Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odbojím.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes se zase rozloučíme s jedním pochoutkovým rokem, ale otevřeme dveře do toho dalšího. Čeká nás totiž vzpomínka na nejlepší recept roku 2022. Sladký recept, protože tehdy to byl pochoutkový rok na sladko. Své cukrářské umění předvede dnes vůbec poprvé před veřejností kuchař Ivan Vorochodský. Tak mu držme palce, až bude péct kunštátský zámecký perník od Marie Šafářové. Kromě toho si dnes povíme zajímavosti o muškátovém oříšku, chutích, které miluje režisér Zdeněk Troška, a poradíme, co s posledním soustem na talíři. Jo a nebude chybět ani soutěž o naši knižní kuchařku Sladké Česko. Tak hezký poslech stále probíhajících oslav našeho pořadu přeje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
1: A nezapomeneme ani na něco dobrého k pití s Karlem Gottem.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v předsíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem prsk, člověče.
0: Pochoutkový rok. Ten slibovaný recept od Marie Šafářové z Poličky.
2: Já jsem úplně konsternován. Jsem takový zámecký, ale podomek teď v téhle chvíli. Nejsem ani kuchařů pomocník nebo cukrářů, protože já nepeču. Já prostě...
0: To je výzva.
2: No a pro mě to je, já jsem to už když jsi říkal, ty jsi prostě rozhodl, že mě vyzkoušíš a já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda a... Peču, když je nějaká soutěž, dělal jsem, máme takovou tady sousedskou partu kamarádů a děláme jednou za půl roku, děláme takovou kuchařskou soutěž, vždycky je téma nějaký daný, a třeba držpati bylo, to byla držková španělá k tiramisu, jo, a teď naposled byla brarabu, a to byla bramborová polívka, ragu zvěřinový a buchtičky. A to jsem Patrikovi, to se přiznám posluchači, Patrikovi jsem velmi poníženě volal a psal a chtěl jsem jeho recept na jeho úžasný buchtičky ze Šodo, který jsem chutnal od něj. To byly takový malinkatý buchtičky, který byly plněný tvarohem a bylo to úžasný. Patrik mi dal recept, já jsem ty buchtičky udělal, povedli se mi ty buchtičky. Buchtičky byly exkluzivní. No a prohrál jsem to normálně, protože ty kreténi, že jo, když to řeknu, konzervativní, řekli, že buchtičky Šodo nejsou plněný a normálně mi dali na poslední místo, jakože. Přitom to všem chutnalo, že?
0: Tak jim zkáž, že jsou sami teda hloupí, protože Šodo je z vína a tohle je vanilkový krém.
2: No,
0: takže
2: přesně,
0: vlastně to sami taky dělají špatně.
2: Taky to dělají špatně, no, přesně.
0: Takže si měl vyhrát. My dnes budeme dělat recept tedy podle Marie Šafářové, kunštátský zámecký perník. Ivan, kdy naposledy byl v cukrárně?
2: No člověče, cukrárn, jako dřív nikdy skoro, já jsem vůbec do cukrárny nechodil a nepotřeboval jsem sladký. Teď mám takový, že tu a tam mě popadne třeba úplně obsedantní chuť třeba na větrník, jako jo, ale to je třeba jedno za půl roku, tak jako, tak musím jít a koupit si dobrý větrník, jo. Ale abych si šel sednout do cukrárny na zákusek a na kávičku, to člověče...
0: Jakýž větrník, to je taky takový stejně jako chlebíček, tak dost jako nepolapitelné jídlo.
2: No, chlebíček je polapitelný, když je chlebíček dobře udělaný, ale větrník jíst normálně do toho musíš zabořit tu vidličku a všechny ty vrstvy musíš najednou dát do pusy, jakože.
0: To tak jako celý
2: rozmačká. No, se to rozmačká, no to nevadí, tak si to esteticky upravíš, ale no tak, ale prostě větrník je větrník, jakože. Radši větrník než hamburgera.
0: Jeden stačí.
2: No jo, to stačí, mě stačí se dát si, já miluji tady, chodíme ke kamarádovi, Míša vnuk, který takový hradecký kuchař výborný, a ten má mini větrníčky vždycky, jo? A to je na dvě vidličky, prostě úplně, to jsou takový malý větrníčky a to tam vdechneš prostě po té kávě a je to přesně tak akorát, co já potřebuji, jako jo? Že dáš si chuť to větrníčko, to máš chuť a stačí, nezmrtvíš se tím.
0: Ani nekoušeš, jenom vdechneš.
2: Tak.
0: Tak třeba tak podobně dopadne dnešní recept. Těšte se na to už za malou chvíli. Začínáme s Ivanem Vodochodským.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Po písni se tedy vrháme na ten slibovaný recept od Marie Šafářové. Z poličky dělala zámecký kunštátský perník. Historický recept je to takový jako plněný perník sušeným ovocem a povidly. Bude to dělat Ivan Vodochodský, valí oči.
2: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jako že nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu. Takže ano. Já jsem na tebe zvědavý, protože celá to těsto jsem zkoušel už včera. Paní Marie, pokud nás posloucháte, prosím vás, pomoc, řekněte mi, proč se mě to sypalo, ono to nedrželo pohromadě. No uvidíme, dáme si druhý pokus a třeba se nám to povede dneska. Nezměnil jsem vůbec ničehož, možná jsem dal trošku víc rumu potom do toho, ale uvidíme, no ale budu se snažit zachovat to, co nám paní Marie prostě předepsala.
1: Držte nám palce. Suroviny, které jsou potřeba, vyjmenujeme?
2: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a půl lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
1: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
2: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
0: Pochoutkový rok.
1: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
2: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám, no promícháme. Tak, teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou, tak. To je spíš taková lžíce, a zase promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
1: Máme rendlík, v něm máslo, to rozpustíme.
2: 42,5 gramu másla, rovnou tam přidáme mléko k tomu, 2 lžíce mléka, 2 lžíce medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť, když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
1: Pak to teda necháme schladnout.
2: Máme to prochladnout.
1: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
2: Tak vajíčko, aby jsem neriskoval, že se mi vajíčko srazí po přidání k tým. Doufám za chvilku prochladlý směsi, másla, mléka, medu. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím nezeskazím. Dám žici.
1: Tak. To je směsi másla, medu.
2: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladlý už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
1: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
2: No, zdrobenkovatí.
1: A pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
2: No a to právě čeká. A tebe už na to...
1: Dobře, ano, dej to sem. Dej to sem, vyklop.
2: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
1: Půjde. Já myslím, že to půjde. My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, půjde to.
2: To by mě bratiška nebo maršálek vyrazil jak z kina. To je úplně něco jiného, než bylo to včerejší.
1: Stačí, aby přijel rozehnal, ale to jde, no. Jsem vnes tu lásku k tomu těstu.
2: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
1: No, perfektní.
2: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
1: Až to hezčí než paní Šafářová.
2: Fakt.
1: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
2: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
1: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu. A musí být tenká, protože kouzlo v tomho desertu je v tom, že tenhle perník má tenoučké vrstvy těsta a mezi tím je docela dost náplně.
2: Fakt.
1: Teď tomu musíme jenom dát ten obdélníkový tvar.
2: Patriku.
1: Chceš, mám valet?
2: Že tuhle věc, kterou já nenávidím, budeš dát ty.
3: Vážení posluchači, jsme právě svědky historické chvilky, kdy Patrik rozehnal ukazuje, že opravdu něco umí i rukama. celá leta se živí za mikrofonem, ale on umí přiložit ruku k dílu a jde mu to. Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Klidně to přesáhně, protože okraje co? Ukrojíme.
1: Můžu, jo, dobře.
3: Můžeš. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No, tak tam musíme to nanést ty.
1: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. 400 gramů povidel. Kelímek celý. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
2: Vlašáky.
1: Můžete přidat co?

0: Vždy. A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
1: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pro posluchače Pochoutek teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zdrojení jsou pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říká, je, promiň, já tě ruším u snídaně. Já říká, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomínám, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: Ne, to já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo, samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání.

0: co dál dům nebo zahrada a teda pole, tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, tady bylo všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že trucha, vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
1: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
0: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to jsou tetka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak ho udělali ochutnej, dobrý, tak se dá recept a už se to dělá. Zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, to je úžasného něco. A ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, jak opravdu na těch plátech, jak se to dělají babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na té pánvice.
2: No jasně, a bramborový plátky na těch tále dělá moje babička.
0: Ještě o šouky, to tomu říkají u nás. Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak bylo lepší.
2: A pak se to potřebuje buď švestkovýma podle, nebo jenom sádlem se to
0: potřebuje. Já v životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejrá nebo škraloup, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Ale jinak, jako já, opravdu, to je taková radost. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo zhubnout. Jak? Jepa, tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
2: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je první den jeden pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den dva, třetí den tři, čtvrtý den čtyři a pátý den pět. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prý schodila 5 kilo, ale úžasně běhá těch.
0: A jenom tohle to jedla?
2: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No. A všem pět.
0: A šestý den máš šikmý oči, že jo? Ťon, ťon, ťon. No.
3: Pět pětíků na ňo.
0: Kurejže.
2: No já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná představa. No dá, chodě,
0: to brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejži strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pitíků rejže. Přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to zna. Tak mi paní Macer, to sama palatet? Říká, nevím.
2: Správně.
1: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tady se Zdeňkem troškou. Děkuju moc a ať si brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
0: No to bude za chviličku, jak se.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přehnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili. A esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ní nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně, a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostřím k vidličce, a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319. A taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blažková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého? Nově. Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01104. Nespěchejte. Máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme.
2: Vlčnovečku, Vlčnove, Vlčnovečku, Vlčnove.

0: ještě dřív než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaného jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy a závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn. To znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se, konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Uprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, o který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká, s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusi, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tady ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále. Protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout to jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero, bude ta jízda, jak prší? Hoši, to musí být. A opravdu v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal, a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my roční vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky, šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem.

0: je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku. Pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králu.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotného. Jsou zkoušky, takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zavrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení. A to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině. Je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby Legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si užije a dívá se, kochá se.
0: Jak tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdou, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty zbyl slavy?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já se přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františku, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí regrůti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčanského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda král příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, dávám vám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
3: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
4: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
3: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králu, pane starosto?
4: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije.

0: A teď už přímo do ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj, zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, Matičko, na krála!
2: Na krála, Matičko, na krála!
1: Už odjedeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, Matičko, na krála!
3: Něco přispěje. Na krála, Matičko, na krála.
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
4: Že ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že nějaká se ještě něco přispívá. Na krála, Matičko, na krála.
5: A já to říkám zaznova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na kráva, Matičko, na kráva.
3: Ty složny mají černé kloboučky. Oni se nám je pěkně stějí, určitě jenom matečka přispějí.
1: Doktorově se mají urádí, peněz spí a v noci řádí. Na kráva, Matičko, na kráva. Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník mušovské chasy. Na kráva, Matičko, na kráva.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se Jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králů na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil 4 slovácké obce – Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova. A také se v nich dodneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
1: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale stupně diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste

0: Navštívila paní doktorku Pichlerovou.
1: No, měla jsem 120 kilo.
0: A dnes máte přesně?
1: 64.
0: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
1: Za 3 roky.
0: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
0: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční. A pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
0: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám až tady ponad. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
0: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase potučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukrový je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
0: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a bylo to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem kupodivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No, ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit, ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než s takovouhle nadváhou. A chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme a navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné, aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost. Ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi shodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto shodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už jíš, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jedno týdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jedno měsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu, ty spíži. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama ze sebou. Takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuju za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
3: Taky moc děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Díky hromadné SMS lidé našli v Národním parku České Švýcarsko ztraceného 12-letého chlapce. Zámek Poláky na Chomutovsku nově nabízí audioprůvodce i individuální prohlídky. Tenistka Linda Nosková získala na Wimbledonu první grandslamový titul v kariéře. Dnes čekáme převážně polojasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Jana Moravcová. Dobré ráno. V Národním parku České Švýcarsko v sobotu hledali policisté, hasiči, strážci parku a psovodi 12-letého chlapce polské národnosti. Po výzvě veřejnosti ho našli a byl v pořádku, doplnila policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
2: Díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům Národního parku České Švýcarsko, se podařilo pohřešovaného 12-letého chlapce v pořádku nalézt. Návštěvníci parku ho objevili a následně předali do ruky policistů.
0: Soukromý zámek Poláky u Nechranické nádrže na Chomutovsku připravil pro letní sezónu novinky. Jde například o individuální prohlídky, kde návštěvníci dostanou tištěné texty a můžou památkou procházet bez průvodce. Zámek je ale stále možné si projít i s průvodcem. Památka nabízí 12 historických prostor a ukazuje, jak se žilo na venkovském sídle v době první republiky.
3: Další novinkou jsou podle Kastelana a majitele zámku Miloše Dempíra individuální prohlídky s audioprůvodcem. Návštěvníci při nich mohou strávit na zámku libovolně dlouhou dobu. Výklad obsahuje kromě základních skutečností i detailnější informace. Přeložený je do 9 dalších jazyků. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Liberecké dopravní hřiště bude od 20. července na zhruba 3 měsíce zavřené. Důvodem je jeho oprava. Město opravu záměrně naplánovalo na letní prázdniny. Na podzim totiž musí být areál připravený na výuku dopravní výchovy pro 4. třídy základních škol. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země. Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mělo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil za absurdní. Sport. Tenistka Linda Nosková získala premiérový grandslamový titul v kariéře. V prvním historicky českém finále na Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou po téměř 2,5 hodinách hry. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka se ale postupně ubránila 5 matchballům. Pokračuje Muchová.
4: Já jsem ten zápas mohla prohrát 2-6, takže jsem byla ráda, že se mi povedlo otočit to v tom druhém setu. Teď zpětně mě akorát mrzí asi ten první game toho třetího, kde jsem to fakt mohla urvat, ale celkově jsem se dneska na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já. Počasí.
0: Dnešek bude převážně skoro jasný, během dne postupně polojasný, nejvyšší denní teploty až ke 30 stupňům, na severu kraje do 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Bílině na Teplicku, v Bílinské ulici u kruhového objezdu u Alberta čekejte dopravní omezení a dopravní omezení je taky v Chabařovicích, na Ústecku, na Husově náměstí, tam kvůli pracím na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Právě v 5 od Jany Moravcové, pěkné nedělní ráno z Českého rozhlasu Sever. Máme dneska 12. července, neděle nám připomíná, že za chvilku se podíváme společně s Petrem Jungmanem do kalendáře. No a pak se zeptáme řidičů, jak se jim jezdí v městské hromadné dopravě v těchto vedrech. Zjistíme třeba i to, že počet klimatizovaných vozidel městské hromadné dopravy v Čechách stoupá. A teď už písničky, které nestárnou, Michal Tučný nebo Miroš Birka.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Probrali jsme Rosu s Michalem Tučným, brouzdání skončilo a teď v 5 hodin a 11 minut se společně můžeme podívat do kalendáře. Dneska je 12. července. Co zná Petr Jungmann?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Neděle 12. července. Svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě začal soud se 14 obviněnými v kauze Babice. Jen o 10 dní později, kdy v této vesnici na Třebíčsku byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři. Letecká havárie československého dopravního letadla se odehrála v roce 1961 u marocké Casablanky. To je 65 let. Kvůli špatnému počasí letoun IL-18 musel místo v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Naše dopravní tepna, přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
3: Dálnici tedy máme, pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
2: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980. Docela všední obyčejný. Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. A já přeju hezkou neděli.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké je počasí na severu? 5 hodin a 17 minut, tak aktuální teploty jsou docela příjemné, 14-15 stupňů Celsia, v tuhle chvíli nejsou k vidění žádné srážky, i když předpověď mluví o tom, že teď skoro jasno, během dne pak polojasno, přechodně nějaká oblačnost, která se bude večer zase rozpouštět. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před půl šestou. Horko ještě není venku, ale dneska asi bude. A právě v horkých letních dnech nasazují dopravní podniky přednostně klimatizované vody. V české MHD jich za posledních 5 let výrazně přibylo. Jezdí jich zhruba dvojnásobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Vysoké teploty ale představují větší zátěž i pro řidiče městské hromadné dopravy.
1: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
2: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
1: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle. A pak, když je trochu spocený, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírám o to moje mokré tělo.
2: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku, tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
2: Více než 100 tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizovaných vozidel a zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
2: Na sobě můžou mít krátkou letní uniformu. Některé tramvaje taky mají alespoň klimatizovanou kabinu pro řidiče. Tramvaje jsou ve srovnání s autobusy nebo trolejbusy nákladnější na pořízení a proto je jejich obnova nejpomalejší. Klimatizaci má v Česku jen asi 1/5 tramvají, říká mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
2: Klimatizaci tak podle ní má v české městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty už tu bude 17:30 a to znamená další zprávy. Jana Moravcová vám prozradí třeba to, že v Krupce zahájili demolici původního objektu jídelny po sovětské armádě. Víc v 17:30.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. V Krupce na Teplicku v místní části Bohosudov zahájil soukromý investor demolici původního objektu bývalé jídelny po sovětské armádě. Stavbu ze 70. let minulého století nahradí podle radnice v Krupce nový dvoupodlažní dům. Jablonečtí profesionální hasiči mají nový motorový člun. Informovali o tom na síti X. Trvalé bude na přehradě mšeno u mola kanoistů. Skončil mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binocheová. Angličtí fotbalisté porazili Norsko 2-1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa. V něm se utkají proti Argentině nebo Švýcarsku. Jejich duel začne ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Dnes čekáme většinou skoro jasno, postupně bude převažovat polojasno, teploty do 30 a na horách do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Odstavená porouchaná dodávka překáží na D8 ve směru na Prahu na 34. kilometru u Roudnice nad Labem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkné nedělní ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jana Moravcová a zprávy. Dobré nedělní ráno. Za chvilku si v Babských Hradách představíme pokojové květiny, které nejsou jenom na parádu. Dokonce vám osvěží vzduch a poradí si s několika pachy. No a před 6. hodinou vyrazíme do Varnsdorfu v rámci našeho seriálu o příbězích měst a obcí. Teď už ale písničky, které nestárnou. Marta Kubišová nebo Činasky.
3: Zase je pátek a mám toho dost, tak beru krásně.

8 minut po půl šesté, tak pokud stáváte při neděli takhle brzo, možná vás potěší babské rady, které se dnes o pokojových květinách. Některé nemusí být jenom na parádu, některé jsou opravdu zelení pomocní.

0: Pamětníci, někteří dokonce mohou osvěžit vzduch nebo si poradit s nejrůznějšími pachy.
1: Babské rady.
2: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zlehčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 6:15. Teploty venku většinou od 13 do 15 stupňů Celsia. Na horách, pravda, tam je trochu chladněji, jen okolo 10 stupňů. Radar nám v tuhle chvíli ukazuje drobné přehánky v okolí Dox, ale jinak předpověď mluví o tom, že bude opět většinou skoro jasno, pak převažující polojasno. Odpoledne možná i trochu oblačno, oblačnost se k večeru zase rozpustí a nejvyšší denní teploty budou atakovat 30.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever.

0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Zpívala Anna K. a v našem seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji vyrazíme do Varnsdorfu. Možná netušíte, že se zapsal i do kulturních dějin regionu. Už v roce 1830 byla tam premiéra jedné Beethovenovy skladby, ale i to vám prozradí Alena Škraňková.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Na Děčínsku na jihovýchodě Šluknovského výběžku najdete město Varnsdorf. Městem protéká řeka Mandava a ze tří stran je obklopeno německým územím. Součástí Varnsdorfu je od roku 1980 Studánka, nejvýše položená obec regionu. Záznamy o původní vsi byste našli už v polovině 13. století. Na město byl Varnsdorf povýšen roku 1868. Od 18. století se tam rozvíjel hlavně textilní průmysl, později také strojírenství a potravinářský průmysl. Už v roce 1777 zřídil Josef Franz Anton Frélich tkalcovskou dílnu, která obchodovala s plátny, bavlněnými tkaninami a později i sametem. Město se zapsalo i do kulturních dějin regionu. V roku 1830 byla v místním kostele svatého Petra a Pavla představena premiéra Beethovenovy skladby Missa Solemnis. Na počest této události byla nad hlavním vchodem umístěná pamětní deska. Na hudební tradice dnes navazují koncertní cykly Varnsdorfského hudebního léta. Za zmínku stojí i novogotický tzv. Červený kostel, jde o unikátní sakrální stavbu z glazurovaných cihel. Turisté si Varnsdorf a okolí oblíbili kvůli krásné přírodě a jedinečným výletním cílům, ať už je to nedaleký vrch Tolštejn a zříceně na hradu, křížová cesta a nebo rozhledna na Jedlové hoře.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

8 minut chybí do 6. Dobré ráno, Český rozhlas Sever. Za chvilku nás také čekají další aktuální zprávy. Jana Moravcová vám řekne třeba to, že do Ústeckých Předlic přijeli na 2 týdny dobrovolníci ze zahraničí. Budou zpestřovat prázdniny tamním dětem. Víc tedy přesně v 6 hodin.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT 2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na železniční trati mezi Žatcem a Měcholupy začne od zítřka několika měsíční výluka. Do Ústeckých Předlic přijeli na 2 týdny dobrovolníci ze zahraničí. Zpestří prázdniny tamním dětem. Tenistka Linda Nosková vybojovala v 21 letech na Wimbledonu premiérový grandslamový titul. Dnešek bude skoro jasný nebo polojasný s teplotou až ke 30 stupňům. Pěkné nedělní ráno. Zprávy a Jana Moravcová. Oprava mostu přes řeku Ohři přeruší od zítřka provoz vlaků mezi Žatcem a Měcholupy. Podle krajského úřadu České dráhy zavedou až do 9. listopadu náhradní autobusovou dopravu. Zároveň autobusy kvůli havarijnímu stavu mostu mezi Dobříčany a Velenicemi neobslouží zastávku Trnovany.
3: Náhradní autobusy pojedou ze Žatce po 2 trasách. Rychlé spoje zamíří přímo do Měcholup na přestup na vlak, pomalé obslouží také zastávky Holedeček a Veletice. Cestující z Trnovan budou muset využít pravidelné autobusové linky. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: 8 zahraničních dobrovolníků se ode dneška na 2 týdny postará o zábavu dětí v Předlicích Ústí nad Labem. Kromě práce ve vyloučené lokalitě se taky prostřednictvím výletů a exkurzí seznámí se životem u nás. Dobrovolníky zajišťuje nezisková organizace INEX. Organizaci Člověk v tísni pomůžou s každodenním provozem volnočasového klubu.
4: 5 dobrovolníků ze Španělska, 2 z Mexika a 1 z Francie si podle jednoho z vedoucích Henrika Josefa Tientiena budou s dětmi hrát, učit se nebo vařit. Děti se zároveň dovědí něco o životě v jiných zemích. Kromě toho dobrovolníci mají naplánovanou komentovanou prohlídku Ústí nad Labem a pojedou i do Děčína. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
1: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požáru. Ve španělské Pamploně pokračují oslavy svátku svatého Fermína. Mají už 400letou tradici. Jejich známou součástí jsou běhy s bíky v ulicích města. Běh na trase dlouhé 849 metrů začíná každý den v 8 hodin ráno a trvá 2 až 4 minuty. V průměru se ho účastní kolem 2000 lidí. Oslavy pak skončí 14. července.
2: Sport.
1: 21-letá tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V historicky prvním českém finále na Wimbledonu porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů. Pokračuje Nosková.
5: Kala je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit. Ale jsem strašně ráda, že jsem dokázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Počasí.
1: Počasí pro dnešek: na severu bude převažovat skoro jasno, postupně polojasno, nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, maxima na horách do 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na D8 u Roudnice nad Labem ve směru na Prahu překáží porouchaná odstavená dodávka na 34. kilometru a u kruhového objezdu v Bílinské ulici v Bílině na Teplicku nedaleko Albertu. Počítejte s uzavírkou. Jedete bez nehod i dál. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jana Moravcová přinesla další zprávy, bylo 6 hodin a pokud stáváte při neděli, je s vámi Český rozhlas Sever. Za chvilku se dozvíme, co v učebnicích nebylo a tentokrát zjistíme, jak to chodí v Mraveništi. A pak vyrazíme do Kovářské, to je na Chomutovsku. Tam stojí na kolejích 4 staré vagóny, ale ne kvůli tomu, aby se s nimi jezdilo, ale můžete v nich zažít takzvaný glamping. Co to vlastně je, o tom budeme mluvit před 6:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Jana Kratochvílová nebo Michal David.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: To byla Jana Kratochvílová. V 6 hodin a 12 minut se podíváme do Mraveniště. Nikoliv tedy s Ondřejem Sekorou a s Verdou Mravencem, ale s naší rubrikou Co v učebnicích nebylo. Takže Martin Pícařík nám vysvětlí, jak to v takovém Mraveništi opravdu chodí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v Mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, aktuální teploty na severu Čech okolo 14 až 15 stupňů Celsia, na radaru v tuhle chvíli žádné srážky a asi nás dnes ani nečekají, protože předpověď tam mluví o tom, že bude polojasno až jasno. Očekáváme během dne trochu víc oblačnosti, která se k večeru znovu rozpustí. Nejvyšší denní teploty 27 až 30.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, za 10 minut už bude 6:30 a vy vstáváte s Českým rozhlasem Sever, se kterým teď míříme do Kovářské. Tam najdete takovou zajímavost. Manželé Macháčkovi koupili před lety od Správy železnic budovu v Kovářské na Chomutovsku, schátralého nádražím, tenkrát bylo líto, a nechtěli, aby zmizelo. Opravy částečně financují díky zájemcům o nevšední ubytování, takzvaný glamping. Za snahu o záchranu nádraží se Macháčkovi dostali na seznam vědců z Ústecké univerzity v projektu Mozaika proměny regionu. A vagóny si zblízka prohlédnul i náš reportér Robin Rerich.
1: Se Štěpánem Macháčkem jdeme do vagónu na nádraží v Kovářské. Je to první vagón, který byl zprovozněný na to ubytování a vy tu máte hosty.
2: Je to tak, jsou tady 4 vagóny a tenhle tady je z nich nejstarší.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítejte u nás ve vagónu.
1: Jak se bydlí ve vagónu?
4: Ve vagónu se bydlí výborně. Jezdíme sem v podstatě každý rok. Je tady velmi milý a přátelský pan domácí, takže se sem vracíme velmi rádi. A pro člověka, který žije ve městě, tak je to taj raj na zemi.
1: Je to luxusní ubytování?
4: Víte co, tohle nehodlám nějak posuzovat, protože člověk, který nehledá luxus, člověk, který spíš hledá právě, co vlastně bych řekl, je obsahem toho výrazu ráj na zemi, že je tady prostě ten klid, je tady příroda kolem, to je to, proč se jezdíme.
3: Ale luxus tady trošku určitě je. Není to jako kemping někde na trávě, prostě je tady všechno, co má být. Možná i víc.
1: Vyjadřuji spokojenost s ubytováním hosté z Děčína.
2: Glamping, to je z anglického glamorous camping, takže je to jako luxusní kempování.
1: Vypráví Štěpán Macháček o glampingu na nádraží v Kovářské.
2: Jsou to vagony, které jsou moc pěkně udělané vevnitř. To znamená, jsou tam koupelničky s teplou vodou, záchodem, je tam plně vybavená kuchyň, je tam spaní, je to odizolované, takže se tam dobře zatopí i v těch nejchladnějších zimních měsících.
1: Správce železniční cesty má koleje, provozuje po nich drážní dopravu a vy se v blízkém sousedství snažíte podnikat v turismu?
2: No, v turismu to je spíše podpůrná záležitost, protože my se snažíme skutečně vrátit tomu místu život, zachránit ho, a to by se nám nedařilo, pokud bychom neměli nějaké příjmy, které tohle všechno podpoří.
1: Před lety koupili manželé Macháčkovi chátrající výpravní budovu. S dalšími společníky ve spolku pak i vodárnu a vechtrovnu. Na nepoužívanou třetí kolej postavili 4 staré vagony, takzvané hitláky. Na nádraží by kromě ubytování jednou měla být muzejní expozice ke Krušnohorské železnici. Z Kovářské Robin Rerich, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Petr Spálený, pokud nás posloucháte tak dlouho, rozhodně nespíte. Při neděli 3 minuty chybí do 6:30, také do zpráv, které uslyšíte už za malou chvíli od Jany Moravcové. V Mostě chtějí vybudovat vlastní kompostárnu. I o tom uslyšíte ve zprávách v 5:30.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Za nepřipoutaného psa v autě můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. Policisté proto připomínají, aby si lidé dávali na správné zabezpečení pozor. Psa je možné zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale taky třeba mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru nebo klecí. Vlastní kompostárnu chtějí vybudovat technické služby v Mostě. Podle vedení městské společnosti půjde o zařízení s aktivním provzdušňováním kompostovacích valů a účinným odsáváním pachů, které vznikne přímo v areálu technických služeb v Dělnické ulici. Automobilová Bohemia Rally se dnes přesouvá do Libereckého kraje. Rychlostní zkoušky závodníci pojedou na třech úsecích. Z Karlovic do Mírové pod Kozákovem, z Malé Skály přes Frýdštejn do Pelíkovic u Rychnova u Jablonce nad Nisou a z Husy do Sichrova. Silnice budou pro běžný provoz uzavřené. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně se ho vyřídí zhruba 3500 uchazečů. Státní plavební správa přisuzuje rostoucí zájem i novým přístavům a vývazištím. Fotbaloví Argentinci doplnili semifinálovou čtveřici na mistrovství světa. Obhájci titulu zvítězili nad Švýcarskem 3-1 po prodloužení. Do něj došlo i utkání mezi Anglií a Norskem. Angličané nakonec skóre otočili a vyhráli 2-1. Bude většinou skoro jasno, postupně polojasno, teploty do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte řidiči na silnici 270 mezi Jabloní v Podještědí a Brništěm na Českolipsku a u kruhového objezdu v Bílinské ulici v Bílině nedaleko Albertu je od dnešní půlnoci uzavírka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Sever, bylo 6:30, vy jste slyšeli také další zprávy. Za chvilku si připomeneme jednu událost, která patří k severočeským nej. Byl to největší požár, který postihl královské město Louny, bylo to v roce 1517. No a pak parafínové zábaly, které vyzkoušíme před 7:00, mohou pomoci našemu zdraví. Teď už ovšem Věda Špinárová s Václavem Neckářem nebo Leona Machálková a Petr Kolář.

Tak to byl Václav Neckář, 8 minut po půl sedmé, přeju dobré ráno. A teď už máme další ze severočeských nej. Tentokrát budeme vzpomínat na tragickou událost. Opravdovým mezníkem v historii královského města Louny byl velký požár, bylo to v roce 1507.

0: 12. A ten nám teď připomene Renata Filipi.
1: Největší požár, který Louny zažily, se odehrál v roce 1517. V kronikách se můžeme dočíst, že 25. března tohoto roku přišel tovaryš do domu jedné vdovy a založil oheň, který se větrem rozšířil. Ovšem je zde i druhá verze. Taková ryze úřednická. Ta uvádí, že 2. května 1517 město vyplatilo odměnu katovi, který upálil jistého padoucha. Tím byl takzvaný chodec, tedy bezdomovec, který podle obžaloby založil požár na několika místech najednou. Oheň zničil obě velká předměstí, kostel, most a hradby. Mimochodem, podobný požár zažil i Most nebo Plzeň. Z Loun zbyly jen ruiny, které se odklízely několik let. Naštěstí v kronikách nejsou žádné záznamy o obětech na životech. Ovšem všechno zlé je pro něco dobré, jak se říká, a tato katastrofa nakonec Louny paradoxně posunula výrazně kupředu. Velký požár byl totiž jakýmsi mezníkem, symbolickým i ekonomickým. Oheň město skoro zničil a v dalších letech pak nastala éra rozkvětu a z původně provinčního místa se stalo jedno z 10 nejbohatších měst v zemi. Dobu před velkým požárem připomíná třeba věž kostela svatého Mikuláše nebo Žatecká brána.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 6:45, aktuální teploty 15 stupňů Celsia, to je nejčastěji naměřená teplota, ale na horách je třeba 9. Na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že nás čeká opět slunečný den, čekáme většinou skoro jasno, pak bude trochu přibývat oblačnosti, no a k večeru jí zase pro změnu ubude. A vypadá to, že budeme atakovat tropickou hranici, teploty by se leckde mohly dotknout až 30 stupňů Celsia.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Elán a Český rozhlas Sever. Dobré ráno, 6 hodin a 47 minut. My si teď dáme takovou velmi zajímavou proceduru, která funguje na principu termoterapie a snoubí v sobě zdravotní i estetické účinky. S Evou Bucharovou vyzkoušíme parafinové zábaly.
1: Na minutu o zdraví.
2: Nabízím parafínový zábal. Parafín je speciální vosk, který se získává při destilaci ropy. Před nanesením na ruce se rozehřívá do tekuté podoby o teplotě přibližně 55 stupňů Celsia. Na pokožce je dobré nechat zábal působit asi čtvrt hodiny. Během té doby dochází nejen ke zvláčňování namáhané pokožky rukou a zpevnění nehtů, ale taky ke svalové relaxaci, zlepšení pohyblivosti v drobných kloubech rukou a s tím spojenému zlepšení jemné motoriky prstů. Procedura není vhodná při porušení pokožky rankami nebo akutních infekčních onemocněních. Parafínový zábal rukou se doporučuje při chronickém revmatoidním onemocnění a chronickém revmatickém onemocnění drobných kloubů rukou, tedy artróze. Díky schopnosti parafínů zadržovat po dlouhou dobu teplo, dochází k pozvolnému prohřátí tkání a následnému uvolnění. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví. Dobré ráno s Petrem Beranem.

Marek Ztracený stále věří a na Českém rozhlasu Sever už pro vás chystáme také další aktuální zprávy, které pro vás bude mít Jana Moravcová. Tak si na ně počkejte, přijdou přesně v 7 hodin.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Povodí Ohře chystá úpravy koryta řeky Kamenice u Janské na Děčínsku. Předcházet jim bude pyrotechnický průzkum. Most zabezpečuje vybydlený soukromý dům v Lidické ulici. Náklady pak bude vymáhat po majiteli. V českých městech přibývají klimatizovaná hromadná vozidla. Dnešek bude skoro jasný nebo polojasný s teplotou do 30 stupňů. Pěkné nedělní ráno. Zprávy na Jana Moravcová. Zhruba 700 metrů koryta řeky Kamenice u Janské na Děčínsku chce opravit a zmodernizovat povodí Ohře. Práce mají stát 110 milionů korun. Podnik bude žádat o státní dotaci. Nejprve je ale nutné provést průzkum, říká mluvčí povodí Dana Zikešová.
2: V současné době máme hotovou projektovou dokumentaci, ale protože se jedná o komplikované území, které je historicky zatížené vojenskou aktivitou z druhé světové války, rádi bychom provedli pyrotechnický průzkum a zjistili, jak je tato oblast ekologicky zatížená.
0: Most začal na vlastní náklady provádět zabezpečení vybydleného soukromého domu v Lidické ulici. Podle městské policie se v něm často pohybovali bezdomovci a narkomani. Město opakovaně vyzývalo majitele, aby dům zabezpečil, říká mluvčí města Alena Sedláčková.
3: Protože tak neučinil, tak vedení města se rozhodlo, že ten objekt nechá vyklidit. Peníze potom za to vyklízení a za to zabezpečení bude vymáhat potom soukromém majiteli. V tuto chvíli nedokážeme odhadnout přesnou částku.
0: Dům sousedí s mateřskou školou, proto u rizikového domu stále hlídkují strážníci. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k sobotnímu vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich v zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě. Dopravní podniky v horkém počasí do provozu nasazují hlavně klimatizované vozy. V tropických dnech taky třeba pražský dopravní podnik snižuje rychlost tramvají, aby se nepoškodily koleje. Tramvaje jsou díky vysoké ceně zároveň hromadným vozidlem, kde klimatizace nejčastěji chybí.
1: Počasí.
0: Na severu Čech bude převažovat skoro jasno nebo polojasno. Nejvyšší denní teploty dnes 27 až 30 stupňů, na horách do 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Překážku na vozovce očekávejte u Lubence na Lounsku na D6 ve směru na Prahu. Na 80. a půltém kilometru je sražená srna a neprůjezdný je levý jízdní pruh. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné nedělní ráno s námi. S Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 7 od Jany Moravcové a já vám přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Máme tu neděli a právě od dnešní dnu, tedy o 12. červenci, budeme mluvit už za chvilku v kalendáriu. Pak se podíváme do Liberce. Dneska se tam zavírá galerie Lázně, tedy vlastně od zítřka je zavřena na 3 měsíce kvůli výměně osvětlení. Víc o tom uslyšíte v naší reportáži před 7:30. A teď písničky, které nestárnou. Helena Vondráčková s Jiřím Kornem nebo Pavel Bobek.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Jakoby nic na Českém rozhlasu Sever 7 hodin a 10 minut je také čas, abychom se podívali do kalendáře. Ano, dneska máme neděli, je 12. července, zajímavá výročí našeho v kalendáriu Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Neděle 12. července, svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě začal soud se 14 obviněnými v kauze Babice. Jen o 10 dní později, kdy v této vesnici na Třebíčsku byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři. Letecká havárie československého dopravního letadla se odehrála v roce 1961 u marocké Casablanky. To je 65 let. Kvůli špatnému počasí letoun IL-18 musel místo v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Naše dopravní tepna, přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
3: Dálnici tedy máme, pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
2: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980. Docela všední obyčejný. Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. A já přeju hezkou neděli.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, aktuální teploty při neděli jsou většinou okolo 15 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že nás čeká opravdu hezký letní den, čekáme většinou skoro jasno, během dne pak polojasno a večer se opět oblačnost bude rozpouštět. Budeme atakovat 30, 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: A Jan Durica a Ema Drobná na Českém rozhlasu Sever. Dobré ráno s vámi všemi. Teď míříme do Liberce. Vlastně dneska máte jednu z posledních šancí podívat se do Krajské galerie Lázně v Liberci. Pak se totiž na čtvrt roku zavře, a to kvůli kompletní výměně osvětlení, a to jak vevnitř, tak venku. Stávající osvětlení je totiž nevyhovující, některá světla dokonce už ani nejdou rozsvítit a bez jejich výměny by galerie vůbec nemohla fungovat.
1: To osvětlení v naší galerii už je skutečně dožilé. Zářivky jsou hodně opotřebované a řada z nich už nesvítí a nejdou ani opravit.
2: Říkáme v hlavním výstavním sále galerie Lázně její mluvčí Kateřina Trunečková. Bez kvalitního osvětlení se galerie neobejde.
1: Osvětlení je pro jakékoliv instituce typu galerii nesmírně důležité. Tvoří až polovinu z toho návštěvnického zážitku.
2: Nová světla mají uspořit až 65% na energiích. Hlavně pak ale budou šetrnější k vystaveným dílům, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Zvlášť u některých významných a cenných děl je potřeba dodržet přísné podmínky, nejen klimatické pro vystavování, ale i světelné, tak aby ta díla nebyla poškozená.
2: Výměna světel přijde Liberecký kraj na 26 milionů korun.
3: Budou nově osvětleny všechny sály i provozní prostory. Nad to bude nově osazeno slavnostní osvětlení galerie, venkovní, to znamená z ulice, a také osvětlení zahrady.
2: Nejtěžší bude výměna prosvětlené podlahy v hlavním sále, kterým dosud světlo prosvítalo i do expozic o patro níž.
1: Nejenom, že se tady vymění ta světla, ale také dojde k rozdělení na svícení podlahy bazénové haly a stropu výstavního sálu pod námi. Že když rozsvítíme v bazénu, tak už to světlo neprostoupí do toho podbazénu, což samozřejmě vytvoří vyhovující podmínky pro určité typy výstav, které potřebují takovou tu temnější atmosféru. Můžete si to představit jako takovou tu desku, která bude uprostřed celé té podlahy, takže to světlo prostě ze zhora se nedostane do spodu.
2: Pro veřejnost tak bude galerie zavřená až do poloviny října. Její zaměstnanci se ale během té doby nudit nebudou, říká mluvčí galerie Kateřina Trunečková.
1: Musíme deinstalovat veškeré výstavy, které tu máme. Jsou to 3 krátkodobé a také veškeré stálé expozice. A jakmile to deinstalujeme, tak už budeme připravovat podzimní výstavy, takže to bude fura práce.
2: Jediné, co bude v galerii Lázně během rekonstrukce fungovat, je kavárna a galerijní prodejna. Jina Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpívala Marie Rotrová, já vás zvu ke zprávám. 7:30, Diana Moravcová vás pozve třeba do Krupky na Teplicku. V Bohosudově totiž zahájili demolici původního objektu bývalé jídelny po sovětské armádě. Více dozvíte ve zprávách, budou tady už za 4 minuty.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. V Krupce na Teplicku v místní části Bohosudov zahájil soukromý investor demolici původního objektu bývalé jídelny po sovětské armádě. Stavbu ze 70. let minulého století nahradí podle radnice v Krupce nový dvoupodlažní dům. V Liberci je dnes pro návštěvníky naposledy otevřená Krajská galerie lázně. Pak se na čtvrt roku zavře kvůli kompletní výměně osvětlení za 26 milionů korun. Skončil Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binocheová. Fotbalisté Argentiny postoupili do semifinále světového šampionátu. Na Švýcarském vyhráli 3-1 po prodloužení. Argentinci se utkají s Angličany, kteří porazili Norsko 2-1 po prodloužení. A druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko. Bude většinou skoro jasno nebo polojasno, teploty dnes do 30 na horách do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Lubence na Lounsku ve směru na Prahu na D6 na 80. a půltém kilometru čekejte na vozovce sraženou srnu a s uzavírkou počítejte čerstvě v ulici Kubelíkova ve Varnsdorfu na Děčínsku. To byly zprávy o půl osmé, pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy s Janou Moravcovou o půl osmé, tak hezké vstávání. Při neděli za malou chvilku budeme pěstovat společně a budeme stříhat živý plot. I takový střih živého plotu má svá pravidla. No a pak se podíváme na vyhlášení festivalu v Karlových Varech. Závěrečné ukončení proběhlo včera a před 8 hodinou se tam dostaneme i my. Teď už ovšem Olga Blechová nebo Karel Gott.

0: Je neděle, má být docela hezky, možná, že i vy si uděláte čas, vyrazíte na zahradu a budete chtít, dejme tomu, třeba zastříhat živý plot. Tak živé ploty samozřejmě naší péči potřebují. Co bychom měli dodržet, kde neudělat chybu, to se dozvíme od Veroniky Jaklové.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahrádkáři, připravte si nástroje a jdeme na to. Léto bývá hlavním obdobím údržby živých plotů. V této době, kdy rostliny mají už jarní růst za sebou, je dobře vidět, kde bychom měli upravit tvar a podpořit hustotu porostu. Většina běžných živých plotů snáší letní střih velmi dobře. Platí to například pro habr, ptačí zob i některé druhy tavolníků. Cílem není jen zkrátit výhony, ale zachovat pravidelný tvar a umožnit světlu přístup i ke spodním částem porostu. Při stříhání se vyplatí ponechat živý plot mírně širší dole a směrem nahoru ho trochu zúžit. Je to kvůli světlu, které se pak lépe dostane i k nižším větvím a plot nestrácí hustotu od země. Jestli je to možné, živé ploty udržujeme pravidelně. Zanedbané a moc rozšířené porosty se napravují mnohem hůř než ty udržované. Opatrnost je na místě u stále zelených dřevin. Ty si obvykle dobře obrážejí i ze staršího dřeva, ale například pro tuje nebo cypřišky je obrážení z míst, kde už nejsou zelené větvičky, docela těžké. Moc hluboký zásah tak může zanechat trvale holá místa. Ke střihu vybíráme dny bez silného slunce a velkého horka, aby čerstvě zastřižené výhony nebyly vystaveny zbytečnému stresu. Samozřejmostí je ostré nářadí, které větve netřepí. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Je 7:45, aktuální teploty venku většinou okolo 15 stupňů Celsia, ale bude se rychle oteplovat. Na radaru v tuhle chvíli žádné srážky a nečekáme je ani během neděle. Většinou jasno, víc oblačnosti během dne a k večeru se opět rozpustí. Nejvyšší denní teploty se dostanou mezi 27 až 30.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut tu bude 8. hodina, my míříme do Karlových Varů, protože tam končí jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Byl tu potlesk ve stoje, dojetí, slavnostní atmosféra, prostě pořadatelé na závěr ocenili vítězné snímky, ale taky výrazné osobnosti světové i domácí kinematografie.
1: Bouřlivým potleskem ve stoje přivítal Juliette Binocheovou plný velký sál hotelu Thermal. Na pódiu s červeným kobercem převzala křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. A pak poděkovala s dojetím všem režisérům, se kterými kdy spolupracovala. We need artists to
2: tell the stories. Potřebujeme umělce, aby nám vyprávěli příběhy, aby řekli nahlas pravdu a uvědomujeme si i zodpovědnost toho, že bychom měli být i aktivní ve veřejném životě. Vášeň je srdcem toho všeho, co děláme. Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě. Děkuju Karlovým Varům. Thank you so much to Karlovy Vary.
1: S podobným potleskem a dojetím převzal cenu prezidenta festivalu také americký herec Jeffrey Wright. Ten zazpomínal na setkání s Jiřím Bartoškou i režisérem Milošem Formanem.
3: Dobrý večer.
4: Byl jsem tu přesně před 29 lety. Festival je mi velmi blízký i díky přátelství s Jiřím Bartoškou. Tato cena je za práci, kterou jsem kdy udělal, ale já teď chci mluvit o filmu, který jsem nikdy nenatočil. Při první návštěvě jsem tu totiž potkal režiséra Miloše Formana a společně jsme probírali jeden scénář. Příběh o umělci, který zemřel velmi mladý. Příběh o Alexandru Puškinovi. A pak jsme o tom ještě mluvili v New Yorku. To je pro mě důkaz, že příběhy dokáží spojovat. Film už s Milošem nenatočíme, ale stále je na to ještě čas a možná se sem s tímto příběhem opět vrátím.
1: Po krátkém videomedailonku, který připomněl hlavní ženské role ve filmech jako Postřižiny nebo Markéta Lazarová, pak přišla v zářivých červených šatech pro cenu prezidenta Magda Vašáriová.
5: Ďakujem vám z celého srdca. Ďakujem vám všetkým za vašu priazeň.
1: Hlavní cenu 60. ročníku Karlovarského festivalu získal film Padlé ovoce režiséra Avga Pjouna. Snímek vypráví o dvou mladých ženách, které pracují v těžkých podmínkách textilní továrny v Myanmaru. V hlasování diváků pak zabodoval časozběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou desítky let sledovala režisérka Helena Třeštíková. Film zamíří v září také do českých kin. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za pět minut už tu bude 8. hodina, vy posloucháte Český rozhlas Sever a za malou chvíli už tu budou také další zprávy. Díky hromadné SMS-ce našli lidé v parku České Švýcarsko ztraceného chlapce, i to uslyšíte v 8.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Díky hromadné SMS lidé našli v Národním parku České Švýcarsko ztraceného 12-letého chlapce. Žatec při obnově posádkového domu armády zachová jeho historickou podobu. Dnešek bude na severu převážně skoro jasný, postupně polojasný, s teplotou do 30 stupňů. Pěkné nedělní ráno. Zprávy a Jana Moravcová. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
2: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá, stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Podrobnosti najdete na serveru irozhlas.cz v rubrice Ověřovna. A v Národním parku České Švýcarsko v sobotu hledali policisté, hasiči, strážci parku a psovodi 12-letého chlapce polské národnosti. Po výzvě veřejnosti ho našli a byl v pořádku. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové poslali hasiči hromadnou SMS zprávu návštěvníkům parku. Ti ho objevili a následně předali policistům. Žatec obnoví bývalý posádkový dům armády v Masarykově ulici. Vznikne v něm kulturně kreativní centrum společně s kinem, planetáriem nebo kavárnou, ale taky městské byty. Vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Šinkovcová říká, že budově chtějí zachovat její historickou podobu.
3: Jedná se o vlastně objekt, který se nachází v památkové zóně, takže my zachováváme některé prvky a zachováváme samozřejmě hlavně konstrukci toho objektu a věnujeme se obnově, ale nebouráme, nedemolujeme.
1: Centrální velitelství Spojených států informovalo o dokončení další série útoků proti Íránu. Americké síly cílily na raketové a dronové základny země, sklady munice, komunikační sítě a námořní základny. Napokyn prezidenta Spojených států Donalda Trumpa zasáhly přes 300 objektů. Velitelství taky uvedlo, že obchodní lodě dál proplouvají důležitým mezinárodním námořním koridorem. Tehrán přitom během noci oznámil, že Hormuzský průliv do odvolání uzavřel. Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála poprvé v kariéře grandslamový titul. Ve finále Wimbledonu zvítězila 21-letá Češka nad krajankou Karolínou Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Trenér Noskové Tomáš Krupa oceňoval, s jakým klidem se jeho svěřenkyně vypořádala i s těžkými momenty. Například to, jak reagovala na druhý set, ve kterém Nosková neproměnila 5 matchbolů, pokračuje Krupa.
4: Podle mě brutální, jak silná jako ta frajerka je. Podle mě Kaja neměla vůbec jako čas vůbec na nic tvořit hru. No a pak se jí to prostě rozpadlo, no přišlo to na ní, což samozřejmě má 21 roku. Všichni víme, že je silná, ale vlastně teď víme, že je ještě silnější.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme nejvyšší denní teploty ke 30 a bude většinou skoro jasno nebo polojasno.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: pozor na straženou srnu na vozovce na D6 u Lubence ve směru na Prahu na 80,5 kilometru. Bouralo se v Kamenické ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku a padlý strom má uzavřenou silnici kvůli tomu. Čekejte u Zátyní na Českolipsku, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Právě v 8 od Jany Moravcové, dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Pokud s námi vstáváte, čeká nás slunečná neděle, možná i s tropickými teplotami. A co v našem vysílání? Už za chvilku se dozvíme, co v učebnicích nebylo. Tentokrát budeme hledat nejmladší jezero u nás. A pak vás pozveme na letní shakespearovské slavnosti, které nabídnou hned 14 her Williama Shakespeara. Takovou pozvánku tu budeme mít před 8:30. A předtím písničky, které nestárnou, Hana Zagorová nebo Petr Muk.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8 hodin a 13 minut, vám všem dobré ráno a teď se opět dozvíme něco, co v učebnicích nebylo. A budeme hledat. Budeme hledat nejmladší přírodní jezero u nás. Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut, pěkné ráno s Českým rozhlasem Sever, aktuální teploty většinou okolo 15 stupňů Celsia, ale už se začíná rychle oteplovat, protože dneska to vypadá, budeme atakovat 30. Předpověď mluví o tom, že bude většinou skoro jasno teď ráno, během dne pak víc oblačnosti, která se opět večer bude rozpouštět, a nejvyšší teploty, jak už jsme říkali, 27 až 30 stupňů.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Evu Farnou jste určitě poznali. A teď jedna také pozvánka na umění premiérou letošních letních shakespearovských slavností na Pražském hradě. Je to komedie Umilů v režii Vojtěcha Štěpánka. Hraje jednu z rolí Zlatníka Angela Jakub Kohák. A Slávka Brádlová si s ním povídala nejen po tom, jaká se tam sešla partička.
1: Partička se sešla, musím říct, na výsost skvělá, jsou tam nesmírně talentovaní lidé, mladí herci, Vondráček, Buchta, Havlínek, Ježišmarja, Šíma, na koho ještě zapomenu, nicméně cítím se tam skvěle, hrozně mě to baví a tak nějak jakoby, že už jsem v takovém středním věku, lehce nastárlém, mě to tak jako až jako nabíjí, takže jsem moc rád, že tam můžu být a okusit jako skutečnou divadelní práci.
2: Já jsem ten termín partička samozřejmě nepoužila náhodně, to je cílené. Protože budou-li shakespearovské slavnosti Zlatník v komedii Omilu, jak bude vypadat partička na vzduchu?
1: Partička na vzduchu letos nemá moc představení v plánu, je to takový odpočinkový, řekněme, rok, takové jako volnější léto, takže se to pěkně skloubí, myslím, že máme 5-6 partiček třeba, takže já si věnuju toto léto vyloženě panu Shakespeareovi. Zaslouží si to.
2: Hrajete Zlatníka a co já tedy o překladech pana Martina Hilského vím, on používá živý jazyk, nemusí člověk pátrat po významech slov. Nicméně blankvers, řeč vázaná, má svoje zákonitosti. Jak se to bude srovnávat s vaším improvizačním způsobem hraní?
1: Tady musí improvizace stranou, tady je potřeba vyloženě ten text ctít a dodržovat. Já se jako snažím, já když jsem si přečetl ten scénář, tak na začátku bylo napsáno, že verš je tam třeba, nevím, 25%, takže vlastně to není všechno ve verších, je to i řekněme v takové dobové běžné mluvě, takže já úplně tam nemám všechno ve verších, že já to nemám tak jako zvázané a utemované.
2: O léto máte postaráno, co bude nová sezona?
1: Co já vím, co mi ještě život do cesty vrhne. Každopádně se tomu postavím čelem jako správný muž a Spartan a budu bojovat. To vám, paní redaktorko, slibuju.
2: Aneta Krejčíková, letní shakespearovské slavnosti, prý splněný dávný dětský sen. Ale setkání se shakespearovským textem pro vás není první.
3: Je to tak divadlo na Vinohradech, kde hraju Olivy ve Večeru tři králové. Mám i Sen noci svatojanské, který jsme uváděli v divadle na Fidlovačce, kde jsem hrála Helenu.
2: Když říkáte, že ten text nebyl až takové překvapení, že vlastně jste věděla, do čeho jdete, co překvapením bylo?
3: Já jsem tu hru neznala do té doby, než jsme ji začali studovat. Vlastně mě vždycky u toho Shakespeara překvapí ty paralely mezi těma hrama jednotlivýma, jak se vlastně mistr vykrádal nebo používal ty funkční věci i v těch dalších a dalších svých komediích. Tak to mě vždycky vlastně překvapí, ale vždycky se těším na to, jak se s tím dokážeme popasovat.
0: Shakespeareovské slavnosti, kromě komedii Umilů, můžete vidět na Pražském hradě i další představení, jak se vám líbí Marná lásky, snaha Otelo nebo Večer tří králový a Macbeth. Tak jste zváni.

Za 3 minuty bude 8:30 a na Českém rozhlasu Sever uslyšíte další aktuální zprávy. Technické služby v Mostě chtějí vybudovat vlastní kompostárnu. I o tom uslyšíte od Jany Moravcové už za chvíli.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví nebo hospodářství. Vlastní kompostárnu v Dělnické ulici chtějí vybudovat technické služby v Mostě. Podle vedení městské společnosti půjde o zařízení s aktivním provzdušňováním kompostovacích valů a účinným odsáváním pachů. Automobilová Bohemia Rally se dnes přesouvá do Libereckého kraje. Rychlostní zkoušky závodníci pojedou na třech úsecích, silnice budou pro běžný provoz uzavřené. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí zhruba 3,5 tisíce uchazečů. Státní plavební správa přisuzuje rostoucí zájem i novým přístavům a vývazištím. Fotbalisté Argentiny doplnili semifinálovou čtveřici na mistrovství světa. Obhájci titulu zvítězili nad Švýcarskem 3-1 po prodloužení. Do něj došlo i utkání mezi Anglií a Norskem. Angličané nakonec skóre otočili a vyhráli 2-1. Bude většinou skoro jasno, přechodně polojasno, teploty do 30 a na horách do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Sraženou srnu čekejte řidiči na D6 ve směru na Prahu na 80,5 kilometru u Lubence, v Kamenické ulici, potom v Kamenickém Šenově na Českolipsku. Počítejte z havárií osobního vozu a problémy jsou taky na Českolipsku u obce Zátyní. Pozor tam na padlý strom a neprůjezdnou vozovku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o 8:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever, pěkné ráno. Za chvilku si představíme dalšího ze slavných Severočechů, řeč bude o Josefu Vohánkovi a pak si budeme povídat o převozu psů v autě před 9:00. Je třeba mít na paměti některá pravidla a nebezpečí, která odhalíme s Gabrielou Houkoglovou, uslyšíte v našem vysílání. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Rangers nebo Lucie.

0: Zpívali Rangers a na Českém rozhlasu Sever si můžeme představit dalšího ze slavných Severočechů. Říkalo se mu Drezínový král, jmenoval se Josef Vohanka.
1: Slavní Severočeši.
2: Průkopní šlechtění řepného semene a Drezínový král. Tak se dodnes říká jedné z nejvýznamnějších osobností českého hospodářského života před první světovou válkou Josefu Vohankovi. Narodil se v roce 1842 v Poleradech u Mostu. Po středoškolských studiích působil ve velkoobchodu Antonína Konstantina Hamera v Praze. Nakonec založil vlastní firmu Vohanka a spol. Obchodoval s cukrem, technickými potřebami pro cukrovary a koženým zbožím. Od roku 1884 začal systematicky šlechtit české odrůdy cukrové řepy, budovat laboratoře a zavádět vědecké metody pěstování řepného semene. Byl vůbec jedním z prvních v českých zemích, kteří spojili zemědělství s moderním výzkumem. Když koncem 19. století vzrostl v Rakousku-Uhersku počet místních železnic, Vohanka se chopil příležitosti a založil firmu na výrobu drezín, motorových lokomotiv a vozíků. Vyvážel je do Číny a na Balkán. Vohanka byl také úspěšným politikem. Měl mandát v Českém zemském sněmu i Říšské radě. Působil jako prezident Pražské obchodní a živnostenské

0: vojenské komory. Za své zásluhy získal řadu vyznamenání a byl povýšen do rytířského stavu. Po dovršení 70 let předával řízení firmy svým dvěma synům. Zemřel v roce 1931. Výrobky firmy Vohanka dnes patří mezi nejvzácnější exponáty železničních muzeí.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je 8:45, počasí na severu Čech, čeká nás slunečná neděle a odpovídají tomu také aktuální teploty, které už se leckde posunuly k 19 stupňům Celsia. No a pokud se podíváme na radar, nevidíme v tuhle chvíli samozřejmě žádné srážky a můžeme se také těšit na předpověď, která říká, že bude skoro jasno, pak polojasno. Večer se oblačnost bude rozpouštět, nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: V 8 hodin a 8 a 40 minut. Jestli vlastníte svého zvířecího mazlíčka, občas to tušíte, je nutné ho nějak převážet. Ať už ho vezete jenom kousek třeba k veterináři, nebo se rozhodnete vzít ho sebou na dovolenou k moři, jsou tu nějaká základní pravidla. Protože i taková krátká cesta autem se kvůli špatně zajištěnému psovi nebo kočce může stát velmi nebezpečnou. Víc nám o tom řekne Gabriela Hauptvoglová. Gabino, dobré ráno.
2: Hezké ráno, máš pravdu, i když zákon vlastně neříká úplně doslovně, jak by to zvíře mělo být v autě zajištěné, tak to určitě není něco, co bychom měli brát na lehkou váhu.
1: No a co tedy vlastně říká zákon?
2: Tak vlastně určuje pouze to, že psi musí být umístěni v dopravním prostředku tak, aby neohrozili řidiče ani sebe. Nejenom psi, samozřejmě jakékoliv jiné zvíře. Takže to znamená, že musí být v autě přivázané tak, aby nedosáhlo na řidiče. A představa, že při nehodě někdo drží zvíře na klíně, je mylná. Setrvačnost při nárazu je totiž opravdu veliká a čím těžší zvíře máte, tím spíš ho neudržíte. Pes nebo kočka, které jsou na volno, pak můžou celkem snadno nehodu i způsobit. Jeden příklad za všechny popsal Jan Straka z dálniční policie.
3: Ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Pes nebo kočka, kteří jsou v autě na volno, ale nemusí nehodu jenom způsobit, můžou taky výrazně zkomplikovat její následky. Třeba když je potřeba po nehodě posádku auta vyprostit, tak vyděšené zvíře může útočit na hasiče nebo záchranáře.
1: Jak tedy psa nebo kočku v autě připotat? Jsou nějaké možnosti?
2: Ano, tou nejlevnější variantou je postroj a speciální popruh, který má na jedné straně karabinu a na druhé sponu. Ta se zapne stejně jako bezpečnostní pás. V chovatelských potřebách takovýhle set vyjde zhruba na 300 korun. Samotný pás je ještě levnější. Další variantou jsou přepravky a klece. Přepravku, ať už je v ní kočka nebo menší pes, je také potřeba pevně připoutat a zajistit, aby se z ní zvíře za jízdy nedostalo. Nejbezpečnější, ovšem taky nejdražší, dražší variantou jsou potom klece do kufru. Ty se dají pořídit na míru a můžou stát i desítky tisíc korun. Výměnou za to ale nabízí to, že hlavně pro ty třeba větší psy je i větší bezpečí, když se auto při nehodě zdeformuje. Cenovým a bezpečnostním kompromisem pak může být mříž, která zvíře v kufru oddělí od zbytku posádky toho auta. Jaký způsob zvolíme, bude záležet i na tom, jak velké vlastně máme to zvíře. No a ještě dodám, že pokud vás policejní hlídka zastaví a zjistí, že máte v autě nepřipoutaného mazlíčka, může udělit pokutu do výše 2000 korun. V zahraničí se tyhle pokuty můžou vyšplhat výš, třeba v sousedním Rakousku nedodržení pravidel může stát i 2000 euro.
1: Před pár týdny začaly prázdniny, takže se víc jezdí, ale taky teplo. I dneska nás čeká tropický den. Ty teploty dosahují rekordních hodnot. Další vlna veder je pravděpodobně před námi. Jak tomu přizpůsobit převážení zvířat?
2: No tak stejně jako děti, tak ani zvíře rozhodně nesmí zůstat připoutané v autě. Při vyšších venkovních teplotách se totiž z vyhřátého auta stává doslova pekelná past už za pár minut. No a další věc, která sice vypadá dobře na fotkách nebo ve filmech, ale reálně je pro zvířata nebezpečná, je nechat psi třeba za jízdy vystrčit hlavu z okénka.
1: No tak tyhle věci rozhodně nedělejte, doporučuje ne. Gabriela Hauptvoglová. Díky za to, Gabino, naslyšenou.
2: Pěkný den.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
5: Rád bych si koupil cukrovku.

Bokáč a Solitér. Vám všem dobré ráno z Českého rozhlasu Sever, ale už také pozvánka ke zprávám, které tu budou v 9 hodin. Připravuje Jana Moravcová, tak si na ně počkejte. Hezké ráno.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Krupce na Teplicku začne soukromý investor bourat bývalou jídelnu po sovětské armádě. V Libereckém kraji dnes budou omezení kvůli automobilové Bohemia Rally. Cenový strop na pohonné hmoty o víkendu znovu vzrostl. Dnešek bude na severu převážně skoro jasný nebo polojasný s teplotou do 30 stupňů. Hezké nedělní dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Krupce na Teplicku v místní části Bohosudov zahájil soukromý investor demolici původního objektu bývalé jídelny po sovětské armádě. Stavbu ze 70. let minulého století nahradí podle radnice v Krupce nový dvoupodlažní dům.
2: Podle povolení vydaného stavebním úřadem a odborem životního prostředí v Krupce by v nově postaveném domě měly být obchody, kavárna, wellness centrum, fresh bar a ubytovací kapacity pro krátkodobé pobyty. Součástí obnovy prostoru bude i nové parkoviště a chodníky. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Automobilová Bohemia Rally se dnes přesouvá do Libereckého kraje. Rychlostní zkoušky závodníci pojedou na třech úsecích. Z Karlovic do Mírové pod Kozákovem, z Malé Skály přes Frýdštejn do Pelíkovic u Rychnova u Jablonce nad Nisou a z Husy do Sichrova. Silnice budou pro běžný provoz uzavřené a lidé by tam neměli nechávat auta, říká policejní mluvčí Klára Jeníčková.
3: Neparkovat vozidla, aby blokovala příjezdové komunikace nebo průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. Diváci, kteří budou závod sledovat, by ho měli sledovat pouze z vyhrazených míst a vždy respektovat pokyny pořadatelů i policistů.
0: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostly, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín můžou čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 86 haléřů za litr, tedy o 16 haléřů víc než v pátek. Litr nafty stojí maximálně 38 korun a 79 haléřů. Cena tak stoupla o 57 haléřů. Pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Americká armáda při nočních útocích na Irán cílila například na raketové a dronové základny, muniční sklady nebo komunikační sítě. Oblastní velitelství americké armády CENTCOM to uvedlo na síti X. Při třetí vlně útoků v tomto týdnu Spojené státy zasáhly asi 140 cílů. Teherán tvrdí, že až do odvolání znovu uzavřel Hormuzský průliv. CENTCOM nicméně píše, že plavba klíčovou úžinou pokračuje.
1: Sport.
0: Fotbalisté Argentiny postoupili do semifinále světového šampionátu. Nad Švýcarskem vyhráli 3-1 po prodloužení. Argentinci se utkají s Angličany, kteří porazili Nory 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici pak tvoří Španělsko a Francie.
1: Počasí.
0: Na severu dnes čekáme převážně jasno nebo polojasno, teploty do 30, na horách do 25 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem hladina měla 120 cm, průtok byl 72 metrů krychlových za sekundu, předpověď 115 cm a tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní omezení čekejte řidiči kvůli cyklistickému závodu mezi Lovosicemi, Velemínem, Chotiměří a Libochovicemi a taky Malými Žernoseky. Počítejte tam s uzavírkou a u Postoloprt na silnici 1/7 probíhá údržba a je to mezi 50. a 1. až 55. a 5. kilometrem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Vlna veder přinesla i k nám na konci června nové teplotní rekordy. Jak k tomu došlo a může se tato situace opakovat? O tom budeme hovořit s meteorologem Martinem Novákem.
1: Většina pavouků používá svých vláken také ke vzduchoplavbě. Kdy, proč a jak pavouci létají, nám v další letní repríze prozradí zoolog a znalec pavoučích zvyků Milan Řezáč.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši prázdninovou soutěž o knihu a uslyšíte pravidelnou rubriku Mýty, omyly a novinky astronomie.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Ve vodách Severního moře a Baltu, často nedaleko pobřeží, leží odhadem více než 1,5 milionu tun munice z druhé světové války, potopené při odzbrojování Německa. Munice nehrozí ani tak explozí, jako spíš uvolňováním jedovatých látek, včetně trinitrotoluenu, vinou postupující koroze kovových obalů. Německo zahájilo projekt likvidace této munice. Součástí má být plovoucí průmyslová platforma, kde se bude munice ihned po vyzvednutí likvidovat.
0: Archeologický průzkum zaniklého hradu Tepenec u Jívové na Olomoucku prokázal užívání střelných zbraní už na sklonku 14. století, tedy před husitskými válkami. Kromě hrotů střel do kuší, zlomků podkov, ostruh, nože, kleští a kružítka, tam byl nalezen i válcovitý projektil dopalné zbraně. K výrobě projektilů mohl být určen i zhruba 2-kilový olověný ingot. Vědci se teď budou snažit podle stopových příměsí dalších kovů zjistit, odkud tato surovina pochází.
1: Badatelé z Masarykovy univerzity v Brně vytvořili databázi všech spisů kazatele a církevního reformátora Jana Husa, včetně rukopisné tradice, raných tisků, moderních kritických vydání a sekundární literatury. Zahrnuje informace o přibližně 500 latinských a českých rukopisů, tisků i dalších pramenů, jejich uložení, obsahu a dostupnosti. Databáze Magistri Johannis Hus Opera Omnia, zkráceně MIHO, je přístupná všem na univerzitním webu.
0: Zatímco malá družice Kostka studentů brněnského VUT úspěšně obíhá na orbitě, do vesmíru se chystá družice Brnosat. Na palubě ponese ultrafialový dalekohled o průměru 8 cm. Zároveň poslouží k testování speciálního maziva, labirintových těsnění a malého spínače pro budoucí kosmické technologie. Společný projekt Masarykovy univerzity, VUT, Hvězdárny a Planetária a společnosti Spacemanic má startovat koncem roku 2027.
1: 3. července byla ze speciálně upraveného letadla nad Marshallovými ostrovy v Pacifiku vypuštěna raketa Pegasus, která vynesla do vesmíru robotický tahač Link od firmy Catalyst. Ten by měl zhruba za měsíc dorazit ke kosmické observatoři SWIFT, která krouží kolem Země ve výšce 360 km, zachytit ji a vynést na původní dráhu o 240 km výše. Observatoř, určená ke studiu gamma záblesků, která je na orbitě 22 let, klesá rychleji, než se předpokládalo.
0: Mohou za to sluneční bouře. Činnost dalekohledu je pozastavená, aby se zpomalilo jeho další klesání. Astronomové ještě nechtějí, aby vzácný přístroj schořel v atmosféře.
1: Zkušenosti, které technici během záchranné mise získají, by se v budoucnu mohly hodit i pro záchranu Hubbleova teleskopu, který kvůli vysoké sluneční aktivitě také neustále klesá.
0: Na Slunce jsme si nedávno docela oprávněně mohli stěžovat i tady na Zemi, když nám nemilosrdně pražilo na ustaraná spocená čela během rekordní vlny červnových veder.
1: Právě tahle vedra budou tématem našeho dalšího povídání. Planetárium.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Před dvěma týdny vrcholila v západní a střední Evropě vlna extrémních veder. Teplotní rekordy padaly jeden za druhým, nejen na měřících stanicích, ale často i v našich obývacích pokojích a bohužel i v ložnicích.
3: Tropické dny totiž střídaly tropické noci, kdy si člověk příliš neodpočine. Jak se to stalo, že se i naše mírná krajina na pár dní změnila ve žhoucí pánev?
2: A může se podobná situace třeba i letos v létě opakovat? O tom bude řeč v příštích minutách.
3: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.

0: mimořádného vidí na žhavé vlně z konce letošního června meteorologové. O tom už hovoří Martin Novák z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově.
1: No, mimořádné byly ty samotné maximální teploty. Jestliže byly překonány absolutní rekordy po celou dobu měření na řadě stanic i absolutní rekord konec konců naměřený na území České republiky, a to dokonce o hodně, o stupeň a půl byl překonán ten předchozí rekord z roku 2012, tak to samo o sobě určitě mimořádné je. Dalším takovým mimořádným aspektem bylo trvání, protože když si vezmeme celou tu sérii po sobě jdoucích dnů s maximálními teplotami přesahujícími 30 stupňů Celsia na území České republiky, tak se dostáváme někam asi na 16 dnů. Když si vezmeme sérii na konkrétní nějaké stanici, tak tam byla ta nejdelší série 14 dnů. A tím se vlastně dostáváme na úroveň těch zatím nejdelších vln veder. No a další mimořádnost byla, že to bylo v červnu, protože my jsme zvyklí na našem území mít podobné situace spíš situované do druhé poloviny července anebo první poloviny srpna.
2: Tam určitě roli hrálo i to, že zrovna v tom období jsou nejdelší dny, takže půda se mohla daleko více rozehřát i vzduch.
1: To sice ano, ale ten systém má určitou setrvačnost. Jak už jsem říkal, většinou jsou ty vlny veder situované do pozdější doby, protože celá ta soustava země, půda a návazně potom země jako povrch a atmosféra jsou vlastně nejprohřátější, protože už se vám prohřeje půda i do dostatečné hloubky, že vlastně ani se potom neodvádí přebytečné teplo do hloubky, protože už i tam je teplo. Pak se líp šíří to teplo z povrchu do atmosféry v té pozdější době. Takže sice pravda je, že zdánlivě to vypadá, kdy jindy by mělo být nejtepleji než při těch nejdelších dnech, ale ve skutečnosti kvůli té setrvačnosti, stejně jako třeba teplota nějakých větších vodních nádrží, ta maximální teplota je posunutá časově. U moří se dostáváme až někdy na srpen, u oceánu dokonce až spíš k začátku září a podobně, takže i normálně u nás uprostřed kontinentu určitá setrvačnost je a nebývá zvykem, že to nejteplejší období je zrovna kolem slunovratu.
0: Čím byla červnová vlna veder nad západní a střední Evropou způsobena?
3: Došlo k ní jaksi nečekaně a náhle, nebo se k ní schylovalo postupně delší dobu?
1: Ono už to bylo předpovídané s určitým předstihem, takže co se týče té meteorologické stránky a předpovědí, tak to nečekané nebylo. Konec konců o tom, že pravděpodobně o víkendu padne i absolutní rekord naměřený u nás, o tom už se mluvilo pár dní předtím. Co se týče toho klimatologického pohledu, teplota se v tom prostoru střední Evropy opravdu prostě zvyšuje, a nejenom teda střední Evropy. K tomu musíme přepočítat to, že když budeme sledovat posledních několik desetiletí, tak zatímco kdysi bylo výjimkou, když teplota stoupla někam k 35 stupňům Celsia, tak teď jsme prakticky každé léto měli podobné situace, kdy ty teploty překračovaly 35 a ten počet takhle horkých dnů přibýval. No a pak už je otázka času, kdy se to prolomí a dojde k překonání toho rekordu, který byl v tom roce 2012. Pravděpodobnost se prostě zvyšovala, takže z tohohle pohledu to překvapivé nebylo. No a co k tomu vedlo přímo, to byla vlastně tlaková výše, která byla téměř bez pohybu a po zadní straně, lidově řečeno, vytahovala vzduch ze severní Afriky přes jihozápadní Evropu nad západní Evropu a později, když trošku ustoupila k východu, tak se vlastně ten vzduch dostal i do střední Evropy, protože když si posluchači vzpomenou, celá ta situace začínala tak, že nám tady sice bylo pěkně teplo, protože ty teploty jsme měli kolem 30, ale už v tu dobu Velká Británie, Francie, Španělsko hlásili jako rekordní teploty a podobně. O chvíli později jsme to měli u nás.
2: Nejvyšší teplota byla naměřena v Doksanech. To není poprvé, kdy odtamtud jsou hlášené vysoké teploty. Proč právě tam je často nejtepleji? Čím je to způsobeno?
1: Tak jednak je to nízko. Stanice Doksany má nadmořskou výšku, jestli mě paměť neklame, 158 metrů nad mořem a z profesionální stanice to nejníž položená stanice u nás. Je to v rovinatém terénu, v otevřené zemědělské krajině, která se velmi dobře a rovnoměrně v okolí té stanice prohřívá. Nevytváří se tam prostě nějaká přehřátá místa a chladnější místa, která potom způsobí to, že se vám rozpohybuje vzduch a přece jenom dochází k tomu, že ten teplý je transportován někam jinam a nový se musí zase na novo ohřívat. Takže ten, co tam je, se hezky postupně ohřívá. Jsou to prostě podmínky vhodné pro to, aby ty teploty opravdu vysoké byly a Doksany, ano, patří mezi ty stanice, které bývají nejteplejší nejenom v tom kontextu Ústeckého kraje, ale Čech jako takových.
2: Když se vrátíme do toho roku 2012, ta vlna tehdy byla zhruba stejně dlouhá jako ta současná?
1: Tahle byla delší, ona byla taková na dvakrát, ta letošní. Ty teploty vystupovaly někam až 35 a pak se nám krásně ochladilo na pouhých 30, aby se začalo zase oteplovat až k tomu víkendu, kdy byly překračovány i ty 40-stupňové teploty. V tom roce 2012 to nebyla tak dlouhá vlna, tak koncentrovaná. To, co bylo na té letošní ještě navíc, aspoň z mého pohledu určitě nepěkné, bylo to, že postupně jsme měli i velmi teplé noci. A to je další, ne úplně nový jev, ale ne úplně tradiční, protože v klimatologii se hodnotí něco, čemu se říká tropické noci, což jsou noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. A bývalo dobrým zvykem, že to byla naprosto výjimečná událost ještě někdy v 80. letech. Když to teď už počítáme, protože každý rok máme několik těch tropických nocí. No a když si představíme situaci, prostě, kdy ty minimální teploty se pohybovaly kolem 25 stupňů leckde, to byly už opravdu hodně teplé noci a odpovídaly tomu i ty denní průměrné teploty, které neklesaly pod 30 stupňů. Takže jsme se dostávali do situace, kdy lidský organismus neměl šanci ani na chvilku vypnout termoregulační systém. A termoregulační systém člověka je velmi potřebný, ale taky potvora, protože je to velký žrout energie. A to, že ten organismus nemohl vypnout termoregulační systém, znamenalo pro lidský organismus velkou zátěž a já si myslím, že i spousta zdravých lidí v tom nejlepším věku se musela cítit unavena.
4: Pocit horka byl během červnových veder o to intenzivnější, že prakticky vůbec nefoukal vítr a vzduch byl takřka bez hnutí.
3: Co všechno kromě vysokých teplot a také větru má vliv na naši pocitovou teplotu? O tom stále hovoří meteorolog Martin Novák.
1: Taky vlhkost vzduchu a sluneční záření, nebo lépe řečeno vůbec radiační bilance, nejenom to krátkovlné sluneční záření, ale i dlouhovlné tepelné záření. Ale u toho větru to má malý háček. Když by nám začal foukat při těch 40 stupních, tak nás neochladí, protože ten vzduch, který vlastně obklopuje to tělo, by byl teplejší než to samotné lidské tělo. Ještě kolem 30 stupňů opravdu ten schlazovací efekt větru platí, ale kolem 40 stupňů už ne. Vlhkost byla poměrně nízká. Během toho odpoledne večera se většinou pohybovali kolem 20-25%. Ty relativní vlhkosti odpovídalo to tomu, že to byl suchý vzduch. Suchý vzduch znamená taky ale automaticky, že je vlastně větší množství toho přímého slunečního záření, protože je méně vodní páry, která by ho rozptylovala. Takže ano, i to přispívalo vlastně k tomu vzestupu teploty vzduchu samotné.
2: Navíc byla ta horká vlna spojená i s tvorbou přízemního ozónu. Asi to ne každý ví, jaký negativní vliv ozon má, ať už na nás nebo na přírodu.
1: Tak on je v podstatě dráždivý a při vysokých koncentracích je schopný poleptat sliznice dýchacího ústrojí, ale teď se bavíme o koncentracích vyšších než ty, které jsou reálně naměřené, jako aby to bylo takhle akutní. Ale rozhodně jsou dráždivé pro to dýchací ústrojí. On ten přízemní ozon navíc sledujeme ještě z jiného důvodu. On se dá relativně jednoduše měřit, ale my při těch situacích mluvíme o takzvaném fotochemickém smogu nebo smogu Los Angeleského typu, protože ten přízemní ozon je tam používán jako nějaký prekurzor. Ono totiž dochází k tomu, že při tom intenzivním slunečním svitu, vysoké teplotě, dochází k chemickým přeměnám oxidu dusíku a poměrně složitým a vzniká postupně poměrně široká sada různých sloučenin, zdaleka ne všech škodlivých. Některé dokonce mají velmi krátkou životnost, protože zase se znova vlivem toho záření přetvářejí dál a dál. Ale ten ozon je zrovna to, co umíme měřit. Takže pro nás je to současně známka toho, že probíhá intenzivně právě ten fotochemismus a můžou se tam vytvářet i složitější sloučeniny, které taky ne všechny pro ty živé organismy musí být dobré. Ale aby to nevypadalo, že ten ozon je takový šílený strašák, když půjdete běžný letní slunečný den do jehličnatého lesa, nějakého řidšího, aby to slunce pronikalo i níž, tak se nadýcháte toho přízemního ozonu víc než ve městech. Protože ty silice, které uvolňují jehličnaté stromy, hlavně borovice, jsou krásným zdrojem těch látek, které startují tu fotochemickou reakci.
4: Na období extrémního vedra navazují často intenzivní srážky. Bylo to tak i po vlně veder na konci letošního června.
3: Jaký mechanismus to vlastně působí, že velké horko často střídají silné bouře s přívalovými dešti a někdy i krupobytím?
1: Energie. To, že máme strašně horko, ten vzduch je vlastně opravdu hodně přehrátý, znamená taky, že máme hodně tepelné energie soustředěné jako v tom vzduchu. A pak, když začne docházet k výměně vzduchové hmoty, přichází nějaká atmosférická fronta, v tomto případě těžko teplá, takže studená. Na té studené frontě je tam nějaká advekce vlhkosti, takže dostaneme do toho vzduchu vlhkost, která tam není, ten vzduch byl suchý na začátku. A vede to vlastně k tomu, že vzniknou výstupné pohyby a vznikají právě ty poměrně dost vysoké bouřkové oblaky druhu cumulonimbus, které pokud mají takový vertikální rozsah, jaké potom na té frontě mívají, tak obsahují značné množství vody. A pokud je ten postup pomalý, tak vám stihne spadnout dost té vody na jednom místě. Takže ty přívalové srážky jsou způsobeny buď to právě velmi pomalým postupem toho bouřkového systému, anebo tím, že občas máte smůlu a jste zrovna v místě, kde ta čára postupuje prakticky jako přes vás, ta osa té čáry, a jde přes vás jedna ta buňka za druhou. Tomu se říká train effect, protože je to opravdu jak vagonky vláčku. A jedna bouřka za druhou a všechny vypadávají nad váma. A to potom vede právě k těm vysokým srážkovým úhrnům, ale také k tomu, že jsou velké rozdíly mezi jednotlivými místy, že zatímco někde i po té studené frontě řekli, no tak něco spadlo, ale vidět to moc nebylo a jinde ty srážky byly opravdu hodně intenzivní. Rozpětí těch srážek, které ukončovaly tu vlnu veder, bylo na území severních Čech od 2 do asi 70 mm. A bylo to opravdu, ta mapa taková poměrně flekatá.
2: Máme se bát nějaké další vlny, mohly by se vrátit ještě stejně vysoké teploty nebo ještě vyšší?
1: Teda nejsem příznivec toho, že by se měl člověk bát, měl by se připravit, že je to možné. Ale nestrašil bych, že budou ještě vyšší. Situace, kdy teď padaly opravdu historické absolutní rekordy, to znamená, že nikdy ještě nebyly teploty tak vysoké, tak nemá cenu strašit tím, že ještě během léta přijdou několikrát situace s vyššími teplotami, protože ta pravděpodobnost není zase až tak velká. Ale rozhodně si myslím, že bychom se měli připravit na to, že ještě zažijeme horké dny, kdy teploty budou někde mezi 30 až 40 stupni, spíš někde kolem těch 35 třeba, ale rozhodně se na to připravit musíme. Máme teprve začátek července, celé léto před sebou a bylo by spíš nenormální, kdyby teď ty teploty zůstaly do 30 stupňů už.
4: Tak vám spolu s Martinem Novákem z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově přejeme pěkné léto.
3: Ať je právě takové, jaké si přejete. Blíž to upřesňovat nebudeme, je totiž známá věc, že někdo ho rád studené a jiný zase horké.

0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie připravil jako vždy kolega Miroslav Cimr.
2: V naší rubrice jsme před 7 lety uvedli, že měsíc vznikl převážně z vyšplíchlého zemského magmatu jako následek srážky tělesa velkého asi jako Mars, říká se mu Theia, s mladou Zemí před 4,5 miliardami let. Japonští a američtí vědci tehdy pomocí počítačové simulace vysvětlili, proč je v povrchových vrstvách měsíce mnohem více pozemského materiálu, než se do té doby předpokládalo. Byla to vlastně odpověď na výsledky analýzy měsíčních hornin, dopravených na Zemi výpravami legendárního Apolla. Ano, otázka vzniku měsíce je v astronomii stále živá. Tým amerických a britských vědců si v roce 2022 vzal na pomoc největší superpočítače světa, aby provedl detailní simulaci srážky neznámého tělesa s naší planetou. Výsledek byl velmi překvapivý, píše se nyní v nově publikovaných odborných statích. Ukázalo se, že měsíc nevznikal z vyrvané obíhající látky jejím postupným pomalým nabalováním, takzvanou akrecí, jak se předpokládalo, ale že se mohl nárazem dostat na oběžnou dráhu jako zcela samostatný kus roztavené hmoty, a to dokonce jen v řádu několika hodin. Tím se vysvětluje i problém s izotopovým složením měsíce, zejména pak jeho značná shoda se Zemí. Podle ní jsou vnější vrstvy měsíce tvořeny látkou vytrženou ze zemského pláště, přičemž při střetu byla zničena jen lehká kůra Theie, zatímco její těžké železné jádro se zabořilo do naší rodící se rozhavené planety a spojilo se s jejím jádrem. Nasvědčují tomu i anomálie, které vědci objevili už v 80. letech minulého století v hloubce necelých 2900 km pod Afrikou a Tichým oceánem. Domnívají se, že by tyto anomálie mohly být pozůstatkem pohřbené neznámé planety

0: Pro posluchače Pochoutek teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zdrojení s pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říká, je, promiň, já tě ruším u snídaně. Já jsem říká, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomeň, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: No, já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo, samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, tady bylo všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že trucha, vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to jsou tetka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak jsme ho udělali, ochutnej, dobrý, tak se dá recept, a už se to dělá, zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, teda to je úžasného něco, a ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, jak ano, opravdu na těch ano, plátech, jak ano, se to dělají babičky ano, na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na té pánvice.
1: No jasně, a bramborový plátky na těch tálech dělá moje babička.
2: Ještě vašou, no, to je, tomu říkali u nás. Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak to bylo lepší.
1: A pak se to potřebuje.

0: Nebo buď švestkovýma podle, nebo jenom sádlem se
1: no
0: to
1: ano, potřelo. Já v životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejra nebo škralouk, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Ale jinak, jako já, opravdu, to je taková hra dost jídlo. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo hubnout. Jak? Pak tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
0: Ten, prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je první den jeden pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den dva, třetí den tři, čtvrtý den čtyři a pátý den pět a když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prej schodila 5 kilo, ale úžasně běhá těch.
1: A jenom tohle to jedla?
0: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No. A všem pět.
1: A šestý den máš šikmý v očích, jo. Ťong, ťong, ťong. No.
2: Pět pytlíků
1: na rýže.
0: No já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná představa.
1: To je jak brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rýži strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rýže, přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to zda. Mě paní Macerte sama palatet? Říká, nevím.
0: Správně.
3: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tady se Zdeňkem troškou. Děkuju moc a ať si brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
1: No to bude za chviličku, jak chcete.
4: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přihrnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili. A esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ně nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně, a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostřím k vidličce, a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

i klíč, i akt. A ty v ní máš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant.

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blažková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého? Nově. Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte, máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání Pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na Pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT 2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Povodí Ohře chystá úpravy koryta řeky Kamenice u Janské na Děčínsku, předcházet jim bude pyrotechnický průzkum. Novou kompostárnu chtějí postavit technické služby v Mostě, získaly už stavební povolení. Ukrajinské drony zautočily na rafinérii v ruské Sizrani. Dnešek bude skoro jasný až polojasný s teplotou do 30 stupňů. Pěkné nedělní dopoledne, zprávy s Janou Moravcovou. Zhruba 700 metrů koryta řeky Kamenice u Janské na Děčínsku chce opravit a zmodernizovat povodí Ohře. Práce mají stát 110 milionů korun. Podnik bude žádat o státní dotaci. Nejprve je ale nutné provést průzkum, říká mluvčí povodí Dana Zikešová.
4: V současné době máme hotovou projektovou dokumentaci, ale protože se jedná o komplikované území, které je historicky zatížené vojenskou aktivitou z druhé světové války, rádi bychom provedli pyrotechnický průzkum a zjistili, jak je tato oblast ekologicky zatížená.
3: Vlastní kompostárnu chtějí vybudovat technické služby v Mostě. Podle vedení městské společnosti půjde o zařízení s aktivním provzdušňováním kompostovacích valů a účinným odsáváním pachu, které vznikne přímo v areálu technických služeb v Dělnické ulici. Stavba už získala povolení stavebního úřadu a začít by měla na začátku roku 2027.
5: Podle vedení technických služeb je důvodem vybudování vlastní kompostárny možnost zpracování trávy, listí a vybraných bioodpadů přímo na místě. Technickým službám odpadnou převozy do externích kompostáren. Cena za novou kompostárnu bude známa až po výběrovém řízení na jejího zhotovitele. Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požárů. Ukrajinské síly nepilotovaných systémů pokračují v cílených útocích na ruskou ropnou infrastrukturu. Drony v noci na dnešek zasáhly velkou ruskou rafinérii v Sizrani, v samarské oblasti Ruska. Sizranská rafinérie může ročně zpracovat až 7 milionů tun ropy. Ukrajinské drony zasáhly dalších 10 ruských tankerů a 4 trajektové lodě v Azovském moři. Oznámil to ukrajinský generální štáb. Rusko dnes ráno 5 raketami s plochou dráhou letu zaútočilo na jejich oděské oblasti. Zdejší úřady zjišťují rozsah škod.
6: Sport.
3: 21-letá tenistka Linda Nosková získala na Wimbledonu první grandslamový titul v kariéře. Zvítězila v historicky prvním ryze českém finále. Nad Karolínou Muchovou vyhrála 2-1 na sety. Poražená Muchová soupeřce po zápase gratulovala a také vtipkovala, že o 8 let mladší Nosková odteď není její kamarádkou. Později ale přiznala, že hrát proti krajence pro ní nebylo vůbec jednoduché.
7: Samozřejmě radši bych hrála proti někomu, koho neznám. Já tohle úplně nemám ráda, ale prostě toho si člověk nevybírá. Na druhou stranu jsem byla ráda za Lindu, že je ve finále a nevím, jako napadlo mě to v ten moment. Nevěděla jsem, co mám říct. Chtěla jsem mi tak akorát brečet.
0: Počasí.
3: Dnešek bude převážně skoro jasný nebo polojasný, na severu s teplotami ke 30, na horách do 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Havárie čtyřkolky aktuálně komplikuje provoz u obce Dvérce, nedaleko Nepomyšli na Lounsku, a bouralo se ve Smržovce, a to v Rooseveltově ulici. Havarovala tam dvě osobní auta. Jeďte opatrně, šťastnou cestou a dál krásnou neděli s námi.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Retro s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Přeji krásný, ničím nerušený poslech dnešního retra. A zároveň přeji dobrý den. Ono to dnešní téma pro někoho může vypadat, že se vytahuju. Ale není tomu tak. Chci ukázat na lidi, se kterými jsem se seznámil, a i když to byly velké osobnosti, jak se někteří chovali a jak jednali. A to už jsem vlastně prozradil téma. Potkal jsem se s nimi i seznámil. Budu to brát napříč profesemi a písně budou rovněž, jaké přijdou, protože nevím, co by se ke každému hodilo. A s modrým taxíkem vyjede Jirka Vašiček.

Řekl jsem, že jsem měl to štěstí potkat se se zajímavými lidmi, o kterých vám něco povím. Popřípadě si sami připomenete. Hovořit o Janu Verichovi, kterého jsem měl tu čest poznat osobně, by obsáhlo několik pořadů. Zrovna jako Oldřich Nový, o tom jsem také již mnohé prozradil, hlavně, že byl můj třídní na konzervatoři. Ale třeba herec Martin Růžek, jako můj soused na Vinohradech v Londýnské ulici, k tomu jsem se dostal náhodou. Ale ještě jednu hodně starší písničku s Alicí Farkašovou, Mámino ranní loučení.

0: Martin Hrůšek chodil do hospody u Holanu, která byla v baráku, kde jsem kdysi bydlel. On byl poslán z protějšího domu manželkou pro jídlo a já tam vždy jen tak postával u pultíku s pívečkem. Já zrovna něco vyprávěl, co se nám s kapelou přivodilo na zájezdě a už jsem ho měl. Ten byl, pane, zvědavý. Zajímalo ho soukromí nějaké zpěvačky, nebo jestli máme mezi sebou s kolegy zpěváky třenice, no prostě drby z našeho komediánského života. Já zase nároveň jsem věděl, jaké slabiny má na Národním divadle Jaroslav Vojta, co vyvedl Jaroslav Marvan a jiné. No, bylo to vzájemně dost, že já pak asi při 10. schůzce v hospodě jsem musel vymýšlet hrozný roviny, jen aby byl mistr spokojený.
1: A

To byl Jiří Popr a Babáči. Na mistrovství světa v hokeji v 70. letech ve Vídni jsem byl představen Jaroslavu Drobnému, vynikajícímu tenistovi i hokejistovi, vítězi Wimbledonu, bohužel v té době již reprezentoval Egypt, ale Čechem zůstal stále. Po revoluci přijal do Prahy, kde jsem se s ním opět sešel díky Honzovi Korešovi a i po těch letech mluvil pan Drobný perfektní češtinou. Na rozdíl od Lendla, který když přiletěl z Ameriky po daleko kratším pobytu, měl češtinu s americkým přízvukem. Pan Drobný, když se dozvěděl, že jsem zpěvák, vtipně poznamenal, že se musí někam podívat, jestli nejsme příbuzní. Já ujistil, buďte klidný, pane Drobný, že už jsem se dávno díval a bohužel pro mě nejsme. No, a zaspívá Jarmilka Veselá o tom, že ke každému zámku je klíč. A kde? No přeci na Českém rozhlase pořadu Retro.

Pamatujete si našeho nejlepšího motocyklového závodníka Františka Šťastného? S tím jsem se vyřádil, protože on často chodil mezi nás a my zase jezdili za ním na závody. To taková soudržnost. Všimněte si, jak jsem se rafinovaně vyhnul slovu družba. Na dnes není, ale fanili jsme i Gustovi Havlovi, ten byl taky náš. Ten měl zase v Hořicích závod 300 zatáček Gusty Havla. Ale Franta Šťastný na 350 se porážil i borce, co jezdili na 500. František byl jedinečný a taky jediný. A za ním s námi jezdil i Karel Kahovec. Tak mu zaspívá s Matadorama.

Ivetu Simonovou lidé přirovnávali k Sophie Loren. Tu jsem nepoznal. Ale když jsme byli tak před 20 lety v Rio de Janeiro na festivalu dělat nějaké dotáčky pro náš hudební klip, byl jsem s kamarádem Tondou Filipkem pozván na večeři ke starostovi. Filipek byl kaskadér na Barrandově a jeho brácha dělal bodyguarda starostovi. Rozlížel jsem se kolem a najednou zbystřil a ptám se starosty, hele, tamhle ta paní vypadá jako Gina Lovrečina, že jo? No, ona to taky je. A to už si ona všimla, že nějací chlapci jeví o ní zájem a tak jsme se po jejím pozvání ke stolu dozvěděli, že tam je jako fotografka a fotí pro jeden časopis. Samozřejmě, že za prachy. Já se svým Olympusem jsem fotil zadarmo.

Říká vám něco Ivana Zelníčková? To byla naše úspěšná lyžařka, se kterou chodil Jirka Štajdl. Já se kamarádil s její kamarádkou a jezdili jsme nahoře takto ve čtyřech. My s Jirkou sánkovali. Když pak se Ivana provdala za bohatého amerického magnáta Donalda Trumpa, nestala se první dámou, protože Trump ještě nebyl prezident. Ale to už se Štajdlem nekamarádila. Ani se mnou. Ale když jsem byl v New Yorku u Sucháku ve Zlaté Praze, kde jsem měl koncert, zavolal jsem jí. Pochopitelně neměla čas, ale poslala nám auto s řidičem, který nám byl k dispozici celý den. Tak jí za to zaspívám jeden slaďáček ve znamení štíra.

Přátelé a zároveň posluchači Českého rozhlasu Sever, soustředili jsme se dnes na osobnosti, které jsem měl čest poznat já jako Milan Drobný. A když jsem se občas vyskytnul v hospodě u Zlatého tygra, poznal jsem se se spisovatelem Bohumilem Hrabalem, který tam byl štamgastem. A někdy se dostavil i Oscarový režisér Jiří Menzel, který mě režíroval v divadle Semafor v Poslední štaci. A jelikož jsou dva, dáme také dvě písničky hned za sebou. Jiří Suchý s Pavlínkou Filipovskou Po ulici Bloumat a Lenka Filipová, která by chtěla zůstat, jakou jí znáš.

Seznámil jsem se i se slavnými malíři a výtvarníky. Jeden byl fenomén své doby a já ho poznal ve svých 23 letech. K němuž mě dovedla jeho bývalá milenka za účelem, že jsme mohli pobývat v jeho

S Jardou Jágrem, nejlepší hokejistou všech dob, jsem se seznámil kdysi v jedné porotě na mis. Jelikož už byl hvězda v NHL a v Čechách pobýval málo, chtěl jsem se mu představit, aby věděl. Na to mi dal odpověď s výrazem, který jsem neslyšel nikdy za celý život a doufám, že neuslyším. Povídá, nemusíš se představovat, máma tě má ráda a tak u nás někdy drnčíš i celý den. Drnčíš, hrůza, ale mám ho rád, zrovna jako on i Věru Špinarovou a důvěrně.

Milan Chladil mě v roce 1965 seznámil s některými vynikajícími sportovci na Julišce, jako byli házenkáři, mistři světa Beneš, Duda, Vícha a další, ale hlavně Čurda Trojan, se kterým Milan vyhrával všechny zápasy v Nojembale. Ale i když jsme byli oba slavisté, měli jsme úctu Duklákovi, nejlepšímu fotbalistovi Evropy Josefu Masopustovi. A tak jemu i těm házenkářům zaspívá Milan.

představovat své oblíbené herce a kolegy, jako byli Menšík, Sovář, Zázorková, Bohdalová, Lipský, Hrzán, Beck, Kemmer, Somr a mnozí další, se kterými jsem prožil spoustu srandy, by bylo nošení dříví do lesa. Ale co vám říká Jára Cimrman? Tak s tím jsem celý svůj život. Tedy s jeho duchovními otci, Zdeňkem Svěrákem a Ladislavem Smoljakem. Ten mi dokonce napsal pro televizi recital a také si v něm i zahrál, jo? To tenkrát byli lidi, co uměli psát. Teď se udělá převzatá soutěž ze zahraničí a buď se všude vaří, nebo je tak přiblblý humor, že se tomu směje akorát komparz, který za to má prachy. Ale písnička, která bude pro všechny, co se jmenoval i nemenoval, vůbec nevadí, protože s Aničkou Zagorovou se měli rádi společně.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

V roce 1971 jsem byl nominován od Suprafonu na festival gramofonových firem do Cannes spolu s Helenou Vondráčkou a jel s námi také Karel Svoboda a dirigent Karel Vlach. Když jsem se podíval na rozpis, s kým budeme večer zpívat na jednom koncertě, polilo mě horko. George Harrison, Elton John, Tina Turner, Salvatore Adamo a mnozí další bezejmení z krajin dalších evropských států. Ale hlavně z Velké Británie Tom Jones, můj idol. Šmejdil jsem za ním, až si to všimnul a pozval mě na pokec. Samozřejmě i s panátem. Dozvěděl jsem se mnohé a asi jsem byl s kecama částečně sympatický, protože když přijel po letech do Prahy a měl koncert ve Spartanské hale, pozval mě do šaty. Spolu i s mladou herečkou z Ústí, Jolankou Smyčkou, se kterou jsem v té době chodil. To už jsem o něm napsal v knize a také mi věnoval píseň Love Me Tonight, kterou jsem natočil u nás s textem Zdeňka Borovce. Jako jen když tě mám, ale není on.

Mým letitým kamarádem už z vojny byl Koumec, ženě bych řekl Bedna, který psal texty i inteligentní humor a také zpíval. A proto dnes se s veličinami rozloučí Jiří Grossman spolu s Daněm Urbákou a s Jacksonem. Zařiďte si krásný týden a příští neděli ve stejný čas bude opět retro, ale o něčem jiném. Naslyšenou a ahoj.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Most zabezpečuje vybydlený soukromý dům v Lidické ulici. Náklady pak bude vymáhat po majiteli. V Libereckém kraji dnes budou omezení kvůli automobilové Bohemia Rally. Ředitelství silnic a dálnic se bude zabývat pády velkých kusů asfaltu do řeky Ohře v Karlových Varech. Bude polojasno až skoro jasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré nedělní poledne. Most začal na vlastní náklady provádět zabezpečení vybydleného soukromého domu v Lidické ulici. Podle městské policie se v něm často pohybovali bezdomovci a narkomani. Město opakovaně vyzývalo majitele, aby dům zabezpečil, říká mluvčí města Alena Sedláčková.
2: Protože tak neučinil, tak vedení města se rozhodlo, že ten objekt nechá vyklidit. Peníze potom za to vyklízení a za to zabezpečení bude vymáhat potom soukromém majiteli. V tuto chvíli nedokážeme odhadnout přesnou částku.
1: Dům sousedí s mateřskou školou, proto u rizikového domu stále hlídkují strážníci. Automobilová Bohemia Rally se dnes přesouvá do Libereckého kraje. Rychlostní zkoušky závodníci pojedou na třech úsecích. Z Karlovic do Mírové pod Kozákovem, z Malé Skály přes Frýdštejn do Pelíkovic u Rychnova u Jablonce nad Nisou a z Husy do Sichrova. Jak řekla policejní mluvčí Klára Jeničková, silnice budou pro běžný provoz uzavřené a lidé by tam neměli nechávat auta. Z pražského mostu v Karlových Varech v sobotu padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Ti padající kusy materiálu natočili a video předali policii a redakci zpravodajského serveru iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Jeho mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
3: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
1: Video z incidentu a další podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Sport. Tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve třech sadách. Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie se Španělskem.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno a nejvyšší teplotu naměříme 27 až 30 stupňů Celsia, na severu kraje 26 až 28 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: U obce Dvérce poblíž Podbořan na Lounsku došlo k nehodě čtyřkolky. Projíždí se tam se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Petrem Beranem.

0: Laciný víno a písničky na přání na Českém rozhlasu Sever. Teď je 12 hodin a 10 minut. Máme tu neděli a písničky na přání. Určitě to dobře znáte, ale pro jistotu zopakuji. Telefonní číslo 475 212 212. Pak tady máme e-mail zahrajte@rozhlas.cz a máme tady také číslo pro vaše SMSky, to je 900 1104. Jako první je potřeba napsat slovo zahrajte, aby nám ta SMSka došla. No a já už mám první telefon. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak nám volá?
1: Tady Naďa z Horního Podluží.
0: Dobrý den, Naďo, co to bude?
1: Chtěla bych od Aleše Brichty Dívka s perlami ve vlasech a bylo by to pro mýho manžela, který včera oslavil narozeniny a přeje mu hodně, hodně zdraví, jinak všechno ostatní má celá rodina a manželka.
0: Tak držíme palce a taky se přidáváme ke gratulaci, narozeniny za to stojí. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, mějte se moc hezky.

Tak to byl Aleš Brychta, my už tu máme další písničku na přání, tentokrát přišla e-mailem. Dobrý den, hezkou neděli, v uplynulém týdnu nás opustila velská hudební legenda Bonnie Tyler, zpěvačka, a na její počest vybírám její největší hit Total Eclipse of the Heart. Bořkům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům posílá tuhle písničku Sylvie z Prahy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Holubí dům a Jiří Schellinger na Českém rozhlasu Sever a já přeju pěkné odpoledne s písničkami na přání. Máme tu telefonát. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Líba z Děčína, já vás zdravím.
0: Dobrý den, Líbo.
1: A já bych vás poprosila o tuhle tu písničku pro sousedku Janíčku, protože ta je včela jak včelička, jak včelka Mája.
0: Takhle při neděli, jo? Tak výborně.
1: Ano, ta furt maká. Na to, kolik je roku, tak na ní málo kdo má, jo?
0: Klobouk dolů.
1: No to jo. A teďko bych to chtěla ještě pro Jitušku a pro Michala na Kamenickou Markovým a pro Romana a Káju do Benešova a vám všem do rádia. Děkuju moc krát a přeju vám krásný den.
0: My děkujeme za zavolání a taky přejeme hezkou neděli. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

písničkách na přání musí přijít čas také pro vaše SMSky a že nám jich chodí. Dobrý den, zahrajte prosím Adélce Švandrlíkové z Oráčova, doufám, že jsem to přečetl správně, její oblíbenou skladbu Petra Maláska, balada pro Adélku. Moc děkuje, babi z Mostu.

0: Balada pro Adélku dozněla, ovšem teď už nás čeká další přání a také další telefon. Dobrý den, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady Věra Černá z Verneřic.
0: Dobrý den do Verneřic. Co si zahrajeme?
1: Já bych chtěla zahrát hezkou písničku holky z naší školky pro naše vnoučata a pro manžela, který má se mnou zlatou trpělivost, protože se mi špatně chodí. A pro všechny z vašeho rádia.
0: Tak my moc děkujeme, pozdravujte manžela, ať mu trpělivost vydrží, držíme palce a posíláme písničku. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkujem a mějte se hezky, nashledanou.

0: Písničky na přání pokračují, také tady žhavíme jeden telefon za druhým. Dobrý den, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady je posluchačka Jitka a volám z Podboře.
0: Dobrý den, Jitko.
1: Dobrý den. Včera měli svátek Olinky. Mám tři. Všem jsem přála. Chtěla jsem jim ještě poslat písničku, ale vůbec jsem nebyla úspěšná. A tak jsem to dneska zkusila, alespoň trošku to chci dohnat a ono se mi to povedlo. Olga, vyčetla jsem, je to ruské jméno severského původu, znamená svatá, zdravá, přinášející spásy. Mají to jméno Slováci, Angličané, Španělé, Bulhaři, Poláci, Rusové, Srbové, Chorvati, Norové, Švédové. Tak to jen tak na začátek. Takže milé Olinky, včera jste měli svátek a já vám alespoň dodatečně chci popřát. Přeju vám hodně zdraví, hodně zdraví, hodně zdraví. K tomu i to štěstí, spokojenost, pohodu a pokud možno dobrou náladu. Kdybych se dovolala včera, řeknu, užijte si dnešního jmeninového dne. A tak dneska řeknu, doufám, že ten den včera byl pro vás příjemný.
0: Tak já myslím, že Olinkám jste udělala velkou radost a teď už budeme hrát písničku, jo?
1: Jste hodnej a děkuju pěkně.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Vy taky.

To byl Milan Chladil, zbývá nám ještě jedna písnička na přání, ta přišla mailem. Dobrý den, srdečně zdravím vás i všechny posluchače, prosím o zahrání písničky Divoký horský tymián. Písničku posílám všem přátelům, Andělka, Boženka, Honzík, Pavlík z Kostelce, František z Kralup a pro všechny posluchače. Hezký den přeje Božena ze Žatce.

0: Žalman a spol dohráli písničky na přání pro dnešek. Musí končit, nedá se nic dělat, za malou chvíli už uslyšíte další zprávy na Českém rozhlasu Severa, pokud se na vás dneska nedostalo. Zkuste to zase zítra po 12. hodině.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Žatec při obnově posádkového domu armády zachová jeho historickou podobu. Krajská galerie Lázně v Liberci je dnes naposledy přístupná před generální výměnou osvětlení. Hasiči dnes nadále chladí sutiny 34. budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Stupeň poplachu snížili na první. Bude polojasno až skoro jasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Žatec obnoví bývalý posádkový dům armády v Masarykově ulici. Vznikne v něm kulturně kreativní centrum společně s kinem, planetáriem nebo kavárnou, ale také městské byty. Vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Šinkovcová říká, že budově chtějí zachovat i její historickou podobu.
2: Jedná se o vlastně objekt, který se nachází v památkové zóně, takže my zachováváme některé prvky a zachováváme samozřejmě hlavně konstrukci toho objektu a věnujeme se obnově, ale nebouráme, nedemolujeme.
0: V Liberci je dnes pro návštěvníky naposledy otevřená Krajská galerie Lázně. Pak se na čtvrt roku zavře kvůli kompletní výměně osvětlení za 26 milionů korun. To stávající je v provozu 12 let. Místy už není funkční nebo nevyhovuje požadavkům na vystavovaná díla, říká mluvčí galerie Kateřina Trunečková.
3: Osvětlení je pro jakékoliv instituce typu galerii nesmírně důležité, tvoří až polovinu z toho návštěvnického zážitku a osvětlení v naší galerii už je skutečně dožilé. Ty zářivky jsou hodně opotřebované a řada z nich už nesvítí ani do ani opravit.
0: 6 jednotek hasičů čtvrtý den zasahuje u požáru v Baťovském areálu ve Zlíně. Zabezpečují čerpání vody pro automatické ostřikovače, které chladí sutiny budovy číslo 34. Jestli se podaří trosky objektu zítra předat majiteli, mluvčí hasičů Pavel Řezníček nepotvrdil. Hasiči včera večer snížili stupeň požárního poplachu ze druhého na první. Nadále platí doporučení ve Zlíně nevětrat, pokud lidé ucítí kouř. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k sobotnímu vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě.
1: Počasí.
0: Dnes převládá polojasno až skoro jasno a nejvyšší teplotu naměříme 27 až 30 stupňů, na severu kraje 26 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici u Žerotína na Lounsku došlo k dopravní nehodě. Osobní auto se tam srazilo s motorkou. Při nehodě došlo i ke zranění a zasahují tam záchranáři. Silnice je proto aktuálně uzavřena. A opatrní buďte také na silnici číslo 240 u Račině vsi na Litoměřicku u kruhového objezdu poblíž benzínové pumpy. Na vozovku tam spadl strom.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilian Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru, a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku, a všude možně jsem psala, a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ta zásadní, ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít koupit zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se z jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění, takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Jo, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: A zní to hodně vznešeně? Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani mě to ve snu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal, nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské

0: plány a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června a když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským

0: přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona. Letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Onyariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány? Nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Já jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratům.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Krupce na Teplicku začne soukromý investor bourat bývalou jídelnu po sovětské armádě. Lidé v Tanvaldu si můžou prohlédnout protiletecký kryt. Situace na dolní Dyji se kvůli přemnoženým synicím zhoršuje. Ve vodě v noci nebyl skoro žádný kyslík. Bude polojasno až skoro jasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. V Krupce na Teplicku v místní části Bohosudov zahájil soukromý investor demolici původního objektu bývalé jídelny po sovětské armádě. Stavbu ze 70. let minulého století nahradí podle radnice v Krupce nový dvoupodlažní dům.
2: Podle povolení vydaného stavebním úřadem a odborem životního prostředí v Krupce by v nově postaveném domě měly být obchody, kavárna, wellness centrum, fresh bar a ubytovací kapacity pro krátkodobé pobyty. Součástí obnovy prostoru bude i nové parkoviště a chodníky. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: V Tanvaldu na Jablonecku začne od pondělí série prohlídek protileteckého krytu. Nachází se u obchodní pasáže na začátku stezky kolem kamenice. Radnice nechala kryt před 2 lety zpřístupnit. První prohlídka zítra bude ve 14 hodin. Na každou prohlídku si musí lidé místo zarezervovat. Další se uskuteční o týden později 22. července. Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým synicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují, úhyn ryb zatím nepotvrdili. Synice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto nechalo nainstalovat norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Loni na dolní Dyji kvůli stejnému problému uhynulo asi 30 tun ryb. Sport. Tenistka Linda Nosková získala svůj první grandslamový titul. Ve finále Wimbledonu porazila Krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Utkání už mohla Nosková ukončit ve druhé sadě. Vedla 5-2 na gemy, měla 5 matchballů, ale Muchová skóre otočila a set získala. Nosková pak z kurtu odešla a po zápase vysvětlila, co jí psychicky pomohlo.
3: Jen jsem si říkala, že začíná úplně nový zápas. Šla jsem do koupelny a opláchla se studenou vodou. Když jsem odcházela z kurtu, zahlédla jsem obě trofeje a řekla si, že prostě chci tu větší. To mi opravdu pomohlo. Ve třetím setu jsem pak vyhrála při svém podání úvodní gem. To byly pro mě klíčové momenty zápasu.
0: Dnes se o titul v mužském singlu utkají Ital Sinner a Němec Zverev. Finále začne po 17. hodině.
1: Počasí.
0: Dnes převládá polojasno až skoro jasno a nejvyšší teplotu naměříme 27 až 30 stupňů Celsia, na severu kraje 26 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 262 u Zákup na Českolipsku došlo ke srážce nákladního a osobního auta. Nehodu vyšetřuje policie. A v Liberci se srazila 2 osobní auta v ulici Ostašovská. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je tu nedělní pohodové odpoledne na Českém rozhlasu Sever. Jste slyšeli zprávy od Petry Firstové. Za chvilku si řekneme, co v učebnicích nebylo a tentokrát zjistíme, jak to funguje v Raveništi. Pak vyrušíme naší kolegyni Gabrielu Hauptfoglovou, která je na jedné velmi zajímavé prohlídce v Teplicích. Tak nám to popíše, jak to všechno funguje. A samozřejmě nechybí písničky, které nestárnou Valdemar Matuška nebo Karel Gott.
1: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

0: Valdemar Matuška dospíval pohodové odpoledne. My teď nahlédneme do učebnic a zjistíme, jak to funguje v mraveništi. Co v učebnicích nebylo, totiž hledá a také zjišťuje Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Petr Muk a na Českém rozhlasu Sever teď jedna zajímavá pozvánka. Jestli vás už trošku omrzely návštěvy hradů a zámků, tak tu je jeden zajímavý tip, protože každou prázdninovou neděli, tedy i dneska, se můžete projít Krušnohorským divadlem v Teplicích a můžete se podívat i do míst, která jsou jinak veřejnosti nepřístupná. Na jedné takové prohlídce je i naše reportérka Gabriela Hauptvoglová. Gabino, dobré odpoledne.
1: Ta prohlídka před chvílí začala, zatím jsme byli jenom ve foaje, kde jsme se dověděli něco o historii divadelnictví i divadla jako takového v Teplicích. Třeba to, že tady se vlastně hrálo divadlo už v 16. století, jednalo se tady o náboženské hry a kamenná budova divadla je tady od druhé poloviny 19. století na tom místě jako teď. Nicméně, protože vyhořela, tak ve 20. letech minulého století byla postavená tahle obrovská šestipodlažní velkolepá budova. Teď aktuálně ta 20členná skupinka, ve které jsou i někteří Tepličané, většina je přespolních, tak jsme zamířili vlastně do šaten orchestru, odkud odcházeli potom hráči, muzikanti do orchestřiště. Co se týká divadelnictví, tak vlastně po druhé světové válce tady zůstal už jenom operetní soubor, který v roce 1994 zanikl. Jezdí sem ale i hostující soubory, hrají tu i někteří místní umělci.
0: No, ty už to trošku naznačila, 20 bylo to číslo návštěvníků, to je docela dost, na to, jaké je dneska opravdu parné počasí, je to spíš o koupaliště. Jaký je tedy zájem o tyhle pravidelné letní prohlídky?
1: Tak ten zájem je veliký, jak jsem řekla, ty skupinky mají omezenou kapacitu. Je proto nutná rezervace na webu. Ještě vlastně kromě prohlídky vnitřku té budovy, toho divadla a toho zázemí, tak se konají ještě další prohlídky, další okruh a ten se týká třeba restaurace, kavárny i spodního baru a malého sálu s tanečním parketem. Lidé se dovědí spoustu zajímavých informací, jak už jsem zmínila, o historii, tak ale třeba i o některých architektonických zajímavostech.
0: Tak jenom dodám, že tedy každou prázdninovou neděli ve 14 hodin, jak sami slyšíte, na prohlídce přímo teď je i naše reportérka Gabriela Hauptvoglová. Gabino, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznám.

Býval Richard Miller na Českém rozhlasu Sever. Pár tipů, jestli máte při neděli ještě čas. Lidas, co ještě stihnete, tak třeba v Piacetě před Hraničářem v Ústí nad Labem je multižánrový festival Celý léto na ulici. Dneska odpoledne se promítá film Kořenový vězeň a 20 filmový horor Rituál. Takže to můžete vyzkoušet. Ještě stihnete v Ústí také pohádku, ale to tedy opravdu spěchejte, protože v 15 hodin na hradě Střekově hraje Sváťovo dividlo, pohádku Kašpár a Hodná víla Jarmilka. Večer, jestli chcete zajít, můžete v Žatci na filmový kinematograf Bratří Čadíků. Dneska se na náměstí Svobody bude promítat český film Moře a na dvoře. No a ještě jedna pozvánka, tentokrát na procházku. Pokud jste v Jirkově, tak spěchejte k infocentru od 15 hodin. Je tu novinka v podobě komentované procházky po památkách města. Trvá to zhruba 1,5 hodiny a jak už jsem říkal, v 15 hodin je sraz před infocentrem.

0: Křížem krajem.
1: I dneska se vydáme křížem krajem, máme pro vás jednu zajímavou procházku, a to nad a pod skalními věžemi nad Liboucem na Ústecku. Tu pro nás připravila Eva Buchorová. Je to asi 8 kilometrů kolem skalních věží a cestou se můžete osvěžit u Havraní studánky.
2: Vycházíme z parkovacího místa u lesa pod turistickou chatou v Tisé. Do lesa vejdeme po žluté a po pár metrech uhneme doleva nahoru směrem k dědově vyhlídce. Pokračujeme k rozcestí pod silnicí a odbočíme doprava nad skály. Putujeme asi 4 kilometry lesní cestou nebo pěšinou a po pravé straně se nám postupně otvírají výhledy na Libouchec, Jílové a daleké vrcholy Českého středohoří i Krušných hor. Na této cestě zvané Nad stěnami stojí skály s názvy Dědova vyhlídka, Doga, Sobí věž, Nová a Stará bašta nebo Zlomisková věž. Na jedné z vyhlídek jsem objevila lavičku se vzpomínkovým portrétem horolezce Jiřího Kopeckého s nápisem Nic z toho dobrého a krásného, co zučinil, se nestratí. Vše zůstane. Na konci cesty nad stěnami sejdeme opatrně dolů Menzerovou cestou. Napojíme se na žlutou a lesem kolem Havraní studánky se po 4 kilometrech opět vrátíme na naše parkovací místo v lese pod turistickou chatou. Skalní věže máme tentokrát po pravé ruce.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla Lucie Bílá, my se teď podíváme do Tachova, to je na Českolipsku a včera se tam sjela zhruba 70 motorkářů na takzvaných fichtlech. Čekali orientační závod a cílem nebylo dojet první, ale ujet trasu přesně za 4 hodiny. No a závodníci taky během jízdy museli plnit úkoly na stanovištích, nemohli naužívat navigace ani online mapy, orientovali se vlastně jenom podle značek v takzvaném roadbooku.
1: Je to mazel, no, jako mám už i silnější stroje, ale k tomuhle se vždycky rád vrátím prostě. Z Krkonoš jsem přijel, takže i ta cesta sem je vlastně jako zážitek další k tomu, jo.
2: Leoš Preisler už má připravený roadbook na své motorce, na čem pojedete?
1: Tak je to Simpson S51, rok výroby myslím 90, za ten rok s tím vyjedu tak jenom na ty závody už, ale dřív prostě když jsem byl mladší, tak jsem na tom vylítal všude. Je to prostě srdcovka.
2: Kromě Simpsonů přijela řada motorkářů taky na babetách, třeba Ladislav Šálek.
3: My máme takovou partu a jezdíme i jako na tom dál, takže...
2: Tamhle už vidím kolegu, ukazuje na tričku babeťáci, ano, takže všichni na babetě.
3: Na těch babetách je to nejještě. Dojeli jsme na tom jednou na Balatone zpátky.
2: Do závodu se nehlásí jen zkušení motorkáři. Třeba Mariana Pěčová s řízením motorky začíná.
4: Teď jsem sem dojela, tak si myslím, že to bude v pohodě. Když jsem dojela sem, tak závod jsem zvládnu.
2: Dominik Báchor má stroj připravený a tady už vidím i tu mapku, neboli takzvaný roadbook.
5: Teď jsme to studovali právě tady s kamarádem, co jedeme a uvidíme, snad trefíme. Jsou tady nějaké nápovědy.
2: Závodníky čeká 70-kilometrová trasa. Zvládnout ji musí přesně za 4 hodiny, říká pořadatel závodu Stanislav Brigula.
6: Je to závod přesnosti, takže to je setinová rally, jakoby je to měřený čipem. Mezi tím musí plnit úkoly.
2: Typově, co to je za úkol?
6: Musí sbírat razítka. Takže mají po cestě vyznačený nějaký body, kde by měli najít razítko něco ve formě kešky. A pak jsou stanoviště, kde je fyzická kontrola a tam mají úkol. Takže buď to musí poznat nějaký díl, nebo musí něco udělat.
7: Kolik tam je litrů?
8: Řekl tak. Litr.
2: Co mají závodníci tady na prvním stanovišti za úkol?
7: Zhodnotit, kolik je litrů v kanistru.
2: Říká Martin Dlouhý na prvním stanovišti. Za všechny úkoly a razítka získávají závodníci body. Ty dostanou taky v případě, že přijedou přesně za 4 hodiny. Časová tolerance jsou 4 minuty. Jako odměnu získají vítězové například vybavení pro motorkáře. Z Tachova Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

7 minut chybí do 15. hodiny, ano, čas je neúprosný i pro nás. Blíží se další aktuální zprávy, která pro vás bude mít Petra Firstová. Dozvíte se třeba to, že do Ústeckých Předlic přijeli na 2 týdny dobrovolníci ze zahraničí. Co tam budou dělat? No, počkejte si na zprávy.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Za nepřipoutaného psa můžou dostat řidiči v Česku pokutu až 2000 korun. Do Ústeckých Předlic přijeli na 2 týdny dobrovolníci ze zahraničí. Zpestří prázdniny tamním dětem. Hasiči na jihu Španělska dostali pod kontrolu rozsáhlý lesní požár, který zabil nejméně 12 lidí. Bude polojasno až skoro jasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Domácí zvířata musí být při cestách v autě bezpečně připoutaná. Policisté to připomínají v souvislosti s letními dovolenými. Při nedodržení pravidel můžou řidiči udělit pokutu až 2000 korun. U nepřipoutaného psa nebo kočky je také výrazně vyšší riziko, že nepřežije i menší dopravní nehodu. Podle dopravního policisty plukovníka Jana Straky je hlavní, aby zvíře nedosáhlo na řidiče.
2: Psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Psa je možné bezpečně zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale také mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru nebo klecí. Pro kočky se zase hodí přepravky. Veterináři také varují, že při nárazu je prakticky nemožné udržet mazlíčka na klíně. 8 zahraničních dobrovolníků se ode dneška na 2 týdny postará o zábavu dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Kromě práce ve vyloučené lokalitě se také prostřednictvím výletů a exkurzí seznámí se životem u nás. Dobrovolníky zajišťuje nezisková organizace INEX. Organizaci Člověk v tísni pomůžou s každodenním provozem volnočasového klubu.
3: 5 dobrovolníků ze Španělska, 2 z Mexika a 1 z Francie si podle jednoho z vedoucích Henrika Josefa Tientiena budou s dětmi hrát, učit se nebo vařit. Děti se zároveň dovědí něco o životě v jiných zemích. Kromě toho dobrovolníci mají naplánovanou komentovanou prohlídku Ústí nad Labem a pojedou i do Děčína. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
1: Už jen do konce července můžou lidé v Krkonošské Rokytnici nad Jizerou posílat své návrhy do letošního participativního rozpočtu. Upozorňuje na to tamní radnice. Město má na 2 nejlepší návrhy připravených 300 000 korun. V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Od poloviny září budou moct obyvatelé hlasovat o vítězi. Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almería se dál nešíří. Informoval o tom předseda regionální vlády v Andalusii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 se stále pohřešuje. Podle posledních informací oheň zničil na 7 000 hektarů půdy. Podle Morena se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů.
0: Počasí.
1: Dnes převládá polojasno až skoro jasno a nejvyšší teplotu naměříme 27 až 30 stupňů, na severu kraje 26 až 28 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici u Chřibské na Děčínsku došlo k nehodě, srazil se tam autobus s osobním autem. Projedete se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne nedělní, s vámi Český rozhlas Sever, tak tohle byly zprávy od Petry Firstové. No a jak to bude vypadat dál, pokud zůstanete naladěni, i v tomhle krásném nedělním odpoledni ještě jednou se vrátíme ke včerejšímu wimbledonskému ženskému finále. Vítězkou je Linda Nosková, ale to asi víte, podrobnější reportáž to bude za malou chvíli. Popovídáme si o počasí, ale také se vydáme na české řeky, protože rekreační plavba, jak to tak vypadá, je čím dál tím oblíbenější a přibývá těch, kteří si vyřídí oprávnění k vedení malého plavidla. O tom před půl třetí. Teď už ale písničky, které nestárnou, Vladimír Mišík nebo Reddy Kirken.
0: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.
5: Zítra mám

0: Jednohubky Vladimíra Mišíka. Dobré odpoledne, vracíme se ještě jednou k Wimbledonu. Včerejší finále žen vyhrála Linda Nosková, to víte určitě, krajanku Karolínu Muchovou porazila 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková získala už v 21 letech svůj první grandslamový titul a naopak Muchová nevyužila po Roland Garros v roce 2023 druhou takovou příležitost a taky nejcennější trofej zatím uniká.
1: I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Karolína Muchová byla tou zklamanější tenistkou při závěrečném ceremoniálu a o Lindě Noskové mluvila z legrace už jako o bývalé kamarádce. Ale muselo to být pro ní velmi složité, podobně jako celé finále.
1: Celkově jsem se na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
3: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Nosková.
1: To, že jsem vyhrála tenhle turnaj, ještě mi nedošlo, takže myslím, že to bude za pár dní, když se to uvědomím.
2: Vyprávěla poutkání Linda Nosková, která doufá, že kamarádku nestratila, jako tom také v nadsázce několikrát promluvila.
1: We are friends, we still are friends, hopefully.
2: V zápase se jí ale dařilo vnímat soupeřku jako každou jinou a soustředit se na své věci. Až do stavu 6-2, 5-2 procházela duelem velmi hladce.
4: Obě dvě nastoupily na to, že to bylo Lindy první finále a Kai teda sice druhý, ale přece ve Wimbledonu nastoupili prostě jako opravdu šampionky. Hráli jako výborný tenis, Linda jako hned za začátek vzala za to zapače si 6-2, 5-2. Na Kaje zase bylo strašně skvělý v to, že se prostě nevzdávala. Ona neměla v podstatě do toho 2-6, 2-5 nic hrát a prostě furt tam jakoby byla a tu šanci pak si vzala, že jo. A pak v tom třetím setu si myslím, že nevím, co úplně rozhodlo. Myslím si, že možná ten první game, ale bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšní, když pro tu Kaju to je teďka těžký. Ale já jsem fakt byla neuvěřitelně ráda, že jsem tam mohla být na tom kurtě a sledovat to.
2: Hodnotila utkání Barbora Strýcová, kapitánka v poháru Billie Jean Kingové, a mluvila přitom o prvním gemu rozhodující sady, kdy měla Karolína Muchová breakové šance a mohla utkání zlomit na svou stranu.
1: Ta je skvělá hráčka právě v tomhle, že dokáže ať už jakýkoliv stav to vybojovat. Je strašně technická hráčka, takže tam může použít jakýkoliv úder. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%. Že hlavně na mém servise jsem možná do toho prostě nešla více po hlavě a trošku jsem se vzdálila a nechala jsem tu hru tak nějak, ať jde mimo mě. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Říkala 21-letá šampionka Linda Nosková z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Český rozhlas.

0: Za 10 minut bude 15:30, přeju pohodové odpoledne ze severu. Na telefonu je teď Jana Hirtová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré odpoledne taky vám.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak co, dosáhli jsme na tropy? Jaká je aktuální situace?
1: No, dosáhli. Minimálně na stanici Doksany máme teď aktuálně 31,3 stupně Celsia, takže tam ta teplota je nejvyšší. Každopádně i na takových místech, jako jsou Kopisty, Mostecké nebo Ústecký Baňov, tak máme aktuálně 29,4, takže věřím, že ta třicítka i tady na těch místech rozhodně dneska padne.
0: No, to vypadá to, že si milovníci veder, já se omlouvám, já jsem vůči vedru teda velmi skeptický, tak si asi přijdou na své. Co říká předpověď? O těch dalších. Vlastně můžeme začít nocí a potom těch dnech.
1: Tak v noci očekáváme, že bude v podstatě jasná noc, teploty nám budou klesat na 16 až 13 stupně Celsia, vítr se nám uklidní. Zítra očekáváme, že bude v podstatě také slunečno, pouze na západě Ústeckého kraje, někdy v těch pozdějších odpoledních a večerních hodinách bude přibývat taková ta průsvitná oblačnost, takže vesměs slunečno a zítra zase opět tropický den, 28 až 31 stupně Celsia na severovýchodě Ústeckého kraje, tam o něco chladněji, ale i přesto teplo 27 až 29 stupňů Celsia.
0: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuju za předpověď a hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Blázni se hradujou, zpívala Lenka Filipová. No, nevím, jestli patříte mezi blázny i vy, kteří třeba rádi jezdíte lodí nebo ji chcete i řídit. A budete se možná divit, vůdců lodí neboli plavců v Česku přibývá. Ročně si ten řidičák, tedy o takové oprávnění pro vnitrozemskou plavbu, vyřídí na loďku kolem 3,5 tisíce uchazečů a celkem už je jich přes 71 tisíc. Co s tím? Můžete se potom plavit po českých řekách, kanálech, přehradách, na motorové lodi nebo plachetnici. Případně můžete využít třeba rozšíření na dovolenou u moře. Hlavní zájem o vyřízení takzvaného průkazu vůdce malého plavidla je před sezónou a teď v létě.
1: Jsme v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze a je tady se mnou uchazeč o průkaz vůdce malého plavidla Jan Kubeš a před námi stojí na hladině Vltavy 8-metrová motorová loď, ve které vy teď budete dělat svoji závěrečnou zkoušku. Všechno máme a můžeme
2: ano.
1: Do lodi.
2: Ano. Odstrčíme a jedeme.
3: Můžeme vyplout.
1: Teď tady míjíme loď vedle nás, což už je velká výletní loď.
2: Můžeme obeplout z jakékoliv strany, pokud máme dostatečné množství prostoru a neohrozíme plavidla, která máme na vodní dráze.
1: Samozřejmě se blížíme k jednomu z pražských mostů.
2: Ten tady musíme proplout ideálně v částech, které jsou vyznačené, což tedy je tamhle žlutý kosočtverec.
1: Na průběh zkoušky tady dohlíží lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
4: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
1: Zkoušku jsme ukončili, jsme na břehu.
4: Úspěšně se složil tuto praktickou zkoušku.
2: Dobře, děkuji.
1: Po praktické zkoušce u komerční společnosti čeká uchazeče zkouška teoretická na státní plavební správě. Co všechno je potřeba znát, mi popisuje jedna z čerstvých absolventek, paní Bára.
5: Musela jsem se naučit pravidla provozu na vodě, musela jsem se naučit značení, což pro mě bylo asi nejtěžší. Ale třeba zajímavá část v té námořní plavbě, počasí a mraky, to bylo docela zajímavý.
1: Oprávnění vůdce malého plavidla má několik kategorií podle výkonu motoru, velikosti trupu a plachet a podle platnosti pro sladké nebo i mořské příbřežní vody. Ročně si oprávnění udělá kolem 3,5 tisíce uchazečů a podle státní plavební správy jich každoročně přibývá. Například v létě už téměř nejsou volné termíny teoretických zkoušek, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
6: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
1: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívá nová říční infrastruktura.
6: V tomto roce byla otevřena plavební komora Sudoměřice Rotahatec, která vlastně možnost plavby kolem Baťova kanálu rozšířila o 7 kilometrů. Vznikají nová vývaziště, veřejné přístavy.
1: S uznáváním dokladů mezinárodně je to složité, záleží na daném státu. Kromě průkazů vydávaných státní plavební správou existují taky různá turistická i neturistická oprávnění vydávaná v jiných zemích, například v Chorvatsku nebo Řecku. Jakub Vik, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, žijeme tu s

0: Křížem krajem.
1: My se vypravíme křížem krajem. Několik schátralých staveb se tady u nás dočkalo svého zachránce. Některé má v našem seriálu postupně představíme a tentokrát se vydáme na schátralý statek v Mnichově. To je na Lounsku a ten statek se proměnil v penzion Slunečnici. Jak vypadala budova z 19. století před rekonstrukcí, o tom si povídala Eva Bucharová s obyvatelskou statku Petrou Adamcovou.
2: Totální ruina bez dveří, stromy tady rostly do zdí a tak, takže některé budovy jsme museli vyloženě i kus bourat, protože to nebylo absolutně možné zachránit.
3: Nicméně materiál jste si určitě nechali.
2: Materiál jsme si nechali. Hlavní budova, kterou jsme zachránili, je stará staj a se seníkem nahoře. Zachránili jsme krov. Ten krov vlastně nám dělí podkroví na tři části. Takže my máme jenom tři pokoje.

0: Klasický íčka, my jsme nechali původní stav těch stropů, který byl omítnutý, a jenom jsme to vlastně nabarvili na bílo. Vlastně ta omítka není úplně dohladká. Je to, jak jim to přišlo do té ruky. Mně se to teda strašně líbí, že tam jsou vidět samý kocouři a díry. A kdyby v téhle místnosti bylo všude režné zdivo, tak určitě by tady bylo strašně málo světla. Ta bílá prosvětlila ten prostor.
1: Tak a teď se dostáváme k tomu. Čistila jsem, natírala jsem, fermežovala jsem. Fakt jste se tady nadřela.
0: Já se přiznám, ne sama. Takový ty věci, kde jsem opravdu chtěla vědět ten detail, že to opravdu bude tak, jak chceme, tak jsme si spoustu věcí dělali sami, anebo jsme si nakoupili materiál a řekli jsme firmám, jak to chceme.
1: Vy nejste žádný stavař ani zedník, takže můžeme říct, že jste se učila za pochodu?
0: Absolutně ano. Určitě jsme tady jako nešetřili, já třeba vždycky říkám, nešetřete na střeše, nešetřete na podlaze. My tady máme zkrátka dubové podlahy. Jo, já bych nechtěla nic měkkýho, protože vidět tam každý podpatek.
1: Po druhé světové válce se tady ještě hospodařilo. Přijedou sem třeba někdy ti pamětníci a ti, co si to tady pamatují, jak to tady bylo s těmi koňmi a s tím hospodářstvím?
0: Sem jezdí pán, který mi říká, tady těma dveřma, tady ty, co vedou ten letní vstup do toho sálu, tudy jsem vodil ty moje koně.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pohodové odpoledne z Českého rozhlasu Sever, teď je 15 hodin a 8 a 40 minut. No a my se podíváme na 53. ročník Rally Bohemia. Ten má za sebou první etapu, nabídla na Mladoboleslavsku a Milovickém autodromu boj o doslova každou desetinu sekundy. Vedoucí Dominik Stříteský svábí, totiž na druhého Filipa Mareše v kokpitu Toyoty, měl k dobru jenom necelé 4 vteřiny a na třetího Jana Kopeckého z dalších fábí k dobru rovných 5 sekund. Stříteský se ujal ve dení od druhé rychlostní zkoušky a potvrzuje letošní nadvládu.
1: Bych tomu nadváda úplně neřekl, ty karty se dneska míchají tam a zpátky. Nám se povedlo uskočit na tom prvním vinci, který nám fakt sedl, povedlo se to, vlastně ten rozdíl, co jsme na ně najeli, tak tam teď je. Ale jak říkám, jednou rychlejší Honza, jednou Philips, takže jsme rádi, že jsme tady, ale určitě není jisté.
2: Zmínil v servisní zóně po dokončení úvodní etapy Dominik Stříteský. Pochlubit se může vyrovnanými výkony. Hůř než druhý v žádné z rychlostních zkoušek neskončil.
1: A je to tak, teď jsme ztratili významné zvířetické poslední. Zvedal se tam hodně prach. Klukům to šlo asi lépe v tom prachu, my bohužel, ještě jsme tam trefili značku, ale jak dobře to dopadlo, jsme na tom prvním místě, takže budeme pokračovat.
2: Premiérové vítězství by na Rally Bohemia rád vybojoval mladoboleslavský Filip Mareš. O druhé místo se přetahoval s Janem Kopeckým.
3: Jo, tak aspoň něco, když to tak řeknu. Snažili jsme se aspoň na to druhé místo se vrátit na té poslední rezetě, což se nám povedlo, ale samozřejmě myslíme na lepší než na druhou příčku, takže se pokusíme se nás připravit ještě líp. Myslím si, že nás v druhých průjezdech stál nějaký čas drobný technický problém, který nás místem limitoval, ale doufám, že ho vyřešíme a že to bude ještě rychlejší.
2: Boj o prvenství nevzdává ani zatím třetí Jan Kopecký. Pokud by byl v cíli nejrychlejší, byl by to jeho 11. triumf na Bohemce.
4: My jsme na třetím místě teďka, takže spokojení jsme. Samozřejmě taháme se tam prostě o desetiny, nebo respektive my jsme aspoň na vince se dokázali vrátit kousek zpátky k tomu prvním místu.
2: Výsledek ho potěšil. Jedna nepříjemná událost, ale ne. Dotýká se havárie jednoho z favoritů Adama Březíka.
4: Jediný co, tak mě trošku mrzí přístup tady jako všech z dispečingu a ze soutěže, když prostě Adam Březík havaroval a když jsem to auto přejel, přijeli jsme tam jako první, tak jsem okamžitě řekl, protože to mať volej sanitku, protože to auto bylo zdemolované totálně a kluci byli v šoku. Takže říkám, okamžitě volejte sanitku a sanitka přišla za půl hodiny, takže jako kde to jsme.
2: Povzdechl si Jan Kopecký. Závěrečná etapa nabídne úvodní RZ-u Kvítkovice v 9 hodin a 20 minut. Cíl je na Mladoboleslavském staroměstském náměstí po 15. hodině. Z Hoškovic Štěpán Bém, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O snídani to asi opravdu teď nebude, protože se blíží 16. hodina. Vy posloucháte Český rozhlas Severa a já přeju naposledy pohodové odpoledne. Naposledy, protože za chvilku už vás také čekají další aktuální zprávy, které dnes při neděli připravuje Petra Firstová. A co se dozvíte? Například to, že policie varuje přes podvodníky. Pozor, jestli vám přijde nějaká SMSka a někdo po vás bude vymáhat pokutu pro rychlou jízdu, no rozhodně to není policie. Víc ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Novou kompostárnu chtějí postavit technické služby v Mostě, získali už stavební povolení. Liberecký kraj letos zatím nedostal od státu peníze na opravy svých silnic. Zítra čekáme převážně polojasno s teplotou do 31 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová, dobré odpoledne. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
3: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
2: Podrobnosti jsou na serveru irozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Vlastní kompostárnu chtějí vybudovat technické služby v Mostě. Podle vedení městské společnosti půjde o zařízení s aktivním provzdušňováním kompostovacích valů a účinným odsáváním pachu, které vznikne přímo v areálu technických služeb v Dělnické ulici. Stavba už získala povolení stavebního úřadu. Začít by měla na začátku roku 2027.
4: Podle vedení technických služeb je důvodem vybudování vlastní kompostárny možnost zpracování trávy, listí a vybraných bioodpadů přímo na místě. Technickým službám odpadnou převozy do externích kompostáren. Cena za novou kompostárnu bude známá až po výběrovém řízení na jejího zhotovitele. Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Vedení Libereckého kraje stále neví, jestli na letošní rok dostane peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic druhé a třetí třídy. Předchozí vláda Petra Fialy z ODS rozhodla, že kraje mají na rekonstrukce těchto silnic získat dohromady 2 miliardy korun. Podle současné vlády ale nejsou tyto prostředky k dispozici. Například pro Liberecký kraj to znamená příspěvek kolem 90 milionů korun ročně. Jak uvedl hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj, Asociace krajů chce s vládou dál o penězích ze Státního fondu dopravní infrastruktury jednat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil změny ve vládě. V příspěvku na sociálních sítích píše o změně politické strategie i personálních změnách. Detaily prý probral s premiérkou Julií Sviridenkovou, které taky poděkoval za její práci a nabídl jí možnost vést novou oblast vztahů s nejmenovaným klíčovým partnerem. Podrobnosti ale Zelenský neupřesnil.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den převážně polojasno. Teplotu zítra naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů, na severovýchodě kraje 27 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 9 v Novém Boru na Českolipsku došlo k nehodě osobního auta a autobusu. Nehodu vyšetřuje policie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
6: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
5: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
6: Nápodobně.
5: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
6: Koukněme.
5: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
6: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
5: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
6: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
5: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
6: I jo, to můžete.
5: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
6: I ne, mám málo času.
5: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
6: Dicinky, radši sama.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama v těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle jak jsou za těma sklama, vitrínama a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče. Takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51. Takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio. Jo? Takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madam Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madam tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
3: V mém prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije, a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna. Jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou. Víš? Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
4: Bože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
5: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
4: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
5: No, včera v taxíku taky.
4: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
5: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
4: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
5: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
4: S jakým nazrzlým slizounem?
5: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsi mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
4: Ježišmarja, to byl můj šéf.
5: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
4: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
5: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
4: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
5: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
4: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
5: Hezkou sobotu, tak. Jo?
4: No ano.
5: Jak si to jako představuješ?
4: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no a... Hele, víš co? To já ti udělám racuchy, jo?
5: Během vždycky skočím.
4: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka, no.
5: Ty jsi teda roztomilej.
4: No, já vím.
5: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
4: Co to je? Někdo zvoní asi.
5: No ne, to by mě nenapadlo.
6: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko, pak děláte, že nejste doma.
5: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. Nebo ne, vypadni, ale honem.
4: No počkej, jak kudy mám bude tebe vypadnout?
5: No oknem, ne.
4: Ale blázni jsme v 10. patře.
5: Ježiš, jenom devátým, dělej skákej.
6: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
4: Počkej.
6: Koukejte mi otevřít.
5: Hned, maminko, já jsem ve vlně. Schovej se, dělej. Ježiš, to nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
6: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
5: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
6: Sobotu.
5: Do dveří.
6: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem se taky koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
5: Dáte si něco, maminko?
6: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
5: No,
6: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
5: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
6: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. Kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
5: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
6: K tý starý megeř, co krade v samoobsluze droždí. Jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
5: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
6: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
5: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že? Ne, to radši ne. Není, že? Ne. Nezdržíte se dlouho, že ne?
4: Laďka si jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na to člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, nashledanou. Tak, no. No. Tak, no je venku, no.
5: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
4: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
5: Bezla.
4: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
7: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
8: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
7: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl, v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Že boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou taky ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kterého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. A zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem Švagrová děda vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. A? Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, Tálava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nastar.
7: Ale uklidni se, hopu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Tálava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já si ji řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni a ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku a ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prevít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
2: Ale prosím vás,
3: ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna. Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vypotit. Aha. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
4: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný. Jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá, on prej tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda.

0: To, kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v malé budce na jevišti.
1: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musel být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni ji vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
2: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
3: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
2: No pokud vím, dává, co jsi chtěla ty.
3: Protože jsi mi udělal dítě.
2: Protože jsem ti udělal. To přece není pravda.
3: No není, ale mysleli jsme si to.
2: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
3: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
2: A já snad jo.
3: Já jsem chtěla začít třeba z vody něčeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
2: A co vodu?
3: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
2: Ale ne, to ještě všechno přijde.
3: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
2: Kde?
3: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
2: Jo, jsem. Díky, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
3: No, ten byl hrozný.
2: Ty nenechal si ho někde schválně? Co?
3: To víš, že jo. Co pak by ho někdo ukradl?
4: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
3: Kdo?
4: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
3: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
4: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
3: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
4: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
3: Ty jsi si ptala?
4: No, před chvíli.
3: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
4: A čí by to bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
3: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
4: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
2: Ali.
3: Už jdu. Matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít? Našla Blance účet z hotelu. Co jsi řekla? Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali. Oni mě vzali až na druhý den. Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem. Kriste, pane, s jakým? To se zeptej matky. Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky. Blance už je to jedno. Ale mě ne. To máš těžký. Hele, dej si bacha.

0: Rozumíš, banku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartíra, až už ti nebude nic platnej.
1: Ještě ty mi to připomínej.
0: No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
1: Co jsem mohla dělat?
0: Jože, ještě že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
1: Můžeš to zkusit.
0: Proč já?
2: Protože jsi na řadě.
0: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
1: To si teda řeknem.
0: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě.
1: Pst, ty seš ale drzá.
0: No, na to ještě doplatím, víš.
1: Trhni si nohou, Vendulko.
0: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
3: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletít. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajskej tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho našroubuju, já.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam se jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata fox teriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a čí je a to no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Podáš mi tam, jo, tak ale to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjede. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dá, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím a teď mají velký psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já to mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat, tak Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. Ha! Stůj! Angínový bacile! Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady o tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád meleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kde kdo s kde kým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Sady bys začala stávkovat.
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
3: Stůj, anginový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřelím.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
3: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
3: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jan, střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
3: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?
6: S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
3: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
3: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
3: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat.
3: Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na železniční trati mezi Žatcem a Měcholupy začne od zítřka několikaměsíční výluka. Hasiči v Jablonci nad Nisou mají nový člun. Roste podíl klimatizovaných vozů v MHD, uvedlo Sdružení dopravních podniků. Zítra čekáme převážně polojasno s teplotou do 31 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Provoz vlaků mezi Žatcem a Měcholupy bude od zítřka přerušen. Důvodem je oprava mostu přes řeku Ohři. České dráhy zavedou až do 9. listopadu náhradní autobusovou dopravu. Vyplývá to z informací krajského úřadu. Kvůli havarijnímu stavu mostu mezi Dobříčany a Velenicemi ale autobusy neobslouží zastávku Trnovany.
2: Náhradní autobusy pojedou ze Žatce po dvou trasách. Rychlé spoje zamíří přímo do Měcholup na přestup na vlak, pomalé obslouží také zastávky Holedeček a Veletice. Cestující z Trnovan budou muset využít pravidelné autobusové linky. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Jablonečtí profesionální hasiči mají nový motorový člun. Informovali o tom na síti X. Trvale bude na přehradě Mšeno u mola kanoistů. Sloužit má především při záchraně osob z vody, evakuaci při povodních nebo pro přepravu většího počtu lidí i vybavení. Plavidlo je vybavené speciálními příďovými dveřmi. Díky nim můžou hasiči bezpečně vytáhnout člověka z vody nebo naložit zraněného přímo z hladiny.
3: Sedmimístný člun už má za sebou první zásah. Na začátku července s ním hasiči zachraňovali tonoucího loveckého psa. Ve vodě pronásledoval kachnu. Svou majitelku neposlechl, když ho volala zpět na břeh a po nějaké době plavání mu docházely síly. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: V českých městech přibývají klimatizovaná hromadná vozidla. Za posledních 5 let se jejich počet zvýšil na dvojnásobek. Klimatizaci mají nejčastěji autobusy, takových je 60%. Nejméně klimatizovaných je naopak tramvají, jen 1/5. Důvodem je to, že jsou drahé a tak často se neobměňují. Sport. České volejbalistky na závěr Ligy národů v Bělehradě porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 matchbóly a pak vyhráli 20-18. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Český olympijský šampion si tak vylepšil 3. pozici ze včerejšího závodu na kilometrové trati.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den převážně polojasno. Teplotu zítra naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje 27 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Po Stoloprtech na Lounsku došlo k nehodě v ulici Boženy Němcové, srazila se tam 2 osobní auta. Na silnici číslo 27 u mostu leží na vozovce sražená strna. 2 osobní auta se srazila na silnici číslo 610 u Svijan na Liberecku a bouralo se také na silnici u Siřenova na Semilsku. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Kultura na severu.
1: Vítejte. Dobrý den i poslech vám přeje Slávka Brádlová. Dnes si budeme chvíli povídat se zpěvačkou Eliškou Lichtnerovou, s televizní reportérkou Danielou Révaj a s floristkou Simonou Břečkovou. Přidám pár pozvánek na akce příštích dnů a závěr, jako vždy, bude patřit četbě z knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Společnost vám dělá týdeník Kultura na severu Českého rozhlasu Sever a ke kultuře na severu, ale vlastně už zdaleka nejen na severu, patří zpěvačka Eliška Liftnerová. Do širšího povědomí se dostala už v roce 2013, kdy se probojovala do finále soutěže Československo má talent s písní Edith Piaf Non je ne regrette rien, ničeho nelituji, všechno je zaplaceno, zameteno, zapomenuto. A mě zajímalo, jestli dnes ten šanzon zpívá Eliška stejně.
1: Šanzon je věc, která zraje jako víno. A asi jsem jedna z mála, nevím, možná to tak taky někdo má, ale čím jsem starší, tím se mi i líp zpívá. A tím si to i víc užívám, protože jednak vím už, o čem zpívám, a taky posluchači vám to víc věří. Takže o tom je ten šanzon a myslím si, že vždycky lidi si přijdou rádi za starší dámou, která umí vyprávět o životě a umí to nějakým způsobem prodat. A jo, takže ano, když mi bylo 20, tak jenom jsem ten šanzon milovala a řekla jsem si, jo, zkusím to, a to mě opravdu bylo 20, takže tam vůbec jsem nedokázala vlastně úplně se projevit přesně tak, jako po té citové stránce.
0: Takže porotu jste vlastně okouzlila asi barvou hlasu, technikou zpěvu, ale ten prožitek vlastně přidáváte až s lety. To jste mě potěšila, že jste to přiznala. Navíc já jsem vás slyšela v představení Zavři oči Maxi a mám pocit, že vážně zpíváte jinak.
1: Samozřejmě, člověk zraje a zraje i hlas a je to jenom život zkušenosti. Tam prostě člověk jako pak zjistí, že právě tyhle písně nejsou až úplně tak o nějakém rozsahu, ale o tom prožitku a i o té recitaci občas něco i sdělit těm lidem. Člověk musí jako mluvit tím tělem a tím prostě, že i těm lidem přece rozumí a že to jako člověk chce jim jako dát ten pocit, že tu nejsou sami na nic.
0: Také máte takovou nálepku česká Edith Piaf a já bych se proti tomu trošku vymezila. Ne, že byste zpívala hůř, to v žádném případě, ale není to kopie, není to cover.
1: Já jsem upřímně z toho i tak trošku nešťastná, protože tím, že jsem si vybrala i některé písně právě od Edith Piaf, ale i spoustu dalších, které zrovna nejsou od Edith Piaf, tak mě nějak ty lidi k Edith Piaf a to veškerou úctou k ní takhle jako zaškatulkovali a já bych hrozně nerada, protože to, že mám hlas, jaký mám, nějaký projev, ještě neznamená, že by to mělo být stejně jako Edith Piaf. Tady ta jenom jedna a já jsem prostě Eliška. Jo, ale bohužel to tak někdo vnímá. Někdo to má jako, že to je krásná podsta pro mě a já zase si vždycky říkám, ježiš, hlavně ať tam zase nepíšou česká Edith Piaf, protože já se tak necítím. Jo, já jsem prostě já a to je hrozně náročný.
0: Přidržme se ještě té francouzštiny, protože v tomhle krásném jazyce šanzon vlastně znamená písničku, jakoukoliv písničku. A o vás tedy je známo, že klidně proplouváte z toho rybníčku šanzonu, tak jak ho chápeme my tady v češtině, k těm písničkám. A řekla bych, že v rodině máte docela nadaného skladatele, takže asi ty písničky od bratra Petra Liftnera asi se zpívají možná jednodušeji? Víc si rozumíte, nebo...
1: Jestli to mám jako vyloženě srovnat s francouzskými věcmi, tak samozřejmě to se jako srovnávat nedá, protože každý text a každý žánr je jiný. Jo, ale zpívají se mi texty bráchy Petra Liftnera opravdu krásně, protože vím, že to je z jeho duše, jednak hudba, tak i texty. A to se prostě pamatuje samo o sobě okamžitě. A mám je moc ráda. Často mě i dojímají, protože některé vznikly třeba i před 10 lety a postupně nabírají na takový intenzitě toho příběhu. A co se týká francouzských věcí nebo i jiných šanzonů, co mám od pana Miloně Čepelky a režiséra Patrika Ulricha, tak to je zase úplně jiná věc, kam se člověk dostane do úplně jiného světa. A to je právě ta rozdílnost, kterou mám jako ráda, no, že si jako člověk najednou odejde zase do jiný jako reality. No.
0: Padlo tady jméno Patrik Ulrich a Miloň Čepelka, takže musí zákonitě padnout i termín šanzonárium. Radioservis to vydal jako CDčko, takže od prvního alba Eliška po šanzonárium to je docela slušný časový a možná i žánrový oblouček.
1: Je to veliký oblouček, ale já jsem slyšela jednou od milované osoby, že trpělivost růže přináší přináší a já jsem to tak měla už sobě zarytý a řekla jsem si, že jednou přijde něco, co mě naprosto úplně změní život a to bylo právě příchod toho Šanzonária, kdy jsem poprvé poznala Patrika Ulricha a Miloně Čepelku. Takže ano, tento projekt mě neskutečně změnil celý ten pohled na to umění, na ty texty, na to, že se i fejetony, i básně dají takhle krásně zhudebnit a to, že se nám to ikon podařilo během roku všechno nahrát a vtěsnat veškerý ty nervy a stresy do 42 minut. To jako pokládám za veliký úspěch a byl to i hlavně dárek pro Miloně Čepelku.
0: Šanzonárium je nejenom CDčko, ale také program, který propojuje humor, hudbu a poezii. A můžeme-li se spolehnout na ústecké kulturní kuloáry, pak trojice Miloň Čepelka, Eliška Liftnerová a Patrik Ulrich zavítá se šanzonáriem do Ústí nad Labem 30. října. Pohlídejte si to.

0: Kultura na severu.
1: Některá setkání si nenaplánujete a jsou z toho nakonec zajímavá a příjemná překvapení. Když jsem se vydala za hercem Davidem Matáskem, který už podruhé provázel návštěvníky Děčínského zámku, stopovala ho také Daniela Révaj, reportérka pořadu Showtime televize Prima. Překvapilo mě, že se ze světa premiér, módních přehlídek a jiných akcí plných celebrit vydala na sever. A pozor, to zdaleka není její jediný severočeský kontakt. Daniela totiž pochází z Duchcova a sama to s úsměvem komentuje.
2: Takže já si cítím potomkem Giacoma Cassanovy, já jsem tím poctěná. Samozřejmě ten zámek znám velmi dobře i onu figurínu pana Cassanovy, který tam píše své paměti a to je tedy velmi emotivní. Doporučuju všem.
3: Na co se můžeme dál těšit v Showtimeu?
2: Já si myslím, že Showtime je hlavně o tom, že my se snažíme informovat lidi o společenském dění. Nejsme, jak se říká, bulvár, my jsme opravdu společenský magazín, máme tam zajímavé rozhovory, aktuální záležitosti. Lidi se dozví o životě celebrit, ale také třeba o tom, proč některé celebrity žijí tak, jak žijí. A že třeba nejsou takové, jak je lidé vnímají právě z onoho běžného bulváru. Takže to je Showtime a pro mě je Showtime hlavně už 11. rok takovým domovem. Jsme tam fajn parta, je to moc příjemný.
3: Já bych se ani tak nevymezovala proti termínu bulvár, ale jste laskavý a to se málo kdy vidí.
2: Ano, to je, přesně to jste vystihla to slovo, že se snažíme být laskavý, neubližovat. A samozřejmě vysíláme veselé smutné věci. Musím říct, pokud si to můžu dovolit, že jsem pyšná na naše speciály. Za nima stojí moje kolegyně Martina Jandová, protože speciály o osobnostech, které buď slaví jubilea, anebo odcházejí z našich životů, tak si myslím, že jsme v tom asi, řekla bych, asi jako nejlepší, že nám to prostě jde.
3: Vraťme se ještě na závěr k Davidu Matáskovi. Vy jste vlastně tady točila příspěvek o tom, jak provádí na Děčínském zámku. Co bylo vlastně tím spouštěcím momentem vydat se takhle z centra z Prahy?
2: Kamera si přes motorky, přes skutry. Vlastně chtěla jsem ho taky vidět trochu jiné roli. Já ho sice znám jako nadšeného motorkáře, znám ho jako herce, znám ho jako příjemného člověka, ale vlastně v roli průvodce po zámku ho vidím poprvé a musím říct, že je teda úžasný.
3: Jako ostatně ve všem.
2: Samozřejmě, proto jsem tady.
1: A jen tak mezi námi. Prohlídka Děčínského zámku stojí za to, i když tam zrovna neprůvodcuje David Matásek.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: prostor.
1: V týdeníku Kultura na Severu Českého rozhlasu Sever se věnujeme různým druhům umění a myslím, že zatím jsme se ještě nikdy nezastavili u floristiky, u květinových vazeb a dekorací, snad jen s výjimkou pozvání na tradiční floristickou soutěž Děčínská kotva. Ale dnes se s floristkou a zahradnicí Simonou Břečkovou zastavíme právě u tohoto oboru. Letos byl magickým svatebním datem 20. červen a tak se ptám, jaké jsou módní trendy pro svatební kytice?
2: Květinové vazby se vždycky řídí módou, tím, co je ve světě módy aktuální, a aby dotvořili nevěstu, to je hlavní náš účel. A dneska dnešní trendy jsou vždycky o tom, že je to jednoduchost, návrat k přírodě, zase vyzdvihnout květiny, protože ještě před pár lety jsme dělali květiny, které se nahrazovaly i třeba stuhama, dráty, tam byly perly, kameny a třeba i převažovaly na tou kyticí, ale dneska se vrací ten trend zase mít květiny, opravdu, aby to dotvořilo svatbu a mít je tak sladě, aby ta svatba byla krásná, od svatební kytice, voničky, maminky, výzdoby kaplí, takže děláme takovou kolekci svatební, víceméně než jenom jednu kytici.
1: Na vašem webu jsem viděla celý fotoseriál ze svatby Lobkovické, tak to byla veliká společenská událost. No a samozřejmě tam asi rozhoduje taky přání klienta, nebo přišli jste vy s návrhem, nebo to byl nějaký kompromis, domluva, dohoda?
2: Tak zaprvé to byla pro naši firmu velká čest, že si nás pan Lobkovec vybral jako své květiny. A bylo to samozřejmě na přání novomanželů, jak má jejich výzdoba vypadat. A my jsme si dovolili navrhnout, jak by tahle ta výzdoba vypadala. A bylo to milá spolupráce v tom, že oni vlastně s námi vytvořili krásnou výzdobu, jak na základě toho, co si přála nevěsta, tak na základě toho, jak vypadá Mělnický zámek. A samozřejmě je to velká společenská událost, která potřebovala krásné květiny, spousty lilí, hortenzí, bílých růží. A interiéry zámku jsou překrásné, takže jsme dělali místnosti, které byly i levandulově růžové, a svatební kytice pro nevěstu byla celá z konvalinek.
1: Konvalinky jsou krásné kytičky a co máte ráda vy osobně? Kdyby vám někdo chtěl jako květinářce, floristce udělat radost, tak čím by vás potěšil?
2: Já mám ráda tu prostotu, tu českou louku nebo něco takového, co si umím natrhat, vypěstovat, a je to prostě taková ta jednoduchost, elegance těch českých květin, od zvonku po nějaké běžné byliny, které rozkvetou, tak takovýhle kytice já si dělám a dávám sama domů.
1: A floristický sen?
2: Mám sen takový mírný, aby se naše firma udržela stále při životě, aby jsme mohli prostě budovat tu firmu, prosperovat, aby si nás zákazníci pořád vyhledávali a vlastně mohli jsme předat jí třeba i další generaci, protože my jsme tu firmu založili s mojí maminkou a sestrou, takže jsme vlastně první, kdo ji vytvořil, a chtěli bychom, aby ty naše děti v tom pokračovali, protože vlastně budujeme i tu levandulovou zahradu a budujeme nějakou vazárnu a dílnu, tak aby prostě v tom někdo pokračoval dál.
1: No, je taky fakt, že umění vazby pokročilo v posledních letech měrou velikou, protože když si pamatuju, no, klasika kytice, tři karafiáty s něčím zeleným, většinou to byl asparagus, to se zavázalo dole provázkem nebo mašličkou v lepším případě a bylo hotovo. Dnes, co člověk vidí v květinářstvích, to jsou hotová umělecká díla. Věřím, že se na tom podepisuje i Střední zahradnická zemědělská škola v Děčíně Libverdě, která vychovává floristy. Mimochodem vychovala i vás v základu, ale vy jste pak pokračovala.
2: No, máme takovou rodinnou školu, tomu říkáme, protože na té škole studovala už moje maminka, my jsme tam se sestrou obě byli, a já jsem potom ještě vystudovala vysokou školu zemědělskou v Lednici na Moravě a vlastně profesí jsem zahradník. Takže mě ta práce velmi baví a mám ji ráda. Takže i tím, že pocházíme z toho statku a to zemědělství máme v kořenech už, myslím, hodně generací, tak je to pro nás taková příjemná práce i zábava. My to nemůžeme mít jako práci, protože ta je opravdu, ohýbáte záda hodně.
1: Jenomže k tomu, aby ty kytice opravdu začaly vypadat trošku jinak než ta kdysi klasika tři karafiáty, tak je potřeba i určité výtvarné cítění, tak to si myslím, že už je tak trošku nadání z hůry.
2: Tohle to se pak právě pozná ten pravý florista. Jestli on umí ladit barvy, jak je umí dávat dohromady, jak umí vlastně kompozici postavit. A proto si myslím, že je hodně dobře, když si lidi třeba chtějí udělat i kurz, aby viděli, jestli vůbec k tomu mají schopnost dělat si takovouhle práci a aby je někdo navedl. A myslím si, že v tomhle tom je velká budoucnost u nás, aby jsme učili ty lidi vnímat, že všechno není kytice. U nás se začátkem podnikání otevřelo květinářství hodně lidí, ale zůstávají opravdu jenom na vrcholu ty lidé, kteří dokážou to výtvarno prodat a umět poradit tam lidem dál. Což já považuji za taky důležité, nechtít jenom prodat něco, co si lidé přejí, ale naučit a vychovat ty lidi k tomu krásnu. Takže já mám takový sen, že bychom prostě i naše kurzy pořádali. Chtěla bych to prostě i učit dál, takže myslím si, že i v tom je nějaká budoucnost.
1: A budoucnost dnešního vydání Kultury na severu je v pozvánkách.

Jsou chvíle, kdy za týdeník Kultura na severu ve vysílání Českého rozhlasu Sever lituju, že hodina nemá alespoň pár minut navíc než jen těch 60. Tak pojďme rychle na pozvánky. Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří zve na výstavu autorských fotografií herce, režiséra a fotografa Ondřeje Kepky. Výstava připravená přímo pro Klášterec představuje portréty významných hereckých osobností, fotografie českých i světových hor a také reportážní záběry z ulic a městských zákoutí. Vernisáž bude v pátek 17. července od 17 hodin a hudebně ji doprovodí houslový virtuos Jaroslav Svěcený. No a ten už 14. července v 19 hodin zahájí na zámku 22. ročník festivalu Klášterecké hudební prameny. Slavnostní prolog v renesančním sále zámku s názvem Zářivé hvězdy klasiky uvede vystoupení jedné z nejvýraznějších evropských klarinetistek mladé generace Anny Paulové, dále renomovaného klavíristy Jaromíra Klepáče, no a už zmíněného houslového virtuóza Jaroslava Svěceného. Ve středu 15. července ovládne zámecké nádvoří populární zpěvačka Leny. Její galakoncert zazní v plné koncertní sestavě s kapelou a speciálním hostem večera bude opět Jaroslav Svěcený. Čtvrteční večer 16. července nabídne zámeckou filmovou noc propojující slavné filmové melodie s hereckými scénami, zpěvem, emocemi i humorem. Páteční večer 17. července s poetickým názvem Na krásné modré Ohři představí slavné melodie autorů, jako jsou Johann Strauss, Franz Lehár, Emerich Kalman nebo Jacques Offenbach. Publikum se může těšit na vystoupení sopranistek Evy Hartové a Olgy Jelínkové, tenoristy Jakuba Pustiny a komorního souboru Virtuózy Brunenzes. Festival Klášterecké hudební prameny vyvrcholí v sobotu 18. července, kdy se na nádvoří představí legendární slovenský ansámbl Cikánský Diabli společně s Jaroslavem Svěceným a dalšími hosty. Všechny koncerty začínají v 19 hodin.

I dnes v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka. Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na druhou světovou válku očima jednoho z těch, kteří se rozhodli utéct z protektorátu a zapojit se do odboje proti nacismu na západní frontě. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor.

Čas pomalu ukrajoval dny dalšího roku a události nabývaly jiných rozměrů. Partyzánská válka nabývá na intenzitě. Vedle sabotáží na železnicích docházelo i k přepadům menších německých kolon a jejich odzbrojení. Tím byly získány další zbraně pro podzemní hnutí. Německá vozidla se už dávno přestala pohybovat po silnicích osaměle. Představovalo to velké riziko. Svěřil jsem se Gregoárovi se svými obavami. Na rozdíl ode mne byl plný nadšení a optimismu. Invaze musí přijít co nevidět a pak se toho břemena zbavím. Podle jeho ujištění proběhne nejvýše jedna parašutáž a pak už bude konec. Vrátil jsem se na pasvit, aniž bych pociťoval, že by na mě Gregoárův optimismus zanechal nějaký vliv. V duchu mi běžely představy, co by se v takové chvíli mohlo odehrát, když by Němci vyslídili stopy k mému skladišti. Přišel jsem na nápad vylepit na stěny obrázky z jejich magazínu Signál. S přibývajícím počtem těchto týdnů, naplněných podvědomým strachem, jsem dospěl do stádia rozhodnutí, že ať se stane cokoliv, budu se bránit do krajnosti, a pro tuto příležitost jsem si do zásuvky psacího stolu schoval revolver. V květnu 1944 jsem se zbavil podstatné části zbraní. Zůstalo jen několik kontejnerů s plastikem a ostatním sabotážním materiálem. Občas jsem obdržel pokyn připravit bednu s plastikem zabaleným uprostřed v bramborách. I tak se ale dny vlekly s pobuřující pomalostí. Téměř rok už sedím na tomto podkopu a cítím, že začínám mít nervy na dranc. Utěšuji se jen, že to už nemůže dlouho trvat. Invaze je na obzoru. Aspoň v tento zázrak svého vysvobození pevně věřím. Vím, že nezůstanu ani hodinu. Půjdu k brigádě, ke které kmenově patřím, ale své spolubojovníky ještě prakticky neznám. Jenže v těchto květnových dnech roku 1944, kdy jsme čekali s netrpělivostí na náš slavný den, připravil mě osud jeden z nejkrutějších žertů v životě. Vstal jsem dosti časně, uvařil snídani, trochu jsem poklidil svoji místnost a po 9 hodině jsem se ustrojen a v gumových holínkách natáhl na kavalec. A jak tak ležím a naslouchám tichému hučení větru ve větvích stromů, můj sluch zachytil něco, nějaký podivný zvuk, který jsem nepatřil. Rychle se přibližoval v pravidelných intervalech. Kdo si v pochodovém rytmu kráčí po cestě dolů ke stavení. Krak, krak, krak. A není sám. Vyskakuji z kavalce a jdu ke dveřím. Kroky se zastavily. Ještě než jsem vzal za kliku, vidím za sklenými dveřmi šedé uniformy. Němci. Otevírám dveře. Venku stojí německý důstojník a 2 vojáci. Důstojník si mě okamžik prohlíží a ukazuje nastavení. Co je to tady? Ptá se francouzsky. Sklad brambor, odpovídám a ustupuji stranou, abych uvolnil vstup do dveří. Mozek v těchto okamžicích pracuje jako elektronkový počítač. Snažím se uspořádat myšlenky a odhadnout mé šance. Vědí něco? Nebo jen jedou kolem a čmuchají? Celé dlouhé měsíce od prvního dne, kdy jsem ukryl do tunelu první parašutáž, mě naplňoval záludný pocit strachu při myšlence, že by mohli přijít. A teď jsou tady. Na okraji lesa blíže pramene jsem zahlédl další vojáky. Teď mám však k mému překvapení pocit neskutečného uvolnění. Najednou zjišťuji, že nemám strach. Teď musím sehrát tuto hru co nejlépe. Sklad brambor? Opakuje důstojník a tváří se nedůvěřivě. Ano, pojďte se podívat, říkám a naznačuji, aby vstoupil do místnosti. Uvnitř se důstojník rozhlédl. V tomto okamžiku jsem žehnal mému nápadu ozdobit zdi obrázky z jejich signálu. Postřehl jsem, že si toho všiml. Prošli jsme vedlejší komorou a vstupujeme do skladiště. Přelétl jsem očima brambory na zadní straně. Všechno je v pořádku. Němci se rozhlížejí po skladu a jeden z nich projde uličkou na druhý konec a zase se vrací. Důstojník se již na nic neptá, posílá 2. vojáka na půdu. Vycítil jsem, že důstojník ovládá jen francouzské fráze naučené z nějaké příručky. Napadlo mě dát hře jiný směr. Začal jsem německy. Zavolejte na toho vojáka, ať dá pozor. Prkna jsou schnilá a mohl by se probořit.
Neumím sice německy dobře, spíš bídně, ale rozhodně lépe než on francouzsky. Mluvíte německy? Táže se překvapeně důstojník. S drzou samozřejmostí odpovídám, jako by to bylo docela přirozené. Samozřejmě jsem Čech. Rozhodl jsem se tak proto, že na to stejně musí přijít, až si vyžádá můj průkaz. Tak Čech. A co tady děláte? Pracuji. Už 15 roků. Lhal jsem a nabýval stále větší jistotu, že nevědí nic. Do hovoru se vmísil jeden z vojáků a k mému překvapení dosti dobrou češtinou. Byl totiž z Chebu. Napjatá atmosféra se začala pomalu rozplývat. Důstojník stále pátrá zrakem po skladu. A pro koho vlastně jsou ty brambory? Chebský voják se zapojuje do role tlumočníka, protože s mojí nedostatečnou němčinou dá hodně práce, než se vyjádřím. Říkám, že máme na přehradě 3000 dělníků a mimo to dodáváme na různá místa. Důstojník se zajímá o to, čí jsou brambory. Deník o příjmu a výdeji brambor mám v zásuvce stolu a teď mi dělá starosti revolver, který jsem tam dříve uložil. Zásadně bývá až docela vzadu, ale v tomto okamžiku si nejsem jist, zda jsem ho opravdu dal na obvyklé místo. Vytahuji zásuvku, docela pomalu, a cítím, jak mi srdce bije do žeber. Vytáhl jsem zásuvku jen do jedné třetiny a vyjímám z ní deník. Colt leží naštěstí skutečně docela vzadu. Otevírám knihu a pokládám před důstojníka. Prohlíží si zápisy. Patrně mu nic neříkají. Ani on sám neříká nic a odkládá knihu. Všechno nasvědčuje tomu, že se chystají k odchodu. Důstojník mě nabídl cigaretu a oba vojáci vycházejí ze dveří. Vycházím s nimi představení. Zahlédl jsem další dvojici vojáků na vedlejší pěšině poblíž studánky. Snažím se nenápadně dirigovat trojici návštěvníků po hlavní vyštěrkované cestě, ale důstojník spatřil své vojáky a zahýbá na pěšinku. Ještě jeden krutý úděl v dohledu. Pod studánkou je zakopán kontejner a teď si s hrůzou uvědomuji, že by to mohlo utáhnout oprátku na mém krku. Zastavujeme se u studánky. Vrhám rychlý pohled pod drenážní trubku, kam dopadá s bubláním čirá voda. Milosrdný čas zamaskoval studánku celkem dobře. Podezřelý mohl být jen pravidelně kulatý vnitřek a prosvítající hnědý nátěr, ale jen pro zasvěceného znalce. Tihle vojáci zřejmě ještě s těmito předměty nepřišli do styku. Konečně odešli. Kontejner ve studánce jsem hned druhý den vykopal a ukryl v lese. Den D přišel v nejvyšší čas. Strohé hlášení, obsažené v jediné krátké větě onoho 6. června 1944, bylo jako hlas zvonu, jehož vibrace dlouho doznívala. Pro mne představovala úspěšná invaze jistotu, že se konečně zbavím tohoto zakletého místa, prostoupeného trvalou obavou z prozrazení. Dne 9. června 1944 jsem dostal pokyn k likvidaci skladu. Ještě téže noci jsme vyprázdnili tunel a poslední zbraně byly odvezeny na přehradu. S doporučením od Gregoára jsem se přidal k makistům.

0: Z knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák.
1: Kultura na severu.
0: Pro dnešek už se toho do týdeníku Kultura na severu víc nevejde. Tak naslyšenou zase za týden, krátce po 17. hodině. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slávka Brádlo.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Most zabezpečuje vybydlený soukromý dům v Lidické ulici, náklady pak bude vymáhat po majiteli. Opravy pražského mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky na Ohři. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Medvěd na severu Slovenska povalil a lehce zranil muže, který pracoval před domem. Zítra čekáme převážně polojasno s teplotou do 31 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. Most začal na vlastní náklady provádět zabezpečení vybydleného soukromého domu v Lidické ulici. Podle městské policie se v něm často pohybovali bezdomovci a narkomani. Město opakovaně vyzývalo majitele, aby dům zabezpečil, říká mluvčí města Alena Sedláčková.
2: Protože tak neučinil, tak vedení města se rozhodlo, že ten objekt nechá vyklidit. Peníze potom za to vyklízení a za to zabezpečení bude vymáhat potom soukromém majiteli. V tuto chvíli nedokážeme odhadnout přesnou částku.
0: Dům sousedí s mateřskou školou, proto u rizikového domu stále hlídkují strážníci. V Tanvaldu na Jablonecku začne od pondělí série prohlídek protileteckého krytu. Nachází se u obchodní pasáže na začátku stezky kolem Kamenice. Radnice nechala kryt před 2 lety zpřístupnit. První prohlídka zítra bude ve 14 hodin. Policisté prověřují rekonstrukci pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam padají do Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece v sobotu odpoledne pluli.
3: Když jsme po něm projížděli, tak tam vysel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
4: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
5: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
4: Nápravu od stavební firmy požaduje Ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednal, říká mluvčí Jan Rídl.
6: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
4: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Na severu Slovenska včera večer medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci Závažná poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem. Píše o tom server Novinky.sk. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se především brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den převážně polojasno. Teplotu zítra naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů, na severovýchodě kraje 27 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: K dopravní nehodě došlo v Jestřebí na Českolipsku, srazila se tam 2 osobní auta. A u Světlé pod Ještědem na Liberecku zasahují záchranné složky u havárie motocyklu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
7: Příjemný zbytek této letní neděle vám z klubu Country and Western od mikrofonu opět po týdnu přeje Láďa Svoboda. Dnes mám pro vás připraven speciál, protože je tu klasická okurková sezóna. V hitparádě Hot Country Songs z časopisu Billboard se toho moc neděje, tak než abychom si pouštěli stejné písně jako minulý týden, dostaneme se dnes trochu do minulosti a zavzpomínáme na... Já myslím, že velké letní hity. Hned vám povím, o co půjde.
1: Klub Country and Western s Láďou Svobodou.
7: My si v dnešním klubu Country and Western budeme pouštět písničky, které v minulosti byly nejhranější právě v tom letním období a dají se označit jako letní hity, i když ne vždycky, ale k tomu se pochopitelně dostaneme. Nebudu moc dlouho zdržovat, jenom řeknu, že začneme v roce 2004 a v srpnu tohoto roku byla nejhranější písničkou skladba, kterou zpíval Tim McGraw, Live Like You Were Dying, a pokud to chcete vědět přesně, tak v srpnu od 14. zhruba do 11. září, tedy 4 týdny, byla tahle ta písnička nejhranější písní Ameriky, takže se dá považovat za letní hit. No a ten je první, tady ho máte, Tim McGraw, ještě jednou příjemný poslech.

Vítejte mikrofon v klubu Country and Western. V dnešním speciálu si pouštíme letní hity, ale samozřejmě z minulosti, protože každý rok měl nějaký svůj letní hit, i když některé roky těch v uvozovkách letních hitů bylo více. Teď jsme v roce 2005 a já jsem rád, že to vyšlo na Tobyho Keese, písnička As Good As I Once Was, kterou jsme tady v klubu Country and Western v podstatě ještě nehráli, protože v roce 2005 klub Country and Western měl trošku jinou strukturu. Nicméně tahle ta písnička byla také 4 týdny jedničkou hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard. A proč je to symbolické? Protože Toby Keese jako jediný ze všech, které tu dnes hrajeme, už není mezi námi. Zemřel 5. února 2024, tak si pojďte na něj zaspomínat. Toby Keese.

Country and Western, co by letní hitmaker roku 2005. A teď nás čekají hned 2 roky za sebou, kdy letní hity obstarával v tu dobu velmi, on je slavný samozřejmě stále, jo, ale v tu dobu velmi slavný a populární Kenny Chesney. V roce 2006 se 5 týdnů držela na prvním místě hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard písnička Summertime. O rok později to byla písnička Never Wanted Nothing More. Obě si teď pustíme za sebou, to znamená rok 2006 a 2007 nám v létě obstarával Kenny Chesney.

byl Kenny Chesney, snad jediný interpret, kterého si tady dnes v tom letním speciálu pouštíme dvakrát. Konečně se také dostane na ženu. My si pouštíme písničky, které se staly v létě hity. A v létě 2007 bylo to v srpnu, nebo začalo to v srpnu, 23. srpna. Přesně řečeno se objevila na prvním místě hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard písnička Should We Say No od Taylor Swift. Je potřeba dodat, že ten rok 2008 měl těch letních hitů hned několik. Písničky se tam střídaly po 14 dnech a já jsem, protože jsme ještě nehráli žádnou ženu, vybral právě Taylor Swift. Tady je.

Taylor Swift, ta písnička z roku 2008, samozřejmě ze srpna, i když některé písně, jak uvidíte, nejsou jenom srpnové. Teď se přesuneme do roku 2009, máme tady opět takový ten rok, kdy se to letními hity v hitparádě Hot Country Song časopisu Billboard jen hemžilo. A v roce 2009 14 dnů vydržel na prvním místě Billy Carrington s písničkou People Are Crazy. Tady je.

To zpíval Billy Carrington, já jenom připomínám, že posloucháte Klub Country and Western speciál, který se zabývá letními hity. Začali jsme v roce 2004, v tuto chvíli jsme v roce 2010 a tam 4 týdny vévodila hitparádě Hot Country Songs časopisu Billboard, v té době nejúspěšnější žena, co se týče moderní americké country, Miranda Lambert. The House That Built Me, to je ta píseň, kterou si právě teď pustíme.

Miranda Lambert dospívala a je trošku symbolické, že nám v klubu Country and Western bude zpívat její bývalý partner Blake Shelton, protože ten v roce 2011, tedy o rok později, byl také v létě velmi úspěšný a od 25. června až do 16. července, tedy 4 týdny, vládla hitparádě Hot Country Songs z časopisu Billboard písnička Honey Bee. Blake Shelton. Girl,

Blake Shelton a rok 2011 v klubu Country and Western. Teď se dostáváme k roku 2012 a už se nám to zhušťuje, protože jestliže ty písně, které jsme si tady pouštěli, vydržely na prvním místě třeba 2 týdny, 3 týdny, 4 týdny, některé i 5 týdnů, tak uvidíte za chviličku, že ten počet týdnů se nám zhruba od roku 2013 začíná opravdu, ale opravdu velmi rozšiřovat. Teď tedy naposledy ještě 14 dnů v roce 2012 v červenci vládla hitparádě Hot Country Song píseň Drunk on You od Luka Bryana.

Scott Bryan v klubu Country and Western. My si pouštíme letní hity z minulosti. Začali jsme rokem 2004. Pokud všechno stihneme, skončíme rokem 2018. A Lukem Bryanem, který právě dospíval, skončilo takové období, kdy se písničky v hitparádě Hot Country Songs časopisu Billboard střídali v podstatě pravidelně. A když některá vydržela na prvním místě 5 týdnů, byl to velký úspěch. Rok 2013 tomu vystavil stopku a v létě tohoto roku byl největším hitem hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard a samozřejmě i countryového světa písnička Cruise od dua Florida Georgia Line. Ale ta písnička nezačala být jedničkou někdy v létě. Bylo to 20. dubna a její popularita nebo její králování skončilo až 24. srpna roku 2013. To je neuvěřitelných, na tu dobu tedy neuvěřitelných 19 týdnů. Florida Georgia Line v klubu Country and Western právě teď. Baby.

Písnička Cruise z roku 2013, ještě jednou připomínám, 19 týdnů na prvním místě hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard. Co se dělo v roce 2014 v létě v oblasti country? 9. srpna vystoupala na první místo písnička Burn It Down od Jasona Aldina a vydržela tam opět velmi úctyhodných 14 týdnů. Tady je Jason Aldin.

byl Jason Aldean v klubu Country and Western a i dnes tu budeme mít v tom letním speciálu alespoň jednu kapelu, protože v létě v roce 2015 byla nejhranější písnička Girl Crush od kapely Little Big Town a jestliže Jason Aldean byl jedničkou 14 týdnů přes léto pochopitelně, tak Little Big Town ho napodobili a byli jedničkou týdnů 13 od 9. května až do 1. srpna roku 2015.

byla kapela Little Big Town a už se dostáváme do finále téhleté můžeme to považovat za soutěž, v podstatě ne. Dostáváme se do finále letního speciálu, kdy si pouštíme největší letní hity. V tuto chvíli už jsme v roce 2016 a už začínají ty velké skoky. 18 týdnů v roce 2016 byla jedničkou hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, opět píseň od dua Florida Georgia Line, byla to píseň Holy a byla jedničkou celkem 18 týdnů od 21. května až do 17. září, takže si ty letní týdny rozhodně tedy rezervovala pro sebe Florida Georgia Line, podruhé v klubu Country and Western a ještě nekončíme.

To bylo léto roku 2016, písnička Holy, která byla 18 týdnů jedničkou hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard a bude ještě hůř, nebo pro interpreta samozřejmě lépe. V roce 2017 se totiž jedničkou hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard přes léto stala píseň Sam Hunta Body Like a Back Road. Byla to v podstatě jeho prvotina a vydržela na prvním místě 34 týdnů. Jestli to chcete datově, tak to bylo od 25. února až do 14. listopadu. Neuvěřitelné. Sam Hunt v klubu Country and Western.

to byl Sam Hunt a v tuto chvíli už nás čeká jenom jedna písnička. Já musím být rychlý, protože dnes toho bylo hodně. Letní hit z roku 2018, v podstatě můžeme říct, že to nebyl letní hit, byl to celoroční hit. Písnička Meant to Be Dua Florida Georgia Line a zpěvačky Bebe Rexha byla totiž jedničkou hit parády Hot Country Songs časopisu Billboard. Neuvěřitelných 52 týdnů, to znamená skoro celý rok. Začalo to 16. prosince 2017 a vydrželo to až do konce listopadu 2018. Takže tady se o letním hitu asi nedá mluvit, nicméně přes léto královala pochopitelně. To je všechno z dnešního vydání klubu Country and Western. Doufám, že vás tenhle ten letní speciál trošku pobavil a nechci říct zahřál, protože toho tepla opravdu už bylo dost. A my se uslyšíme opět, pokud budete chtít, na Českém rozhlasu Sever v tomto čase v klubu Country and Western. Loučí se a těší se Láďa Svoboda.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Povodí Ohře chystá úpravy koryta řeky Kamenice u Janské na Děčínsku. Předcházet jim bude pyrotechnický průzkum. Lidé by v prachovských skalách měli dodržovat zákaz kouření. Hrozí riziko požárů. Při nehodě malého letadla v Rakousku zemřeli dva lidé. Zítra čekáme převážně polojasno s teplotou do 31 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý večer. Zhruba 700 metrů koryta řeky Kamenice u Janské na Děčínsku chce opravit a zmodernizovat povodí Ohře. Práce mají stát 110 milionů korun. Podnik bude žádat o státní dotaci. Nejprve je ale nutné provést průzkum, říká mluvčí povodí Dana Zikešová.
2: V současné době máme hotovou projektovou dokumentaci, ale protože se jedná o komplikované území, které je historicky zatížené vojenskou aktivitou z druhé světové války, rádi bychom provedli pyrotechnický průzkum a zjistili, jak je tato oblast ekologicky zatížená.
0: Návštěvníci prachovských skal v Českém ráji by měli v přírodní rezervaci důsledně dodržovat zákaz kouření. Upozorňují na to její majitelé. Kouření cigaret a rozdělávání ohňů je ve skalách zakázané celoročně, doplňuje spolumajitelka prachovských skal Rita Štor-Šliková.
3: A vzhledem k současnému suchu, tedy prosíme o návštěvníky o toto důsledné dodržování tohoto pravidla, protože tím samozřejmě nejen chrání naši jedinečnou přírodu, přírodní rezervace, ale i bezpečnost všech ostatních návštěvníků.
0: V Rakousku asi 100 kilometrů jihozápadně od Vídně havarovalo malé letadlo. Na palubě byli 4 lidé, při nehodě zemřel pilot a žena. Další dva cestující, muž a dívka, jsou vážně zranění a záchranáři je vrtulníkem převezli do nemocnice. Píše o tom rakouský server Kronen Zeitung. Letadlo se zřítilo do strmého zalesněného svahu. Na místě kromě záchranářů, policistů a horské služby zasahovalo taky 90 hasičů. Příčiny havárie zatím nejsou jasné. Sport. Česká ženská reprezentace ve volejbalové lize národů zvítězila nad Francií 3-2 na sety. Pátý set skončil stavem 20-18. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Český olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze včerejšího závodu na kilometrové trati.
1: Počasí.
0: Dnešní noc bude jasná nebo skoro jasná a na severu kraje bude přechodně přibývat oblačnost. Teploty v noci klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra čekáme po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den převážně polojasno. Teplotu zítra naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje 27 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 270 u Dox na Českolipsku havaroval motorkář. Na místě zasahují záchranné složky. V Lomnici nad Popelkou na Semilsku v ulici Krkonošská také zasahují záchranné složky, a to u nehody cyklisty. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu a také příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu míň jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety, a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kilo.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční, a pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí, to jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavé svého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám až tady po natáčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase potučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukrový je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a bylo to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem kupodivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No, ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit, ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než s takovouhle nadváhou a chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme. A navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už jíš, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jedno týdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jedno měsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu, ty spíš. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama ze sebou. Takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuji za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
3: Taky moc děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Jak se žije Židům na Slovensku? Izraelský památník Yad Vashem otevře svou pobočku v Německu a muzeum v Osvětimi dostalo album Alfreda Kantora. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Když se řekne Slovensko, většina z nás si vybaví náš společný stát, rodinu nebo krásnou přírodu. Jak se dnes ale žije tamní židovské komunitě? Je mnohem menší než ta česká a zároveň žije v odlišném politickém klimatu. A my už jsme ve spojení s etnografem judaistou Petrem Salnerem, který stál mnoho let v čele židovské náboženské obce v Bratislavě a působil jako místopředseda Ústředního svazu židovských náboženských obcí v Slovenské republice. Dobrý večer. V čem se podle vás nejvíce liší slovenská židovská komunita od té české?
2: Podle mojeho názoru největší rozdíl je vo vzťahu k majoritě. Zatiaľ, čo podle mojho názoru českí židia viacej sa prepojili s českou majoritnou spoločnosťou, na Slovensku tieto rozdiely ešte stále ostávajú, pretože základný rozdiel bol v období holokaustu. Kým Čechy boli okupované, na Slovensku deportácie riešila a riadila slovenská spoločnosť. Zároveň sa obohatili na majetku deportovaných Židov a tým vznikla taká tá predstava o tom, že slovenský štát bol dobrý a tento pocit odovzdávali mnohí nežidovskí súčasníci svojim potomkom. Takže dodnes v tomto na Slovensku existuje oveľa väčšie napätie medzi Židmi a majoritou, než podľa mňa je v českých zemiach.
1: Vy jste nedávno vydal knihu Židia na Slovensku povojnové generácie. Jaké jsou podle vás rozdíly mezi těmi generacemi po holokaustu? Jak se to projevuje?
2: Já jsem to urobil na základě 90. rozhovorů s příslušníkmi troch generací. Prvou označujem jako generaci prežitia, potom ich děti a vnukov. Zamíral som sa hlavne na druhú generáciu. A kým prvá generácia preživší riešila svoje vyrovnávanie sa s holokaustom, prvotné nadšenie z komunistickej spoločnosti a následné sklamanie, a mnohí z nich sa preto chceli odpojiť od židovstva. Ani nie od židovskej identity, ale určite od židovskej komunity. Mlčali o svojom židovskom pôvode, takže mnohí ľudia z druhej generácie sa o svojom pôvode dozvedeli neskôr, niekedy v dospelosti a od často cudzých ľudí a za nepríjemných okolností. A ja preto túto druhú generáciu označujem ako generácia odchodu. Odišla od komunity, nie niekedy nie z vlastnej vôle. A tretia generácia, teda vnúci preživší, vyrastali a dospievali už po novembri 1989, mali kontakty s židovskou kultúrou, židovskou históriou, mohli navštevovať židovské vzdelávacie aktivity.

0: ty. A výsledkem bylo, že poznali tradice a historii často lepší než jejich rodiče a vlastně vracali tyto židovské prvky zpět do rodin. Proto já jim hovorím, že jsou generace návratu.
1: Čím dnes židovská komunita na Slovensku žije, nebo co řeší?
0: Já si myslím, že poprvé dvaja židi a tři názory, čiže nie dá se to velmi generalizovat. Po druhé, myslím si, že hlavný problém je hledání, vyrovnávání se s identitou, řešení vzťahov s majoritním okolím, majoritním prostředím. Potom samozřejmě jsou to problémy politické, občanské společnosti a tak dále. A ještě je velký rozdíl, kde ľudia žijí. Malé město, velké město, malá komunita, větší komunita. A dalším problémem slovenské židovské komunity je vzťah k Izraelu, kde se to líší podle generací a samozřejmě je silný tlak majoritné společnosti, který je často protiizraelský a velmi kritický k Izraelu.
1: Říká z Bratislavy judaista Peter Salner. Děkuji moc a hezký večer.
0: Děkujem pěkně. Dovidenia.
1: Myslím, že si hezká. Tak se v překladu z jazyka jidiš jmenuje skladba, kterou slyšíme na nahrávce bratislavského Pressburger Klezmer Bandu.

0: Jeruzalemský památník obětí a hrdinů holokaustu Yad Vashem plánuje otevření své první pobočky mimo Izrael, a to v saském Lipsku. Bude nabízet především interaktivní výukové místnosti pro pedagogy a mladé lidi v Německu i sousedních státech. Cílem pobočky bude vzdělávat o holokaustu v době, kdy už jeho pamětníci nejsou mezi námi, a také šířit povědomí o antisemitismu v současném světě. Více Jana Šustová.
1: Rozhodnutí o umístění pobočky památníku Yad Vashem v Německu má své důvody, jak říká ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
2: Pro nás to bylo poměrně překvapivé, protože si člověk říkal, proč zrovna do Německa. Když si nad tím trochu zamyslíme, tak ono je to docela logické, protože místa, kde se ta tragédie holokaustu Shoah odehrála, jsou převážně v Německu, nejen samozřejmě, ale ono je vždycky dobře být přímo na tom místě a nějakým způsobem využít ten genius loci, který tam stále ještě je. Zřejmě tato úvaha vedla představitele Yad Vashem k tomu, že při rozšiřování svých aktivit se budou snažit nějakým způsobem oslovit i další generace. A kde jinde než v Evropě a kde jinde než v Německu. Takže i z tohoto důvodu je to poměrně odvážný krok, navíc na východě Německa, kde velmi pravděpodobně při dalších parlamentních volbách získají navrch některé strany, které jsou považovány za extremistické, tak možná i to hrálo svoji roli v tomto rozhodování.
1: Původně byla dvě místa, kde se o zřízení pobočky uvažovalo, jednak Mnichov a jednak Lipsko.
2: Já jsem se zúčastnil jednání v Lipsku, kde je velká podpora současné saské vlády, která velice stojí o to, aby to právě bylo u nich. To jednání probíhalo někdy koncem loňského roku a já jsem za Institut Terezínské iniciativy navrhl, že pokud by volba padla na Lipsko, tak jsem upozornil na jeden poměrně významný fakt, že Terezín je nedaleko. A otevírá to možnosti i přeshraniční spolupráce, která nezahrnuje pouze tedy Německo, německé instituce, a tam je také možnost vlastně i při financování získat granty, které právě jsou postaveny na té přeshraniční spolupráci. Nevím, jestli tento argument byl rozhodující, ale zkrátka dobře, vedení Yad Vashem se skutečně rozhodlo, že otvírá svoji evropskou kancelář v Lipsku.
1: V současné době se diskutuje o tom, jak by měla aktivita pobočky v Lipsku vypadat.
2: Především by to mohly být ty vzdělávací aktivity, protože je zapotřebí předávat celé to poselství dalším generacím a právě proto je strašně důležité se začít bavit se školami, bavit se s profesory, s lidmi, kteří mají nějaký vhled do současného vzdělávacího systému, a to nejenom v Německu. Že v Německu je ta situace trochu jiná než třeba u nás, protože v Německu je v zásadě vzdělávání o holokaustu povinné, je to součást toho kurikula. U nás prozatím je to dobrovolné, i když samozřejmě s určitými doporučeními. A předpokládáme, že především v rámci spolupráce mezi všemi těmito institucemi bude kladen důraz na vzdělávání. Zároveň ale taky to je další bádání, historické bádání, protože já jsem často dotazován na to, jestli po těch 80 letech se dá ještě něco nového objevit, a dá.
1: Pobočka Yad Vashem v Lipsku bude pravděpodobně otevřena v roce 2027.
0: Smutná milostná píseň Vidíš pod tvou bílou hvězdou vznikla ve vilniuském getu v roce 1943. Hraje opět bratislavský Pressburger Klezmer Band.

0: Pražský výtvarník Alfred Kantor prošel Terezínem, Osvětimí Březinkou i pracovním táborem Schwarzheide. Část jeho rodiny byla zavražděna, ale on přežil i pochod smrti a na jaře 1945 se vrátil do Terezína, kde se dočkal osvobození. Krátce poté zachytil své zážitky ve 127 akvarelech a kresbách. Originál tohoto mimořádného alba nyní získalo Muzeum Auschwitz. Proč historici považují toto dílo za tak výjimečné, zjišťoval Alex Rosenzweig.
1: Jen malo které svědectví o holokaustu je tak komplexní jako ilustrovaný deník pražského židovského výtvarníka Alfreda Kantora. Originální album, které vzniklo už v roce 45 podle autorových čerstvých vzpomínek, nyní získalo Muzeum Auschwitz.
2: This is in the box and we can look at it.
1: Historička umění Agneška Šeracká jeho význam popisuje takto.
3: Myslím si, že jde pravděpodobně o nejvýznamnější umělecké album spojené s holokaustem na světě.
1: Alfred Kantor začal kreslit už v Terezíně. V Osvětimí i ve Schwarzheide pokračoval vždy, když se dostal k papíru a tušce. Většina původních kreseb sice zmizela, po osvobození, ale řadu scén zrekonstruoval z paměti. Díky tomu album zachycuje nejen samotné události, ale i bezprostřední pocity mladého vězně.
3: Jméno Alfreda Kantora i jeho knihu jsem znala, protože vyšla ve Spojených státech už v roce 1971. Myslela jsem si ale, že originál už dávno vlastní některé muzeum nebo památník, možná právě v USA. Pro mě osobně, jako historičku umění, která se umění vězňů koncentračních táborů věnuje více než 20 let, to bylo jako objevit svatý grál. Jde o mimořádně vzácné dílo, které spojuje uměleckou hodnotu, historický dokument i hluboce osobní svědectví. Mám obrovskou radost, že se nám tento výjimečný artefakt podařilo získat do sbírek muzea Auschwitz.
1: Součástí alba jsou také původní dokumenty, třeba žlutá hvězda, pohlednice nebo vstupenka do terezínské kavárny. Historikům tak umožňují sledovat Kantorův osud téměř krok za krokem.
3: Myslím, že je také velmi symbolické, že jeho utrpení začalo v Terezíně a právě tam byl po pochodu smrti také osvobozen. Součástí alba je i mapa jeho takzvaného pochodu smrti ze Schwarzheide přes Litoměřice do Terezína. A nakonec se vrací do Prahy. Deník Alfreda Kantora končí obrazem Prahy, na kterém napsal dvě slova. Happy end.
2: Depicted Prague, happy end.
1: Po válce emigroval Alfred Kantor do Spojených států, kde vydal své vzpomínky knižně. Samotný originál alba však zůstal až dosud v majetku rodiny. Právě Kantorovi děti se 23 let po jeho smrti rozhodli svěřit originál muzeu Auschwitz. To je nyní odborně zpracuje a zpřístupní veřejnosti jako jedno ze nejvýznamnějších uměleckých svědectví o holokaustu.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Administrátoři Wikipedie zablokovali na neurčito jednoho ze zakladatelů této internetové encyklopedie Larryho Sengera. Stalo se tak poté, co vystupoval proti tendenčně zaujatým příspěvkům, včetně protižidovských a protiizraelských, což bylo označeno za nepřípustné ovlivňování diskuse. Senger toto odmítl s poukazem na vládu davu. Brněnské zastupitelstvo rozhodlo, že dosavadní Spálená ulice znovu ponese svůj historický název U synagogy. Někdejší velká synagoga, která stála na tomto místě, byla dva dny po okupaci v březnu 1939 vypálena. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V České republice přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Na železnici mezi Žatcem a Měcholupy zítra ráno začne několika měsíční výluka a počasí zítra převážně slunečno, jen na severovýchodě republiky zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V České republice postupně přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí více než 3 tisíce uchazečů. Celkem jich je už více než 170 tisíc. Majitelé oprávnění se mohou plavit po českých řekách a nádržích, případně také i u mořského pobřeží za hranicemi.
3: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
4: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
3: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
5: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
3: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Oprava mostu přes řeku Ohři od zítřejšího rána přeruší provoz vlaků mezi Žatcem a Měcholupy a České dráhy zavádí náhradní autobusovou dopravu. Omezení tam potrvá až do 9. listopadu. Autobusy kvůli velmi špatnému stavu mostu mezi Dobříčany a Velenicemi nebudou obsluhovat zastávku Trnovany.
6: Náhradní autobusy pojedou ze Žatce po dvou trasách. Rychlé spoje zamíří přímo do Měcholup na přestup na vlak, pomalé obslouží také zastávky Holedeček a Velekice. Cestující z Trnovan budou muset využít pravidelné autobusové linky. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Karviná spouští elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky je možné podávat do 13. srpna. Vyvolávací cena je 1500 korun za 1 metr čtvereční. Zájemci si pozemky mohou prohlédnout také osobně, a to 29. července a 5. srpna. Upřesní mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
7: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Sport.
2: Do fotbalového Baníku přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více, ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě čekáme teploty většinou kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D3 směr České Budějovice Praha pozor u exitu 79 Tábor. Převrátila se tam dodávka, provoz je stažený do levého pruhu. Trochu se zdržíte. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce, ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Fellinyho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam už to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť proto, že jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky. Zámecké léto s Frankem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnových, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no, blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt? Je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A v zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho většině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky. Pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající

0: Koberec.
1: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
0: Přesně tak.
2: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
0: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
1: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
0: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
1: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
0: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
1: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
0: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
1: Je takový jejich katastr v obraze.
0: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
1: To je bývalé... Já jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
0: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
1: To patřilo Kolovratu?
0: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
1: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
0: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
2: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
0: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
1: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
0: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
3: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
1: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
0: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Při cestování autem musí lidé, psy i další zvířata zajistit, aby nedosáhli na řidiče, upozorňuje policie. Podávání návrhů do participativního rozpočtu v Rokytnici nad Jizerou je možné do konce července. A počasí zítra převážně slunečno, pouze na severovýchodě zvětšená oblačnost. Maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy s nimi motoristé jezdí výrazně častěji. Za nepřipoutaného mazlíčka mohou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun, v zahraničí to může být výrazně více. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
3: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
4: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
3: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
5: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
3: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Motoristé od zítřejšího rána projedou v Praze po magistrále u hlavního nádraží v každém směru pouze dvěma pruhy. Správa železnic totiž začne opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude také parkoviště nad halou. Práce tam potrvají až do konce listopadu. Už pouze do konce letošního července mohou obyvatelé krkonošské Rokytnice nad Jizerou posílat své návrhy do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Upozorňuje na to tamní radnice. Město má dva nejlepší návrhy, přichystáno 300 tisíc korun.
6: V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Od poloviny září budou moc obyvatelé hlasovat o vítězi. Například v loni lidé vybrali jako nejlepší návrh na vylepšení veřejného prostoru vybudování Reus centra. To vzniklo v Horní Rokytnici v Kovové Buňce. Projekt můžou lidé posílat online nebo písemně na podatelnu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále v All England Clubu porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v Beskydech. Nejnižší teploty mezi 16 a 12 stupni. Zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne na jihozápadě republiky až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více. Ojedinělé tam čekáme přehánky. Maxima zítra mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě kolem 24. Vítr dne zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na trojce z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Na brněnské Kravíhoře letos lákají na druhý největší Jupiter ve vesmíru, obří 12-metrový model Gigalon. A právě odsud teď pro vás máme živé vysílání pořadu Sedmikrásky na nebi. O vesmíru a kosmonautice přejeme příjemný poslech.
1: Sedmikrásky na nebi.
7: Ano, je to tak. Druhý největší Jupiter ve vesmíru zřejmě teda je tady na brněnské Kravíhoře, odkud dnes vysíláme. Zdraví vás Jiří Kokmotos v roli moderátora a v roli hosta a moderátora je dneska Jiří Dušek, ředitel brněnské hvězdárny. Ahoj Jiří, vítej.
8: Ahoj Jiří, pěkný podvečer. Vítej u nás na brněnské hvězdárně.
7: Ano, je to tak. Dneska budeme mít hosta a moderátora pořadu v jednom, protože jak jsem říkal, Jiří je ředitelem tady toho stroje na zázraky, i k tomu se dostaneme. Festival Planet je v plném proudu, i když dneska končí jeho první běh, tak zvažte, jestli náhodou na začátku srpna se nevydat do Brna. Myslím, že vás dneska namlsáme, tak určitě poslouchejte a podíváme se samozřejmě taky na oblohu, čeká nás spousta kosmonautických novinek, no a taky si budeme povídat o zatmění slunce, které se taky kvapem blíží, tak určitě poslouchejte dál. No a jestli nás posloucháte a chcete se na něco zeptat tady Jiřího z astronomie, z kosmonautiky, tak stačí napsat e-mail na sedmikrásky@rozhlas.cz. Příjemný večer.
1: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer z Hvězdárny a Planetária Brno, z Kraví hory tady v Brně, kde mám teď pocit, že se možná v tomto týdnu asi ocitl každý obyvatel Brna, možná i jihomoravské metropole, a taky možná i spousta lidí z celé České republiky, protože Festival Planet, to je něco, co si teda získal oblibu už napříč republikou i vlastně možná částečně díky tomuto pořadu, že jo?
1: Přesně tak, vlastně Festival Planet je nejkomplikovanější, nejdražší, ale také vlastně divácky nejúspěšnější akci, kterou pořádá Hvězdárna Planetárium Brno už posledních 8 let. Začali jsme nenápadně v roce 2019 modelem měsíce. Tehdy jsme si připomínali 50. výročí přistání člověka na měsíci a napadlo nás udělat takový fotospot, v podstatě nafukovací 10-metrový model měsíce. Mm-hmm. Ten potisk byl fotorealistický, takže skutečně z větší dálky to vypadalo, jako kdyby tady v parku přistál měsíc, nebo zjevil se měsíc. A byl tady vystaven v pátek, sobotu a v neděli. V pátek přišlo několik set lidí, a v sobotu přišlo několik tisíc lidí a v neděli sklabovala doprava tady kolem centra vlastně města, protože dorazilo tolik lidí, že se to nedalo zvládat. A skončilo to samozřejmě pro nás velkým průšvihem tím pádem, protože se lidi stěžovali, jak to bylo špatně zorganizované a podobně. Ale to bylo, protože nás nenapadlo tenkrát, že to bude mít takový úspěch. Nicméně po této zkušenosti jsme začali systematicky organizovat Festival Planet a každý rok přidáváme nový a nový model, taky 10-metrový. Po měsíci přišla Země, pak byl Mars, Slunce, Země v noci, Země bez vody, abychom ukázali, co je na dně moří a oceánu, nebo taky mapa hvězdné oblohy, jako astronomický globus. No a letos přibyl Jupiter, je to výjimečně 12-metrový model, takže o 2 metry větší než ty ostatní. No a to proto, že samozřejmě Jupiter je král planet, nebo vládce všech planet, tak si zaslouží jako co nejlepší stvárnění a největší stvárnění.
0: To je fakt vlastně, je to planeta z mnoha největší planeta sluneční soustavy, má nejvíc měsíců.
1: Ano, ano. Kolik jich má? Aktuálně 115 a neustále přibývají další, jak se zlepšuje pozorovací technika, jak se víc monitoruje to okolí. Některé ty měsíce jsou tam vlastně asi od začátku, co on existuje, co jsou třeba ty 4 největší, Io, Europa, Ganymed a Callisto, které vlastně už v roku 1610 objevil Galileo Galilei. A ty další ale byly objeveny buď fotograficky nebo s pomocí meziplanetárních sond, ty jsou mnohem menší.
0: Já jsem chtěl k Jupiteru udělat vlastní vstup a uděláme ho taky. Ale teď, když se začal mluvit o těch měsících, tak mi to nedá se zeptat, co vlastně všechno se počítá za měsíc. Každý šutr, který vlastně jako letí kolem, když to řeknu jako hodně, tak jako lidově.
1: No,
0: nemyslím jako kolem, ale jako lítá neustále
1: tak,
0: dokola.
1: Tak. Jako žádná přesná hranice samozřejmě není, že by se třeba řekl od průměru 100 metrů, už je to měsíc a když je to menší než 100 metrů,
0: tak, se to nepočítá.
1: Tak je to jako v podstatě jenom nějaké meziplanetární smetí. Nicméně ty satelity, které se pozorují v okolí Jupiteru, ty nejmenší mají řádově kilometry.
0: Jo.
1: Takže to jsou takové, řekněme, měsíce jak z Malého prince.
0: Dobře. No, náš pořad je taky zaměřený na pozorování večerní oblohy. My si to necháme, až bude úplná tma, ale
1: jednu věc bychom mohli
0: říct, protože se to vlastně netýká úplně hvězd, že jo?
1: Ano,
0: ale planet
1: to,
0: taky.
1: Souvisí to se sluneční soustavou a to, že vlastně teď máme období, kdy večerní oblohu krásně zdobí planeta Venuše, a protože je vidět večer, tak si také říká večernice, kdyby byla vidět ráno, tak si říká jitřenka. No a tu Venuši vlastně naši posluchači najdou už v tomto okamžiku, protože my, jak tady sedíme na střeše Hvězdárny, taky vidíme, tam, kde vlastně zapadlo sluníčko, když se člověk podívá tím směrem, tak zhruba 20 stupňů nad obzorem, což si můžeme představit tak, že člověk natáhne ruku a roztáhne všechny prsty a když ten palec jako nechá dole, tam, kde je obzor, tak tam, kde má malíček, tak v takové výšce je vidět ta Venuše. Už nyní je to takový nápadný, jasný zářící bod a tak, jak se bude v dalších minutách ta obloha stmavovat, tím, jak bude slunce jako níž, nebo hlouběji a hlouběji pod obzorem, tak bude nápadnější, ale zároveň bude ta její výška klesat k směrem k obzoru, takže pak přestane být viditelná. Ale už teďka je tam krásně vidět a najde ji každý, nepotřebuje to žádný daleko let, nic, jenom se podívat správným směrem, tedy směrem na západ.
0: Ano, a je to vlastně docela dobré, protože na Festivalu Planet tu planetu nenajdete, Venuši takovou. Ne. Ona je vlastně taková docela jako nepraktická na takovou...
1: Na ukazování, ano, protože planeta Venuši má velmi hustou atmosféru,
0: no.
1: Kterou není vlastně vidět, a to, jak vypadá její povrch, to jsme zjistili až díky meziplanetárním sondám, které pomocí radaru vlastně udělali radarový obraz povrchu planety, ale samozřejmě ten radarový obraz úplně neodpovídá tomu, jak ten povrch vypadá, protože se používá rádiový signál, takže záleží na tom, jak moc dobře ten materiál odráží nebo rozptyluje rádiové záření. Nicméně vlastně všechny ty mapy a všechny ty podoby planety Venuše jsou uměle sestavené právě na základě radarových pozorování.
0: No a to u Jupiteru je to právě úplně jinak.
1: Ještě možná taková zajímavost, že jo, Venuše je jako vlastně ženský symbol, takže všechny povrchové útvary na Venuši nesou ženská jména.
0: Aha.
1: Je tam například Božena Němcová, jako jeden z kráterů. A je tam ale jediná výjimka. Na povrchu Venuše je velké pohoří, a to pohoří se jmenuje Maxwellovo pohoří, podle Maxwella, což byl britský fyzik, který právě objevil nebo teoreticky dokázal existenci rádiového záření. Takže tam je jeden muž mezi samýma ženama.
0: Dobr. Škoda, že to Maxwell nedocení.
1: No, ten to nedocení už, ano.
0: Dobrá, tak já jsem chtěl říct, že vlastně, jak Venuše by se asi velmi těžko zobrazovala, kdyby vznikl její model tady
1: ale
0: na Kraví
1: hoře. Ale tak nad tím uvažujeme.
0: Tak ale u Jupiteru to bylo výrazně jednodušší a k tomu se dostaneme už za chviličku, když budete dál poslouchat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Krásný dobrý večer, tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který se věnuje astronomii, kosmonautice, kterým vás pravidelně provázejí Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. Dneska jsme tady teda jenom tak ve dvojici, protože jsme na Jirkově domovské hvězdárně a planetáriu Brno, kde dneska vrcholí festival Planet, jeho první běh, tak je to takové divné, že vás zveme na něco, co vlastně asi za dvě hodiny skončí, ale pozor, ono to má pokračování a to bychom vás chtěli trošku tak jako poňouknout, jestli byste třeba náhodou v srpnu nepřijeli do Brna.
1: Tak přesně tak, od 3. do 9. srpna budeme tady v parku na Kraví hoře opět vystavovat Gigalon, tedy model planety Jupiter, což je taková novinka letošního již 8. ročníku festivalu Planet. A kromě toho vytáhneme i ty naše menší modely, některé, které vlastně zobrazují právě třeba planetu Zemi ve dne, v noci, bez vody, nebo Mars, nebo i ten měsíc, i náš ikonický.
0: Mimochodem, můj teda favoritní model je planeta Země v noci, protože to úplně vlastně na tu naši planetu trošku je úplně jiný pohled. A člověk tam uvědomí spoustu věcí, jak je kde planeta Země osídlená, jakou kde máme činnost, že jsou tam třeba rybářské lodě v Japonském moři a tak dál. Je toho spousta. A ty planety, ono to má vlastně svůj program, ten festival.
1: Takže to jsem chtěl říct, že jako nejde jenom o, jako nechci to dehonestovat, ale bezduché ukazování o nějakých nafouklých koulí potištěných, ale vlastně ten festival je skutečně festivalem, protože kdo chce, tak samozřejmě přijde a udělá si jenom hezké selfiečko, ale jinak tady máme výstavu. Jedna výstava je věnovaná právě planetě Jupiter mezi planetárním sondám. Druhá výstava je věnovaná fenoménu černých děr. To souvisí s tím, že tady byla v květnu u nás v Brně velká mezinárodní konference o výzkumu veleobří černé díry v centru naší galaxie. Máme tady letní kino, kde promítáme vědecko-fantastické filmy nebo nějaké fantasy filmy. Máme tady vlastně třeba i každý pracovní den od pondělí do pátku v 18 hodin se tady předvádějí chemické a fyzikální experimenty vhodné pro děti a ve 20 hodin vždycky začíná u toho našeho gigalonu jako velká přednáška o tom, jak, co vlastně ukazuje, co na něm je všechno vidět zajímavého. No a to neříkám, že máme ještě speciální projekce v našem planetáriu, které doprovází takový předfilm, který je věnován právě planetě Jupiter.
0: Takže festival Planet Brno.cz, tam najdete
1: tam
0: program
1: komplet, ano,
0: a vlastně další běh bude od 3. srpna. No a Gigalon tedy, to je, přátelé, jako ono se, když se řekne 12 metrů, tak člověk si tak řekne, no tak 12 metrů. To je normálně 4-patrový barák.
1: Ano.
0: To si musíte uvědomit, to už jako je fakt jako obrovské. Je to, dalo by se říct, že to je věrná kopie Jupiteru, nebo vlastně jak to je s tou jeho podobou?
1: A samozřejmě s Jupiterem je to trošku složitější, protože je to plynná planeta. To znamená, že vlastně všechny útvary, které na něm pozorujeme, tak jsou vlastně atmosférické a ta atmosféra je stejně dynamická jako naše jako u atmosféry Země. To znamená, že ty útvary tam vznikají a zanikají a protože vlastně neexistuje žádný snímek, který by planetu Jupiter vyfotil v jeden okamžik ze všech stran nebo něco, co by jako ji zobrazovalo ze všech stran a navíc nějakým ještě dobrém rozlišení, tak jsme to udělali tím způsobem, že jsme vzali snímky pořízené v minulosti sondou Galileo nebo aktuálně sondou Juno, která obíhá kolem a tyto snímky jsme zkombinovali dohromady a vytvořili jsme co nejvěrnější podobu planety Jupiter, ale samozřejmě je to podoba smyšlená, ale ono to ani jinak nejde. Tím, jak jsem říkal, že je to plynná planeta, ona nemá pevný povrch.
0: Tak prostě mraky třeba nad zemí, že? Tak prostě ty jsou aktuální a podoba prostě jako v jednu chvíli akorát.
1: Ale je to jakoby samozřejmě věrný model, takže třeba taková ta ikonická velká rudá skvrna,
0: no na to jsem se chtěl zeptat,
1: obrovská anticyklóna, která je už tam pozorována pravděpodobně více než 4 století, tak ta tam je zachycena v plné kráse, nebo jsme tam i přidali některé věci, které jsou jako takového, řekněme, vzdělávacího charakteru. V červenci roku 1994 se kometa Jupiter srazil s kometou Shoemaker-Levy 9 a ty fragmenty postupně padaly do atmosféry a vytvořily tam takové zvláštní tmavé fleky.
0: Čout.
1: V podstatě se to dá také říci. A jejich jakoby rozplývání potom bylo pozorovatelné několik následujících týdnů. A byla to vlastně taková ukázka toho, že planeta Jupiter je nejen obří planetou a zajímavou, ale že vlastně ona funguje jako takový vychytávač komet, které pronikají do vnitřní části sluneční soustavy. Takže vlastně tak trošku i brání to, aby ty komety, že je lepší, když ta kometa spadne na Jupiter, než když spadne na planetu Zemi.
0: Z automobilové terminologie to známe jako filtr pevných částic, ne?
1: Přesně tak, něco takového. A tohle, jako to, co bylo v tom červenci 1994, tak to nebyla ojedinělá událost, protože podobných jakoby událostí, byť ne tak rozsáhlých, jsme od té doby už pozorovali celou řadu.
0: No a jak jsi mluvil o té ikonické červené skvrně, kterou ano. Myslím si, že asi z Jupitera zná každý, tak když je to teda plyné, tak jak to, že tam ta skvrna je prostě takhle dlouho jako 150 let, když je to teda nějaká anticyklona, vlastně jako bouřka, teda když ano. To přeložím?
1: To se neví. To se neví. Ono to je tak, že vlastně 150 let je tam prokazatelně, jo. Ale možná se tam vyskytuje už více než několik staletí a to z toho prostého důvodu, a možná i déle, ale to nevíme, protože samozřejmě první, kdo se podíval na daleko jdem na Jupiter, byl Galileo Galilei, ale ten vlastně rozlišil Jupiter jen jako kotouček a teprve vlastně těch posledních 150 let jsou vlastně daleko jde tak dobré, že tam vidíme více detailů, včetně teda té skvrny. To znamená, že my nevíme, jestli předtím byla viditelná nebo ne. Jsou nějaké náznaky, že byla vidět už od roku 1610 nebo krátce potom, že tam už existovala předtím, ale ta technika, ať už pozorovací nebo záznamová, nebyla dokonalá.
0: Když je to bouřka, tak mám dvě otázky. Každá bouřka jednou pomine, teda tahle ta evidentně vypadá, že bude na desetiletí až století, tak jestli se zmenšuje a zmizí. A druhá otázka, když bouřka, tak my si představíme blesky, představíme si mraky, představíme si déšť, čili vodu kapající. Ano. Co kape tam?
1: Tak ona se vyvíjí, protože prokazatelně se zmenšuje. Dneska už má skoro poloviční velikost oproti tomu, jak jsme ji znali dříve, ale to ještě neznamená, že se zase nebude zvětšovat. To neznamená, že zaniká. Ale byly tam pozorovány jiné podobné útvary, které zanikly, nebo třeba splynuly jako dva v jeden a podobně. To se tam jako běžně pozoruje. No a díky sondě Galileo, která tam v roce 1995 vypustila takové speciální pouzdro, přímo které vletlo do Jupiterovy atmosféry, tak víme, že tam jsou blesky. Takže jako v Jupiterově atmosféře prostě jako existují blesky a pravděpodobně i nějaký déšť, ale ne déšť takový, jaký známe my, ale pravděpodobně nějaký čpavek tam prší a takovéhle nějaké
0: zvláštní. To musí být prima prostředí.
1: No tak hlavně člověk nemá pevnou půdu pod nohama, takže to je stejně jedno, no, tak se propadá.
0: Dobře, tak o Jupiteru by se dalo povídat ještě hodně dlouho, tak my budeme pokračovat hned za chviličku, když budete dál poslouchat Sedmi krásky na nebi, ale dostaneme se samozřejmě i k dalším jevům, které nás na obloze čekají, které budou velmi zajímavé, například zatmění slunce. Tak poslouchejte dál náš pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, všeho nechte a podívejte se na oblohu nahoru, protože
1: přímo nad našimi hlavami, ale skutečně úplně před našimi hlavami, tedy v Zenitu, proletá Mezinárodní kosmická stanice. Je to taková takový zářící jasný bod, jasnější ještě než ta Venuše, která už je taky pěkně viditelná nad západem. A Mezinárodní kosmická stanice totiž aktuálně nejen jako dnes večer, dnes v noci, ale i o dalších dnech a nocích bude přelétat na Českou republiku, přelétá každých 90 minut, takže nám letí znad teď a potom poletí za další hodinu a půl, krátce po 23. hodině, opět ozdobí noční oblohu. Nás ani nenapadlo vás na to upozornit, protože jsme si mysleli, že nebude tak nápadná, ale jak vidíte, tak je to úžasná podívaná svítí, už teď.
0: Svítí nám
1: krásně
0: herně,
1: ještě letí, ještě tak minutu bude hezky pozorovatelná, jak bude směřovat směrem na východ.
0: Naše posluchačka pravidelná Monika Krauzová píše: posílám pěkný pozdrav na brněnskou hvězdárnu a na festival Planet u nás v Karlových Varech. Včera skončil mezinárodní filmový festival, kde byly k vidění trochu jiné hvězdy a hvězdičky. U nás slunce ještě nezapadlo, my jsme na západě zhruba přibližně nějakých 20 minut pozadu za vámi. Venuše teď bývá k vidění až před 21. hodinu a 45. minutou. To už je pro vás, kteří nás sledujete v Čechách a na západě Čech. A potom ISS-ka tady právě Monika Krauzová připomíná 23.02 až 23.09. Nikde to rozmezí je psaná, tak se dívejte a Monice moc děkujeme za pozdravy a upřesnění do mailu. No, mimochodem, pojďme se podívat ještě vlastně k tomu Jupiteru zase zpátky. Když bychom namířili dalekohled směrem na Jupiter, co bychom tam dneska viděli teda nějakým dobrým dalekohledem, třeba tady na hvězdárně brněnské?
1: Člověk vlastně nemusí mít žádný velký astronomický přístroj, aby na něm viděl něco zajímavého, protože vlastně první věc se na něm objevil Galileo Galilei a jeho dalekohled byl teda velmi špatný z dnešního úhlu pohledu. Malinký, měl vlastně spoustu různých optických vad, ale přesto i s malým dalekohledem lze vlastně v okolí Jupiteru rozeznat čtyři takové nápadné hvězdičky, které vlastně každý večer nebo každou noc mají trošku jinou polohu a to jsou právě čtyři satelity, které kolem něho obíhají. Stačí na to skutečně lovecký triedr, nebo jakýkoliv takový ten plastový dalekohled z nějakého diskontního obchodu nebo supermarketu. Jenom je dobré ho mít na stativu, aby se vám neklepala ruka, aby ten obraz byl klidný. No a když je ten přístroj aspoň trošku lepší, tak si člověk může všimnout, že Jupiter má podobu kotoučku. V tom ten kotouček není přesně kruhový, ale mírně sploštělý. To je proto, že se jedná o plynou planetu, on se otáčí velmi rychle. Kolem své osy se otočí za 10 hodin, takže vlastně jako dvakrát rychleji než planeta Země.
0: A na to, že je obrovský.
1: No
0: ještě,
1: a díky
0: že?
1: Tomu vlastně jako v takovém tekutém stavu nebo v tekuté podobě, tak vlastně se sploštěl. A to sploštění patrné i očima. No a potom samozřejmě v té atmosféře jsou vidět nejnápadnější útvary, nějaké tmavé pruhy anebo právě ta velká černá skvrna, která teda ale v dalekohledu není červená, je to v podstatě světlá skvrna.
0: Ty jeho měsíce jsou taky zajímavé, ano. To bychom taky mohli o tom udělat extra pořad, že jo. Jeden asi takový tak nejznámější je Europa, kde ano. Se řeší, že je tam hodně vody, že jo.
1: Ano, a Europa to je takový ledový svět, vlastně na povrchu je ledová krusta, která má tloušťku asi 10 až 20 kilometrů a pod ní se nachází možná až 100 kilometrů hluboký oceán tekuté vody a samozřejmě jsou spekulace, jestli by v té vodě nemohl být nějaký život a pokud jaký a tak, ale všechno to jsou jenom spekulace, protože jediné, co víme, je, že tam ta tekutá voda je a dokonce na Evropě je té tekuté vody víc než na celé planetě Zemi.
0: No, ale kapry tam asi nehledejme.
1: To
0: že
1: asi
0: jo?
1: Ne, no. Protože tam je zase věčná tma.
0: No právě. No, mimochodem, je teď Jupiter vidět? Můžeme se na něj podívat?
1: Ne, nemůžeme, protože se promítá poblíž slunce. On vlastně tak, jak obíhá Země kolem slunce a on se pohybuje kolem slunce, tak teďka aktuálně velmi blízko sluníčka, takže vlastně nám pozorování vadí jako naše denní hvězda.
0: Mm-hmm. No, tak dobře, tak pojďme na něco jiného, na co se má smysl teď na obloze dívat.
1: No a to souvisí vlastně taky se sluncem, no. Protože 12. srpna večer se odehraje částečně zatmění slunce, alespoň tady při pohledu z České republiky. Bude to teda mozeská podívaná, vlastně všechno začne kolem 19. hodiny a 20. minuty, kdy se u pravého spodního okraje slunečního disku objeví temný měsíční kotouč. Ten bude postupně to slunce zakrývat víc a víc. Nejvíc ho zakryje asi 80% o čtvrt na 9 večer. Nicméně tou dobou bude sluníčko zapadat. Celý ten úkaz se odehraje tady nízko nad západním obzorem a pokud ho chce člověk pozorovat, tak se musí dostat na nějaký kopec, kde je skutečně dobrý výhled směrem nad západ, aby ho viděl. A samozřejmě musí si v každém případě ten oslnivý sluneční jas zeslabit pomocí takových těch speciálních brýlí.
0: Které jsou dostání třeba tady na Hvězdárně.
1: Ano, ale v Brně, na všech hvězdárnách České republiky.
0: Potom ještě vlastně jedna důležitá věc, kdyby třeba mezi námi byl nějaký cestovatel, tak aby to teda viděl fakt jako úplně nejlíp, tak kam?
1: Tak to je jednoduché, z severního Španělska, ale třeba také z části Islandu, anebo malého kousku severního Portugalska, bude to zatmění viditelné jako úplné. To znamená, že ten měsíční kotouč zakryje čas, nebo celé to zářivé slunce a my potom můžeme po velmi krátkou dobu vidět na setmělé obloze nejjasnější hvězdy i planety, včetně třeba toho Jupiteru a takovou tu sluneční korónu, tedy jako sluneční atmosféru, takže se vlastně ten měsíc s tím sluncem promění něco jako takovou nebeskou slunečnici.
0: Kdybyste hledali to místo, kudy vlastně, nebo kde se podívat právě na zatmění slunce, tak ono to má takový pěkný výraz pás totality.
1: Ano, že ano, pás totality, že to je jakoby totální zakrytí slunce. Ano.
0: Ale tak nečekejte, že byste tam dostali potlamě, když to tak.
1: Tak, ono je taky podstatné říct, že vlastně se tomu říká zatmění, ale to je nesprávný název, protože vlastně jde o zákryt slunce měsícem, takže bychom měli správně říkat, že to je úplné zakrytí slunce, ale říká se tomu zatmění, ale to je prostě nesmysl.
0: Tak ono se zatmí na chvilku.
1: No, na obloze
0: se tmí. Dobře, tak jsme si upravili i tady trošku názvosloví. Tak, chodí na maily, Týna Jedličková, taky naše pravidelná posluchačka z Rozdrojovic nás zdraví a chce moc poděkovat za úžasný festival Planet, moc se mi první kolo líbí a už teď se těším na srpen, strašně moc mě ten festival baví a je to jedna z mých nejoblíbenějších letních akcí. Tak, děkuji moc krát, Kristina dokonce přiložila i fotky, které tady na Hvězdárně pořídila. Vy, kteří jste třeba u internetu, tak se podívejte právě na festivalplanetbrno.cz anebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno, protože tam uvidíte, o co jde a myslím, že vás to natchne natolik, že se určitě do Brna budete chtít přijet podívat, i když budete třeba z druhého konce republiky, protože víme, že sem právě do Brna jezdí třeba lidé i ze severní Čech, jenom přesně speciálně tak. Kvůli festivalu Planet. Tak budeme rádi, když mezi ně zavítáte i vy. No, už se nám pomalu stmívá, ale já bych navrhoval, Jirko, že bychom se podívali na kosmonautické novinky a astronautické a potom až na úplný závěr bychom udělali takovou prohlídku oblohy, až bude možná ještě o něco větší tma. Tak poslouchejte dál, Sedmi krásky na nebi.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síl starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, zpřetěž jiný líč.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi a já musím říct, že teď v létě je to vysílání vždycky jako nejpříjemnější. Konec konců i náš posluchač pravidelný Jakub Albert. Pánové, srdečně vás zdravím do Brna na Festival Planet. U nás na Litoměřicku máme polojasný a příjemně teplý večer.
1: Tak.
0: My to tady máme vlastně velmi podobné.
1: Akorát tak tady sedíme u klimatizace.
0: Jo, možná, jestli slyšíte takové jako hučení pod námi, ale já doufám, že ne, tak tady je klimatizační jednotka brněnské hvězdárny a planetária, která musí utáhnout celý ten barák, tak tady trošku tak syčí, ale nevadí. Pojďme se vrhnout teď na kosmonautické, či chcete-li astronautické novinky dnešních dnů. Mm-hmm.
1: Možná posluchači zaregistrovali to, že se teď hodně mluvilo v souvislosti s kosmonautikou o Brně, protože studenti Vysokého učení technického sestavili, představili a s pomocí rakety Falcon vypustili nebo uvedli na oběžnou dráhu vlastně první ryze studentský satelit. Má jméno Kostka, protože vypadá jako kostka, o hraně 10 cm a dostala se teda na oběžnou dráhu ve výšce několika set kilometrů nad zemí a úspěšně vysílá.
0: Je to tak, je to vlastně čistě studentská družice brněnského VUT. Mimochodem, oni tam testují takovou jako revoluční anténu a zajímavé je, že ta anténa je udělaná z takového toho svinovacího metru, který známe, prostě normálně z pásma, z takového toho hliníkového, že tak, jo?
1: Tak to si trošku vzali totiž příklad z Magionu, protože první československá družice Magion měla úplně stejné antény právě ze svinovacího metru.
0: Aha, no a jeden z jejich úkolů vlastně Kostky je taky sběr dat o počasí v Antarktidě, protože to je vlastně taky možná i docela známé, že máme právě v Antarktidě taky polární stanici,
1: tak,
0: velmi významnou.
1: A co já vím, tak vlastně na začátku příštího roku právě lidé z VUT tam povezou přijímací stanici.
0: Jako té Kostky?
1: No nejen Kostky, ale vůbec jako, že tam bude stanice, která bude moct komunikovat s umělými družicemi.
0: Aha.
1: A bude to taková, bude to takové zajímavé místo, odkud se vlastně může s těma, že člověk může s těma družicema spojit.
0: Tak to máme Kostku, co dál?
1: No z té kosmonautiky bych ještě zmínil to, že vlastně příští týden ze čtvrtka na pátek, přesně je řečeno v pátek 17. července, ale v 0 hodin a 45 minut, takže proto říkám ze čtvrtka na pátek, by měla z texaské základny Starbase startovat už po 13. raketa Super Heavy Starship, což je taková vlastně dneska největší kosmická raketa, která teda se ještě dosud nedostala ani na oběžnou dráhu, vždycky to byl takový suborbitální let, což pravděpodobně právě to 18. července bylo naposledy a pak už to půjde jako asi zostra, už bude letat až na oběžnou dráhu. A to je vlastně tak obří raketa, že je to vždycky krásná podívaná.
0: A to bude ta, která třeba jednou poletí k měsíci?
1: Ano. Ta, co má zajistit let člověka na měsíc.
0: V rámci mise Artemis.
1: Tak. Ano, přesně
0: tak. Tak to budeme sledovat. Tak to jsou kosmonautické záležitosti, to, co vlastně člověk vyvinul rukama, pak je ale...
1: Já bych teda ještě jako znova připomněl všem, že vlastně po 23. hodině zase přiletí nad Českou republikou Mezinárodní kosmická stanice. Je to fakt hezká podívaná a protože skoro všude na Českou republikou jasno, jak jsem pochopil z toho, co nám píšou diváci, tak by bylo škoda, aby se s tom promeškali. Na druhou stranu, že to promeškáte, za 90 minut poletí znova a takhle to bude ještě několik následujících dní.
0: Takže koukejte na oblohu, až uvidíte takovou tečku, která se po ní poměrně rychle pohybuje, tak aby to pro vás nebylo UFO, čili nedefinovatelný předmět, tak my to zdefinujeme a je to Mezinárodní vesmírná stanice.
1: Tak.
0: No a možná za rok touto dobou už z ní bude taky mávat sem do České republiky Aleš Svoboda, nastávající český kosmonaut. Tak taky sledujte tu astronomii a kosmonautiku z tohohle důvodu, protože to teď bude velké téma, které bude, myslím si, že hodně trendy, čím více bude ten start blížit. Každopádně víme, že bude, ale přesně, ono se vlastně nedá říct nikdy jako přesně.
1: Ne, Nedá.
0: Ono záleží na to, jaké bude počasí, ty startovací okna tak, že
1: jo? Jo, je tak jako.
0: Dobrá. No. Tak, ale pojďme teď teda ještě k přírodním úkazům.
1: Ano, ještě bychom neměli zapomnout na to, že vlastně 12. srpna v tu středu krásný úkaz předvede slunce a měsíc, ale hned jak zapadne, tak vlastně nastane nov. Protože samozřejmě, když je jako zatmění slunce, tak je ten nejlepší nov, jaký může být. To znamená, že měsíc nebude na obloze vůbec vidět v noci. A zhodou náhod právě z 12. na 13. srpna bude Země prolétat nejhustší části proudu prachových částic, které se v minulosti uvolnily z jedné komety, ona se jmenuje Swift.

0: Což se to splní.
1: Ano, když si budete něco přát, tak je větší šance, že se to splní, než když si přát nebudete vůbec nic.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Fajn, dobrá, tak to jsou věci, které se budou dát pozorovat na obloze až vlastně, no za necelý měsíc, že dneska máme kolik, dneska máme 12.
0: Ale přesně tak, je to za měsíc, ano.
1: Takže přesně za měsíc, zatmění slunce, Perzeidy nebo slzy svatého Vavřince, chcete-li. No a teď si taky řekneme, co se dá vidět teď na aktuální noční obloze, i když teda zatím furt vidíme večernici a letadla nějaká, protože...
0: Jo, jo, jo, ale tak jako pokud posluchači nejdou na obloze večernici, planetu Venuši, která je teďka skutečně přehlednutelná, tak je to taky docela hezký orientační bod, protože doleva nahoru od ní, ale hodně vysoko nad obzorem, svítí o něco slabší, ale nápadná taky hvězdička, dokonce má mírně na oranžovou barvu, a to je hvězda Arcturus ze souhvězdí Pastýře, a skoro nad hlavou, ale bohužel teďka ještě do světla, se za chvilku objeví i obrazec Velkého vozu.
1: No, k tomu se dostaneme za chviličku, tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spadne.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. To je pořad, který se věnuje astronomii a kosmonautice. No a vlastně ten název, protože on vznikl původně jenom pro regionální vysílání na Jižní Moravě brněnského rozhlasu, kde je taková, bych řekl, brněnská hymna Hvězdy jsou jak sedmi krásky na nebi, tak jsme to pojmenovali takhle a teď už, když jsme celostátně, tak to občas musíme trošku vysvětlit, ale teď už těch sedmi krásek na nebi přeci jenom pár vidět je, když to tak řeknu obrazně, tak pojďme se ještě teda jednou podívat, ta nejjasnější, kterou vidíme, tak je Venuše.
1: Tak, nad západním obzorem, už relativně nízko, ale pořád ještě krásně viditelná, je planeta Venuše. Je to nejzářivější, co tam můžeme na

0: lze pozorovat. Jak už jsem říkal na začátku našeho pořadu, tím, že je vidět večer, tak si říká také večernice. No a pokud jste s námi venku a můžete se dívat na oblohu, tak když se postavíte čelem k té Venuši a uděláte vlevo v bok, tak hodně vysoko, tak asi třikrát výš než je Venuše, nám září taková relativně taky nápadná jasná hvězdička, má mírně na oranžovou barvu a to je hvězda, která se jmenuje Arcturus a patří do souhvězdí Pastýře. Když opět uděláte vlevo v bok, to znamená, že vlastně od Venuše čelem vzad, tak na nebi jsou vidět tři takové nápadné jasné hvězdy. Ta nejjasnější, co je nejvýš nad obzorem, ta se jmenuje Vega a patří do souhvězdí Liry. Vlevo dolů od ní. Kdybychom si představili, že ta Vega je uprostřed hodinového ciferníku, tak řekněme na takovou sedmou hodinu, je podobně jasná hvězda, tam se jmenuje Deneb a patří do souhvězdí Labutě a pod Vegou, řekněme na takovou pátou hodinu a mnohem nižší než je ten Deneb, tak tam je třetí taková jasná hvězda a ta se jmenuje Altair a patří do souhvězdí Orla. A dohromady ty tři hvězdy tvoří takový obrazec, kterému se říká letní trojúhelník, protože vidět v létě. Zajímavé je, že ta Vega, ta nejjasnější, kterou máme skoro nad hlavou, tak to je hvězda, která je u nás vzdálená asi 50 světelných let, to znamená, že to světlo směrem k nám letí 50 roků. A Deneb, to je taková ta druhá v pořadí, ze souhvězdí Labutě, tak to je naopak veleobří hvězda, která je od nás vzdálená 2000 světelných let. Je to jedna z nejvzdálenějších hvězd, kterou můžete na obloze pozorovat. Kdyby ve stejné vzdálenosti bylo slunce, tak bychom ho stěží viděli nějakým velkým dalekohledem.
1: To znamená, že vlastně to, na co se teď díváme, tak se díváme vlastně 2000 let dozadu.
0: Ano.
1: To světlo sem putovalo 2000 let.
0: Světlo, které teďka vidíme právě od té hvězdy Deneb, vlastně vyrazilo na cestu v době, kdy ukřižovali Ježíše Krista.
1: No, mimochodem, já teď udělám takovou ještě vsuvku, protože vy, kteří se na nás díváte třeba z Brna, nebo teda
0: posloucháte.
1: Kteří nás posloucháte v Brně, tak možná jste se teď taky dívali na oblohu a říkáte si, co to tam bliká. Tak to blikání jde tady z hvězdárny, že jo? To bychom tak jenom možná řekli tady posluchačům, byť je to teda jenom tady pro Brno a okolí.
0: To je jednoduché umělecké uskupení Vizuálové, tady instalovalo takové zvláštní zařízení, v podstatě počítačem řízený reflektor, který měří přesně komu na oblohu a vy napíšete nějaký vzkaz a on ten vzkaz Morzovkou odvysílá do nebe.
1: Ano, je to tak. Tak přátelé, to byla jedna umělá záležitost. My bychom vás chtěli pozvat k tomu, abyste vlastně sledovali tu noční oblohu ideálně samozřejmě někde v přírodě, a nebo na hvězdárnách. A ano. Kde jsou dobré pozorovací podmínky?
0: A kde jsou ty hvězdárny?
1: A kde jsou ty hvězdárny? Tak na to máme teda skvělý Bedekr, že jo?
0: Ano, a vlastně my jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem na základě našeho rozhlasového seriálu vydali knihu, která se jmenuje vlastně stejně jako náš seriál Sedmi krásky na nebi a je to průvodce po hvězdárnách, planetáriích, science centrech a různých astronomických pamětihodnostech České republiky, takže určitě si kupte v radioteka.cz a vyražte za poznáním po České republice.
1: Ano, je to tak a vlastně vždycky co kapitola jich 25 je věnovaná právě v nějaké hvězdárně nebo zajímavému třeba science centru, ale
0: nebo třeba tam, kde spadla nějaký meteorit a podobně.
1: Ano, právě, že tam jsou i tipy, když to tak řeknu, na výlet po okolí. No, přátelé, náš pořad se pomalu, ale jistě blíží ke konci, tak my vám moc děkujeme za to, že jste nás dneska poslouchali. Příště se uslyšíme
0: máme technickou pauzu, ale v polovině října se ozveme s velkou pravděpodobností z krásné, úplně nové hvězdárny v Kadani.
1: Ano, do té doby vás teda prosíme, dívejte se na letní oblohu. Každopádně budeme rádi, když dorazíte i sem do Brna na festival Planet, který bude pokračovat
0: od 3. do 9. srpna.
1: Ano, a program můžete sledovat na webu festivalplanetbrno.cz, všechno psané dohromady, žádné pomlčky mezi tím, prostě festivalplanetbrno.cz, tak se na to určitě podívejte, nebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno. Hostem a zároveň moderátorem dnešního vysílání byl její ředitel Jiří Dušek, díky moc.
0: Děkuji taky moc a brzo na shledanou.
1: A od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje také Jiří Kokmotos.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Pražského mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí velkého požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. A počasí v pondělí čekáme v České republice převážně slunečno. Na severovýchodě ale zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Policisté prověřují rekonstrukci Pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam totiž padají do řeky Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece včera odpoledne pluli.
3: Když jsme po něm projížděli, tak tam vysel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit. To bylo úplně jako života ohrožující.
4: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
5: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
4: Nápravu od stavební firmy požaduje Ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednalo, říká mluvčí Jan Rídl.
6: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
4: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. Nepřístupné jsou od tohoto týdne od čtvrtka, kdy budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit také některá blízká parkoviště. Stále ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
7: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
8: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
9: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
8: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Český rozhlas.
2: 8 zahraničních dobrovolníků se od dneška na 2 týdny stará o zábavu dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Kromě práce ve vyloučené lokalitě se také prostřednictvím výletů a exkurzí seznámí se životem v České republice. Dobrovolníky zajistila nezisková organizace INEX. Organizaci Člověk v tísni pomohou s každodenním provozem volnočasového klubu.
10: 5 dobrovolníků ze Španělska, 2 z Mexika a 1 z Francie si podle jednoho z vedoucích Henrika Josefa Tientiena budou s dětmi hrát, učit se nebo vařit. Děti se zároveň dovědí něco o životě v jiných zemích. Kromě toho dobrovolníci mají naplánovanou komentovanou prohlídku Ústí nad Labem a pojedou i do Děčína. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas. Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl prestižní Wimbledon. Ve finále turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Český plavec Jan Foltín vyhrál na letošním mistrovství Evropy juniorů v německém Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Foltín tak proměnil v zisk medaile všechny 3 své individuální finálové starty.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v Česku jasno až polojasno, pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v oblasti Beskyd. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti více a ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni, pouze na severovýchodě jen kolem 24. Vítr zpočátku slabý, postupně většinou mírný od severu až severovýchodu a večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha Brno pozor za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 128 se v omezení projíždí jen levým pruhem, zpomalte tam. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
11: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
12: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
11: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
12: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
11: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
12: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
11: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
12: To je kravina, to je blbost.
11: A jak byste si to představoval vy?
12: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně. Ano, od minulosti k dnešku.
11: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
12: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to všvih, že jo, ale ne?
11: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, které ho pak provázely celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý,
2: ano. Strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstanete princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak

0: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako uzjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10x tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to je jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dal mu to, on to přinese za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylezila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tak teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhle té situaci zachovat.
3: Jo, to mě nedělej, prosím, ale mě manželka.
4: Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty jsi
3: jasnou kluci. Ani na to, prosím tě, neroztrhni mě to tam.
5: Jeje, dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
6: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se víš?
5: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
7: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je to Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zlatovi?
5: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
7: Ty jsi to zatajil? Co? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
5: Spolupracovat?
6: Co je to za bláboli, co to měli za pitom?
7: No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
6: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
5: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
6: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku, to je bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
5: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Nech se ty vůbec normální?
6: Já jsem...
7: Vůbec nic z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem
5: Katinka.
7: Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnout, ona tam dozadu nevidí.
5: Než aj mi našli!
7: Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
6: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
7: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
7: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
6: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
7: No, Ludva, no.
6: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
7: No, můj Ludva. No,
6: ty mě chceš vyprovokovat?
7: Ale vůbec tě
6: moment, buchty, ty jsi přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
7: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
7: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
5: No, já se sem vrátím, ale to nikdy.
6: Prosím tě, nevěří ani slovy, já nemám slov.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
6: Kačko,
7: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivový, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům, teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslela, začala dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví. Ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju.
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ano? Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našido, tak co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak se mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat tý nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se tý nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. Cuda. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hledal, nevěděl, zase se šel poděkovat, no dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou s Ninoci Svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
8: Pojďte dál. Uvolněte se.
9: Děkuji.
8: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
8: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
8: Já taky ne. Má to jiskru. Náboj, zacílení.
9: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
8: No, počem?
9: Poslat.
8: No, o čem jiný?
9: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
8: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
9: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
8: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
8: Jak říkám, příběh funguje.
9: Je
8: to... Stručně řečeno,
9: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
8: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
8: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně, že?
8: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám jako je, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
8: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
8: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
9: Rozdíly? Jaké rozdíly?
8: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
9: Ani tak zcela moc nepřesně.
8: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
9: Jakože je černoch?
8: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
9: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
8: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
9: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
8: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
9: No, jestli to jde, tak...
8: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
9: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
8: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
9: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
8: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
9: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
8: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
10: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a ten Pavla ta do toho tam tchýně, Pavla ta do toho řekla: zemřeš, a ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
0: Rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: slova pod kabátem schová. Rač teda, látky je dost, rač teda.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Lejtnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné, Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jú.
4: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
4: nejvyslější. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
4: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
4: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, až trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkám, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
7: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak my se hnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říká, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrchal Čecha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněnej ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takový myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel. A takže jsem byl v tom hnoji s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
4: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
5: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
4: Já myslela, že mi jdete vstříc.
5: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
4: Tak to vás nesmím zdržovat.
5: Ale už nechci. Smím prosit?
4: Nebylo by to lepší s hudbou?
5: Proč nehrají preceptoré?
8: Hrajte!

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A Radiša Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo kurvina. A já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šubá si po 20 metrech, zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali pod to, podařilo se to.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince

0: ale ty malý role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soutěží, kdo měl nejmenší roli, jo. No, no, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma. Na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane režisér, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník lze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: To je úplně nejlepší.
2: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
5: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
6: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
5: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
6: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
5: Nedojedl si maso.
6: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
5: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
6: No, to můžete jim to poslat.
7: Co tady máš za problém, Barnes?
5: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
7: No, to všichni ví.
5: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
7: To je pro tebe překvapení.
5: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
7: Tak bychom vyhráli.

0: Ty, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herectví. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo, to je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho nahrát.
3: Prosím.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohleto? Tahle země přestaň. Potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihenová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty si na Sibiře, tam umrzne ta tvá pusta.

0: Dává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.
3: Ah.

0: je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypete z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla, ale...
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I na závěr celého nedělního krásného letního dne pro vás máme pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se jmenuje Noční linka. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit. A jako vždy jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude, ráda prozradím hned teď v úvodu. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli opravdu velmi šťastní, nebo to byl jen malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí pak po ještě hodně dlouhou dobu. Co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte opravdu šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými? A jak to pro vás bylo důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost a třeba i s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy? A kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Přemýšlejte, rozmýšlejte a já vám připomenu kontakty. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, máme také web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pod František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a jako první hosta přivítáme Pavla z Moravy ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju všem posluchačům, mají vám krásný večer.
0: Děkuju za všechny, doufám, že se máte krásně letně prázdninově. No a ještě k tomu se vás navrch zeptám, kdy jste byl opravdu šťastný?
1: Štěstí považuji už teďka jenom, že jsem se dovolal jako první.
0: No, to je v podstatě úspěch, to je pravda.
1: No, já jsem chtěl říct, že vlastně jsem měl takový obyčejný, nudný život, takovýho samotáře s přáteli sice, ale takový samotář. A prostě poštěstilo se mi, že jsem se teda seznámil s kamarádkou tam ze severních Čech. A jednoho dne jsem nabil takové trošku větší množství peněz, tak jsem okamžitě investoval do toho, že jsem se do severních Čech, že jsem tam vjel za toho kamarádkou. Tak první štěstí bylo, že jsem tam vůbec dojel, že jsem to našel, i když druhé štěstí bylo, že jsem se opravdu trefil do toho města, protože já jsem vyšel ven a tam byl obrovský nápis Vítají vás od Vice. A já jsem říkal, ježišmarja, tak ten průvodčí mě poslal úplně někam jinam. Teď jsem nevěděl vůbec co se děje, tak jsem se tam musel ptát lidí, jako nějaký tam stáli, protože tam přijížděli na to vlakový nádraží autobusy, jo, kterýma lidi pak jezdili vlastně do toho města a tak. Tak tam mě teda ubezpečili, že jsou správně, což bylo dobře, protože ty Otvice jsou část tam prostě toho města, název té části, kde je to vlakový nádraží.
0: Jo.
1: Takže to bylo dobrý. Musím ještě zdůraznit jednou, že to byly Otvice, ne Otvovice, jako, že jsem nejel za Hankou, za Nějakovou, ale opravdu jsem jel za Janou. A to bylo taky štěstí. A pak takové to štěstíčko, tu radost, to jsem prožil, když jsem vlastně čekal. Věděl jsem asi číslo autobusu, tak to bylo takový velký napětí a očekávání. A pak teda vyšla z toho autobusu. Poznali jsme se podle barvy bundy. Věděl jsem, jakou bude mít bundu, protože to byl, myslím, únor. Takže to byla zima, takže podle zimní bundy, no a tak jsme se teda poprvé viděli jako fyzicky, jako na vlastní oči. A tak to jsme se teda jakoby poseznámili jakože fyzicky a pak ruku v ruce jsme se ponořili do tmy toho městečka do Jirkova a tak jsme tam prožili takový ten první večer. Já jsem tam pak ještě teda zůstal na pár dní. Byl jsem ubytovaný na zámku, bylo
0: no,
1: parádička.
0: To je krása.
1: Moc krát jsem to říkal. Jo, připravil jsem si fakt zámecký pán, jsem si šel na cigaretku na to nádvoří toho zámku, nikde nikdo, ticho, osvícený, to nádvoří, jo, takový to ticho. Já jsem si tam připravil jak zámecký pán. Fakt to bylo moc hezký. Tak to bylo takové moje štěstíčko po strašně dlouhé době, po takovým tom obyčejným životě, tak se mi to změnilo v život neobyčejný a naštěstí to ještě stále trvá.
0: Tak to je dobře. Takže takové krásné setkání a potom krásné přátelství, které zaplať pánbu stále trvá. Tak to byla moc hezká vlastně příhoda ze života, kterou napsal život z vašeho života hned na úvod. Tak ať to pokračuje všechno pořád jenom krásně, Pavle.
1: Ano, taky přeju všem, ať mají jenom šťastné dny, ať jsou spokojení aspoň teda v rámci možností. A ještě na závěr bych chtěl popřál k zítřejším narozeninám paní Ince, posluchačce Noční linky, tak bude mít narozeninky, tak všechno nejlepší bych jí chtěl touhle cestou popřát. Tak jsem se dovolal teďka hned na začátku, měl jsem to připravený, jak kdybych se dovolal zítra.
0: Jo, jo, jo.
1: Ke druhé hodině, tak by to bylo aktuálnější, ale doufám, že takhle to taky potěší. A
0: určitě,
1: že to
0: určitě, Pavle. Moc vám děkuju, mějte se moc hezky, přeju krásné letní dny, opatrujte se a zase příště v Noční lince. Určitě naslyšenou. Děkuju.
1: Já taky naslyšenou, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaroslav Žbírka a jeho písnička Prvá, tak tolik muzika v naší noční lince a teď už pozdravíme paní Lenku do Zbraslavy u Brna.
1: Dobrý den.
0: Krásný večer, Lenko.
1: Já volám, protože já jsem byla šťastná 20 let, když je zemřel přítel před 7 měsícama spadl z roby si páteř a přestalo fungovat vozek srdce, ale když se volalo po druhý sadičku, tak přijeli 3:45 a tahali ho a bylo mi řečeno, že mohla ještě žít, takže byl napojený na přístroj. A to je že 12.19. se ho pochovala a za tu dobu jsem zhodila 45 kilo.
0: Tak to je samozřejmě velmi smutná zkušenost životní, tragická zkušenost, ale vy jste vzpomínala to období před to naše téma, kdy jste byli opravdu šťastní, tak vy jste měla na mysli ten společný život s ním, jo?
1: Ano, ten společný život s ním, protože to pomohlo, zachránil mě život, protože já jsem spadla z 16 schodů na hlavu, prorazila dveře a já jsem si vykrvácení do mozku.
0: Jo.
1: A když nebylo jeho, nenechal život víc, tak bych už tady nebyla. Tak to musím děčce.
0: Takže na něj vzpomínáte ráda a chybí vám prostě hodně.
1: Chybí mě, sudenodaně na hrobě, jo. Ale já jsem ho milovala celým svým životem teda, jo.
0: Rozumím.
1: A je to na prd. Když vám ten chlap chybí,
0: Tak vám každopádně moc přeju, abyste zase našla nějakou radost pro sebe ve vašem životě, protože je to velmi důležitá věc, aby se vám...
1: To by bylo nejlepší asi umřít tady za ním.
0: No, těžko najdete, paní Lenko, když to budete hned od začátku, od podlahy, jak se říká, odmítat a zamítat. To potom asi určitě ne, to je pravda. Ale moc vám přeju, aby se to podařilo. Přeju vám všechno dobré, pevné zdraví. Aby se to trošku vylepšilo. Jo? Mějte se taky moc hezky. Děkujeme a přeju vám všechno dobré. Hezké dny, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Holky a jejich písnička, která se jmenovala Pro mámu. Jinak máme za 8 minut půl 12. a na telefonu teď pozdravíme Boba z Olomouckého kraje. Tak krásný večer, Bobo.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju, děkuju za všechny.
1: A povím vám jednoduchý pravidlo. Já jsem byl šťastný v životě několikrát.
0: To je dobře.
1: A to velmi intenzivně.
0: Mhm.
1: První štěstí přišlo v 19.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem měl v maturitě, já jsem odmítal maturovat.
0: Jo.
1: Že já jsem nevěděl vůbec nic.
0: Jo.
1: A máti mě přesvědčila, říká, běž aspoň to zkus.
0: Ano.
1: A teď si představte, já jsem si vytáhl jediný 4 otázky, které jsem uměl. Já jsem vůbec nic nevěděl. Jako. Takže no. Jsem si vytáhl z ruštiny otázku, kterou jsem věděl, účinky elektrického toku na živý organizmy, to jsem uměl bezvadně, lépe než Rusy. Pak z češtiny toho, no, ostravský básník Bezruč. No a pak jsem si vybral další dobré otázky. Zkrátka, já jsem udělal maturitu. Říkám, to není možný.
0: No, vidíte to.
1: Čtyři otázky, jediný 4, které jsem uměl. Já jsem nic neuměl dobře.
0: No, někdy nad člověkem visí nějaká ochranná ruka, že jo?
1: Jo, já mám svého vlastního anděla, si ho teda platím, jako jo, já mu kupuju pamlsky, on vždycky přiletí, něco dostane, zase odletí, jo. A další moment dobrý byl, že jsem v 18 dostal nový R-ko, auto, nový. Tak jsem prostě to štěstí nemohl nějak strávit, tak jsem se na to auto díval vždycky. Sedl jsem si a díval jsem se na to červený R-ko. Dneska to má šílenou cenu, ty auta.
0: No určitě, ano, ano, to už by bylo.
1: Byla to Škodovka, ale tenkrát to bylo Porsche, český Porsche.
0: Mm.
1: No a pak třetí šťastný okamžik, když jsem šel z vojny domů. Sedl jsem v Lešanech u Prahy na vlak a jel jsem domů z vojny. To byl okamžik, jako když se vám otevřel celý svět.
0: Byl jste na celé 2 roky tehdy, jak se chodívalo ještě?
1: Na 2 roky ještě jsem dostal basu a pak byli rádi, že se mě zbavili.
0: Tak vás poslali domů, že jo?
1: Poslali mě domů asi po týdnu díl. Ale to bylo tak úžasné něco, že můžete jít na zmrzlinu někam, nebo toto, nebo nemusíte jít nikam, jo? To bylo nepochopitelně úžasný moment byl, byla cesta z vojny domů.
0: A do dneška si to pamatujete, ten moment obrovského štěstí?
1: Já si pamatuju úplně všechno, já mám paměť jak
0: medvěd. To je dobře, to je dobře. Ale ono je důležité to pamatovat i s tím prožitkem, což vy to popisujete, tak jako by to opravdu bylo včera i s tím geniálním prožitkem.
1: To bylo opětové nabití absolutní svobody.
0: Ano, rozumím. Rozumím jenom z poslechu, protože já jsem na vojně nebyla, naštěstí asi teda.
1: Jo. Ani tam nechoďte. Potom další okamžik úžasný a nejlepší v životě byl 89. rok.
0: Jo, jo.
1: Když mluvil Václav Havel z balkonu.
0: Ano.
1: Říkám, ty brďo, snad bude líp, asi jo.
0: A ono jo.
1: No a ono bylo. Oni otevřeli ty hranice a život začal jít úplně jiným tempem.
0: Mm.
1: Ale jak pro koho, no, tak někdo, kdo byl proti Havlovi, no, tak byl naštvaný, a já to nebyl.
0: Tak vždycky se samozřejmě věci mění, některé jdou k dobru věci, některé jdou k stuha, jak se říká, no, někdy to dá hodně, hodně práce, nebo vždycky to dá dost práce, aby to bylo v pořádku, ale někdy se věci no. daří líp, někdy
1: a já jsem ten
0: méně.
1: 89. a ten 90. rok prožíval, jako kdybych se znovu narodil.
0: Věřím.
1: Úplně znovu narození, obrození je slabý slovo. Znovu narození.
0: Co byste si, Bobo, přál od toho letošního léta? Jaké štěstí byste...
1: Ještě vám povím ty další momenty.
0: No povězte, dobře.
1: Oslovila mě režisérka, kterou jsem neznal.
0: Ano.
1: A ona si mě vybrala ve vlaku. A natočil jsem 2 filmy.
0: No prosím.
1: A to mě změnilo život natolik, že bych to každému přál, aby to zažil. Já jsem natočil parádní film, pak ještě pohádku, kterou jsme vyhráli světový festival v Berlíně. Točilo se to 2018, 2019 a od té doby já miluji Slovensko, Slováky, protože oni se umí chovat, ti lidi. Slováci se ke mně chovali dobře, točilo se to na Slovensku a v Praze. A můžu vám říct, že to byl zážitek, který se nedá zapomenout.
0: Taky na to budete vzpomínat po celý život, tak to je dobře.
1: Jo.
0: To je dobře. Tak Bobo, moc vám děkuju za krásné vaše příhody. Moc vám přeju samozřejmě i nadále spoustu krásných, šťastných a když ne úplně šťastných, tak radostných a veselých prožitků. Zkrátka, ať vás život nadále baví.
1: Ještě bych řekl.
0: Já už vás musím zastavit, protože čas nám strašně běží, Bobo, nezlobte se. Příště.
1: Ale poslední větu.
0: Poslední větu, dobře.
1: K tomu štěstí se stačí prostě ho jenom zvednout ze zeme.
0: Někdy jo, ale někdy...
1: Leží vám pod nohama a stačí se ohnout, ano?
0: Ano, ale někdy, aby člověk pohledal. Bobo, moc vám děkuju, krásné léto, krásné prázdniny a zase příště v noční lince. Hodně štěstí, přeju stále.
1: Mějte se hezky,
0: taky.
1: Nastavit.
0: Děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal David a písnička Nenapovídej. No a během písničky se k nám dovolal také z Kutnohorska pan Jarda. Jardo, krásný večer vám přeju. Děkuju moc krát. Tak vy jste myslel, že máte taky nějakou příhodu k tomu tématu, kdy jsme byli opravdu šťastní, tak prozradíte, co to bylo, kdy to bylo.
1: Takhle je to asi, pozdravím teda samozřejmě všechny posluchače, nebo si zazývají.
0: Ano, ráda vyřizuju, ano.
1: A já jsem tenkrát volal na noční linku, že jo. A nechal jsem tam moje číslo. Tak, jako vy nevíš, jestli jste to byla vy, nebo...
0: To asi ne.
1: Nebo kolegyně, nebo někdo, tak mi řekla prostě, jestli bych tam chtěl nechat moje číslo. No tak já jsem tam to číslo nechal moje a já jim za hodinu, abych říkal nějakou nepravdu, ale hodinu a půl se mi ozvala paní.
0: A volal jste opravdu k nám do noční linky, protože noční linka není seznamka, Jardo. Nepletete si to s jiným pořadem?
1: Já vám rozumím, ale takhle se prostě stalo.
0: No já vím, já se vás akorát ptám, jestli to byl tento pořad, jestli to nebyl jiný.
1: Ne, noční linka to byla.
0: Dobře.
1: Já jsem tam nechal, takhle, ta paní mi řekla, jestli tam chci nechat číslo. A to už je, ale možná 3-4 roky. Tak jsem ho tam nechal. No a ta dotyčná, která asi určitě měla zájem, tak mi zavolala, no a od té doby si voláme.
0: Takže se z vás stali aspoň přátelé, dobří.
1: No, tak dá se říct, no.
0: Jste v telefonickém kontaktu, jo? Nebo se vídáte i osobně, nebo jaké?
1: Zatím jsme se ještě neviděli, ale tak nějak se to možná někdy uskuteční.
0: No dobře, tak co je pro vás štěstí, že si třeba máte s kým popovídat, nebo...
1: Takhle, to je rázný ženská, jo? Protože to je fenomenální ženská, ta prostě pohovoří o všem možným.
0: Takže jste rád, že máte vlastně kamarádku po telefonu a že si povídáte a proberete, co život přináší, co se děje kolem vás a tak. No tak to je fajn, určitě, někoho takového mít.
1: Ona mi to navypravuje moře moc. Velice šikovná, želaná. To se mi teda povedlo, ale tak nějak.
0: No tak to blahopřeju, pokud vás to těší a jí tak je to oboustranné, tak co víc si přát, to je jasná věc.
1: Že to je, takhle, oboustranné to je. Jenom, že to setkání asi se tak nějak moc, no, třeba se ještě usuvětní, jo.
0: No to k někomu třeba takhle stačí, jenom takový telefonický kontakt a mít zkrátka kamaráda někde.
1: Ještě si o čem pohovoříš, že jo, proč ne?
0: No samozřejmě, to není nic proti ničemu a pokud vám to je takhle vyhovuje, tak proč ne?
1: Takový to hezký, proč ne?
0: Tak to je dobře. Tak Jardo, moc vám blahopřeju, ať se vám daří, ať máte stále co probírat a přeju jenom samé krásné dny. Ano?
1: Já vám děkuji.
0: Mějte se hezky, já děkuju za návštěvu, naslyšenou.
1: Hezky, dobrou noc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Xindl X a písnička, která se jmenovala Dřevo. Tolik muzika a teď pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer u Rostarců a všem posluchačům do Šilíku rádia.
0: Děkuju moc krát, krásnou neděli taky stále ještě máme. Tak Františku, vzpomenete nějaký okamžik, kdy jste byl opravdu šťastný, kdy jste měl radost ze života, zkrátka ze všeho, co se kolem vás děje? No.
1: Paní Tučku, já jsem takový člověk, že se snažím celý život se radovat ze života, jo?
0: Ano.
1: Ale nebylo to tak vždycky, jako jo?
0: No jo.
1: Já prostě jsem si dobře oženil, máme dvě děti, to bylo všechno v pořádku, pak jsem šel na vojnu a pak mě začali po vojně sužovat ledviny,
0: víte,
1: a to jsem teda zkusil, víte, některá doktorka mě třeba neuznala, prostě nevěřila tomu, že mě něco bolí, přitom jsem měl záda opařený od termofonu, který jsem si dával vřelou vodu a nosil jsem to tak do práce, abych necítil to. No ale tak nakonec jsem šel na jednu operaci, to bylo těsně po vojně, tak po té operaci to se ozvalo znovu, tak jsem 68. šel znovu na operaci do vojenské dobrna a od té doby musím říct, že se to povedlo, vyoperovali mě.
0: Tak to je obrovský štěstí, ano, to je pravda.
1: A tak od té doby prostě nádhera, jo? Nádhera, já si to vážím, já s těma samozřejmě, teď máme nějaký si leta,
0: tak si
1: myslím, že to jako zatím přežíváme dobře, takovýma nemocema, jako cukr a takové věci, jo, tak s tím se dá bojovat, takže myslím si, že s tím bojujem úspěšně, s manželkou oba, jo.
0: Jo.
1: No, aha, takže jinak říkám, jinak člověk, který se raduje celý život, se snaží radovat, tak si aj ty situace dělá, vytvářím, že díky se nehádat a tak, no, víte. Jsou taky rád, když třeba naposled paní Věrka z Náchoda mě nás pozdravovala, nebo paní Anička od Prahy reagovala na moje příspěvky, tak to vám udělá radost taky, jo?
0: No prostě, je, samozřejmě.
1: Víte? Takže ne, prostě rád mu se ze života a věřím doktorům, že se dá hledat co překonat.
0: Ano, ano, ano.
1: Když člověk s nima umí spolupracovat, víte, nemůže, že jo, jako některý chlapí marodil a přitom neberou léky, pijou štampadla tam o 106. Já jsem měl takový zaměstnance, kteří šli do důchodu a moc si toho neužili, protože byli trochu alkoholičtí a takhle, no, takže...
0: Jo, zkrátili si život, no.
1: No, tak to není můj případ, že já takhle jako si s tím životem nezacházím, jo. Když chci prostě nějak si to užít toho života, tak musím jakýsi pravidla taky dodržovat.
0: Pracovat na tom, aby to tak bylo, to máte pravdu, ano.
1: Takže říkám, dokážu se radovat z maličkosti a tak, no. Hlavně, víte, když aj ti rodinní příslušníci, když jsou zdraví, když prostě se podaří ty jejich nemoci prostě vyléčit a tak. Něco jiného byli, když rodiče už měli věk, jo, a odešli, no, tak to už, že jo, to se nedá dělat, to nás taky tak čeká, jo.
0: Ano.
1: Že s tím odchodem ze světa zase uděláme nešťastný chvíli naše děti, no.
0: Jo.
1: budou chvíli smutnit, no, ale taky je to přejde a tak jak prostě, tak jde život.
0: Tak
1: no,
0: je to životní koloběh, to máte pravdu. No Františku, moc vám samozřejmě děkuju, vy jste velikánský optimista pro život, tak já myslím, že máte obrovský dar, abyste byl hodně často radostný a šťastný v životě, takže přeju, ať vám to vydrží, taková ta energie, která ve vás je a která z vás přímo srší a jinak přeju hezké léto a krásné dny a hodně zdraví samozřejmě. Jo?
1: Ano, paní Jitušku, já vám taky a všem posluchačům Noční linky. Dobrý.
0: Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno a Pavel Bobek, tak do nedělního rána to máme zase za týden. No ale na telefonu teď máme Janu Zvezírková. Krásný večer, Jano, moc vás zdravím.
2: No, já vás taky moc zdravím, paní Jitko, i všechny posluchače.
1: Děkuju.
2: No a co se týče teda mě, mého pocitu štěstí, tak já nebudu chodit moc daleko, protože takový pocit štěstí jsem zažila zrovna včera, teda ve virtuální podobě po telefonu. Mě právě kamarád Pavel, u nich bylo meruňkobraní, a on mě tam provázel těmi všemi vlastně stánky, co tam byly.
1: No to je krása, meruňkobraní.
2: No, to byla paráda, ano. Bylo teda děsné vedro, ale naštěstí to pěkně zvládnul. A já jsem byla moc ráda, hlavně, že tam byla unikátní přehlídka krojů a jak už jsem tady mnohokrát Noční lince zmiňovala, tak já jsem jich velká milovnice a obyvatelka, takže jsem viděla spousty rozmanitých krojů, byla tam krásná přehlídka, já jsem aspoň po tom telefonu měla to často vidět, no, tak to
1: je nádhera.
2: Bylo velký pocit štěstí.
1: To věřím, že jste si to užila, že to bylo opravdu radostný den a zkrátka radost ze života z celé té akce.
2: No a pak bych se ještě vrátila teda k Loňsku, sice jsem to tu říkala mnohokrát, ale opravdu to taky ve mně vzbudilo velký pocit štěstí a to, že jsem mohla po celé životě zkusit židlochovický kroj a mohla jsem já a právě kamarád Pavel reprezentovat na žabčických a vojkovických hodech kroj. Lidé na nás chodili se dívat a ptali se a to bylo moc krásný právě takhle, že jsme to mohli vynést a i si zatančit v tom kroji, to opravdu to mě splně můj životní sen, no, to jsem měla velký pocit štěstí. Vlastně i tady, jak volal František ze Židlochovic, tak nás tam zavezl na ty hody a tímto bych mu taky moc poděkovala, no, že díky němu se mi ten sen taky podařil, takže mu taky
1: a měla jste takový šťastný den opět tehdy. Jinak máte pocit obecně, že žijete radostný, šťastný život?
2: No, tak jako co se týče toho, že jsem začala poslouchat Noční linku, poznala jsem právě tady přátelé z Noční linky, tak už musím říct, že jo, ale předtím ne, no. I teď jako to, když takhle si vzpomenu to, co se děje kolem mě a ve světě, tak spíš je to takový smutnější život, no, ale tak snažím se
1: snažíte se
2: dobrý tam takhle.
1: Ve svém životním prostoru zkrátka a na světě najít pro sebe kousek štěstí a kus radosti a to je dobře určitě.
2: Ano, ano, ještě by se mě splnilo do budoucna, takový velký pocit štěstí bych zažila, kdybych navštívila zámek Milotice a tam jsou právě kostýmované prohlídky, to je taky jeden můj velký sen, tak to kdyby se mě podařilo, tak to taky opravdu.
1: Jo, jakože se tam oblečete do těch kostýmů toho No to je krása, to je krásná nabídka.
2: No, to je paráda. Ano.
1: Od kastelánů místních.
2: Tak jež by se to někdy splnilo, no, to by byla paráda.
1: Dobře, no tak vám budu držet palce, aby to klaplo a třeba, kdo ví, třeba ještě o letošních prázdninách to stihnete.
2: No, uvidíme.
1: Tak jo.
2: Bych ještě taky ráda popřála tady kamarádce z Noční linky, paní Ince.
1: Ano.
2: S zítřejším narozeninám, protože ona právě bývá nedaleko těch Milotic, tak to sluší takhle.
1: Tak tam zamáváme tím směrem.
2: Ano.
1: Dobře, dobře, tak doufám, že je napřímo a že má radost určitě z vašeho přání. Jano, moc vám děkuju, přeju krásné já letní taky dny a ať vám to vyjde, tyhle ty vaše plány.
2: No, děkuju, a taky zdravím, dobrou
1: můžete
2: noc
1: se těšit zase z toho. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Standa Hložek, taková je láska. Má půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme, tak jako vždy v tomto čase bývá s takovým skoro dobrým zvykem, také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. A třeba Sváťa z Brna k našemu tématu dodává. Dobrý večer, Jitko, vám i linkařům. Šťastný jsem byl, když jsem trávil dětství u babičky v Kácově v Posázaví. Mohl jsem poznat činnost řemeslníků, obchodníků, pomáhal jsem s chovem domácího zvířectva, s prací na zahradě a jako dospělý jsem byl šťastný, když jsem mohl zabezpečovat pro sektor všechno, kde jsem pracoval. Zájezdy, exkurze, vystupování profesionálních umělců i různé soutěže. Moje práce měla velký ohlas a dodnes vzpomínám a rád si prohlížím kroniky z té doby. Váš Sváťa. Tak milý Sváťo, to jsem moc ráda, že máte jednak takové krásné prožitky, takové krásné vzpomínky a dokonce i takové kronikové doklady, že je možno také zavzpomínat třeba i na těmi články, těmi ohlasy a konkrétními fotografiemi. A moc vám děkuju a přeju, ať se vám daří i nadále. No a my se teď se skupinou Genesis přehoupneme do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, přeci pondělí.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou od skupiny Genesis jsme se přehoupli do nového dne a je tady pondělí s datem už 13. července na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený. Pokud vás čekají s pondělním dnem také pracovní povinnosti, tak ať se vám dílo daří, ať máte samozřejmě i z tohoto pondělního dne velkou radost a ať si ten den všichni užijeme ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče našeho povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny platí naše téma. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli velmi šťastní, nebo to byl třeba jenom malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí, pak po ještě hodně dlouhou dobu. No a co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte šťastně? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými a jak to pro vás bylo třeba důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost. Třeba až s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme téměř jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy a kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Telefon k nám i po půlnoci 731 800 900, pak je tu náš web rozhlas.cz/linka a máme i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu, moje malá premiéra, tak tolik muzika na úvod nového dne a dovolala se k nám paní Jitka z Brna. Krásnou noc, Jitko, zdravím.
1: Dobrý večer. Já jsem vám chtěla říct, že já jsem před 11 lety díky vaší noční linky se seznámila s panem Jeněm z Valašského Meziříčí. To bylo tak krásné přátelství, ale bohužel už se na nás dívá z nebička. Už vy takového něco nesprostředkováváte. A to je velká škoda.
0: Protože noční linka má svoje pravidla, paní Jitko, a to je povídání, nikoli seznamka, protože tady máme také jaksi GDPR, tedy ochranu takových těch informací o každém z vás, a to všechno s tím souvisí. Takže neděláme seznamku, děláme noční linku, ano?
1: No a dřív to šlo, bohužel teďka už ne, no to je škoda. No a tak ty ženy, které jsou na tom tak, jak já.
0: A co takhle něco k tomu tématu, když jste se dovolala pěkně do noční linky, paní Jitko? Co byste řekla? Byla jste šťastná, když jste potkala třeba toho svého kamaráda?
1: No velice, velice. I jeho rodinu znám, i dokonce s tou jeho rodinou si občas napíšeme. A bylo to tak krásné přátelství, že to se nedá poznat. Opravdu člověk se srdíčkem na dlani,
0: tak
1: já jsem taky
0: dobře.
1: Poctivec a bylo to nádherný, až mě husí kůže.
0: To je
1: přechází,
0: dobře. No a krom vašeho kamaráda, tak co vás tak v životě těší, co vám dělá radost, povězte.
1: No, jednu vnučku mám až z Anglii, tak to nevídám.
0: No tak ta se má, panečku. Nejezdí ale ani na prázdniny.
1: No, teď přijedou.
0: No, vidíte to.
1: Teď přiletí, nepřijedou.
0: Tak to bude radosti.
1: No, tak to jo, ale mám od něho víc fotek, než od té, která je tady jako někde jinde mimo Brno, ale
0: jo.
1: V České republice, a takže je to proto moje srdeční záležitost.
0: Tak to je dobře,
1: vnočka,
0: to je dobře.
1: A jinak ten přítel mě moc chází,
0: chybí.
1: To se teda s tím panem Jeněm z toho Valašského Meziříčí, to bylo tak nádherný, čistý přátelství, že to se nedá popsat. Kde se chcete takhle někoho potkat v Brně?
0: No, já nevím, třeba máte knihovnu, kavárnu, to já nevím, kam se tam chodí u vás
1: ne,
0: v Brně.
1: Tak to nechodím do kavárny sama, to bych si netroufla. A někoho oslovit to vůbec ne, a tak tady toto jsem přivítala, že to tak jste zprostředkovali a teď už to není, to je právě, říkám, mě to moc mrzí.
0: Dobře, tak každopádně.
1: Dala bych to a je to škoda, nedalo by se to změnit?
0: Já nejsem dramaturg ani ředitel, paní Jitko milá.
1: Ale zkuste to nadhodit tam.
0: Dobře. Každopádně moc vám děkuju za návštěvu, za povídání, za příspěvek. Ať se vám daří, mějte se krásně,
1: děkuji,
0: naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Kex a písnička Jak děkuje se andělům. No a dovolal se k nám pan Hinek z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku, zdravím vás.
1: Krásnou noc přeji i vám, všem posluchačům a celému okolí, kdo poslouchá.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Hinku, vzpomenete, kdy jste byl opravdu šťastný? Jaké to bylo třeba období, při jaké příležitosti ve vašem životě?
1: No, já jsem toho štěstí ze začátku tak moc ani neužil.
0: Mm-hmm.
1: A takže, když vzpomínám dozadu, tak to první, co si pamatuju a co uznávám za šťastný den, byly moje 18. narozeniny,
0: mm-hmm.
1: kdy jsem potkal jednu úplně cizí dívku.
0: Ano.
1: A začaly létat jiskřičky. A ty jiskřičky mezi náma létaly celé 4 roky.
0: No krása.
1: To jsme spolu chodili. Ono v tom byly 2 roky vojny, tak se není čemu divit.
0: Mm-hmm. Jo, to je pravda, tam to utíká taky, no.
1: Ale osud nám nadělil i stejné povolání.
0: Mm-hmm.
1: Takže prvně jsem se postěhoval s prací k ní a byli jsme spolu na jedné provozovně. My jsme oba dva, manželka byla kuchařka, servírka,
0: mm-hmm.
1: a já číšník, takže to povolání šlo do sebe. A tak to potom vyvrcholilo v tom 76. roce, když jsme si řekli ano, v Moravských Budějovicích.
0: Jo.
1: A nastali ty hezčí dny.
0: Mm-hmm.
1: A byly opravdu krásný.
0: Tak to nemůžu, je dobře.
1: Nemůžu to vypočítávat všechno.
0: Jasně.
1: Protože těch krásných dnů bylo hodně.
0: To je dobře. To je dobře.
1: S těma dcerama.
0: 3 dcery máte?
1: 3 dcery. Takže to byly taky 3 krásné zážitky samozřejmě.
0: Jo.
1: A postupovalo to pořád dál a dál a nemůžu říct, že by se někdy ten mráček nezakabonil.
0: No je, tak to by nebylo normální asi, že kdyby nikdy nepřišel žádný mráček, že jo?
1: Ale štěstí bylo to, já jsem jednou slyšel nějakou starou paní, říká svojí dceři, Peřina všecko zakryje. No a my jsme se tím řídili,
0: jo.
1: A měla pravdu, že to.
0: Mm.
1: A takže jsme postupovali čím dál, víc dál a prostě začali jsme, postavili jsme si samozřejmě baráček.
0: Jo,
1: a,
0: jo.
1: Tak potom jsme začali tak nějak cestovat a naše děti nám k manželčiným 60. narozeninám sestavili krásnou sestavu písniček přizpůsobených,
0: mm-hmm.
1: tomu postupu času nám.
0: Ano, ano.
1: A dnesky bylo to prostě na všechno našli rým a přizpůsobené písničky. Bylo to nádherné, bylo to asi půlhodinové vystoupení.
0: Mm-hmm.
1: A všechny děti, včetně vnoučat, se zapojili, protože celkem všichni jsou hudebně nadaný.
0: Jo.
1: A tak jako to bylo překrásné. To opravdu nedá se to k ničemu přirovnat. To prostě já jsem říkal, já jsem to neviděl, protože já jsem to celé vystoupení probrečel. Takže jsem vás viděl rozmazaný přes slzičky.
0: Mm.
1: To bylo všechno tak trefně udělané. A krásné bylo, když manželka na závěr zavolala, no a nebudeme se loučit na dálko nebo na dlouho, protože se nám blíží zlatá svatba.
0: No pánečku, jo.
1: No a ta zlatá svatba byla termínem na 26. rok.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to 14 dní, kdy měla to ten termín té zlaté svatby.
0: Ano, ano.
1: Ovšem, ovšem bohužel jedna osoba, ta nejdůležitější, tam chyběla.
0: Hmm.
1: Takže to už nebyl žádný veselý den ani rok, prostě.
0: To už je další příběh, ano.
1: Zaspomínal jsem prostě nad album se svatebními fotografiemi.
0: Rozumím.
1: Se Sozou Foku jsem poslal pozdrav s tím, že děkuju za všechno hezký, co jsme spolu prožili.
0: Ano. Tak jsem ráda, že jste měl hezký život takhle dohromady s vaší paní.
1: Je to 14 dní, co bychom bývali měli za tu platbu, bohužel.
0: Já vím, život mění, člověk mění, život mění, někdy.
1: Život se nezpá, přesně tak. Takže to je asi tak výčet toho mého, říkám, bylo to krásné, protože jsme procestovali celou Českou republiku, velkou část Evropy a i jsme zabroudili do Afriky.
0: Tak prostě to je nádhera.
1: Spoustu zemí a všade jsme byli spokojení a všade jsme si pohověli, protože to prostě na co je dovolená, aby si člověk odpočal.
0: Ano.
1: To jsme dodržovali, tam jsme si vůbec ničím nezalamovali hlavy, protože jsme to měli s kterým servisem. Takže nádherné chvíle jsme prožili, jak během života, tak během dovolených, až bohužel
0: ten
1: závěr nevyšel.
0: Ten závěr je smutný samozřejmě, jak poslouchám. Pane Hinku, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré, ať máte stále radost vašich dětí, které určitě jsou s vámi a jsou vám na blízku taky, tak jak můžou, ať se vám hezky žije i s nimi a hezké dny. Jo, děkuju moc krát.
1: Já mám svoje děti ve vzdálenosti do 3 kilometrů.
0: Tak to je dobře, že jste si na blízku.
1: A musím říct, že mě navštěvují jako i s vnoučatama, prostě celá rodina mě navštěvuje a nezanedbává mě, takže
0: tak to je dobře.
1: Jsem tady v rodinném domku sám.
0: A pak žiju, oni přijdou. Dobře.
1: Je to provětrávaný tady všema.
0: Tak jo, pane Hinku, musím poděkovat, mějte se moc hezky, krásné dny a všechno dobré, hodně zdraví. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Já vám děkuji za kontakt a přeji taky hezkou dobu.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vondráčková a Valdemar Matuška a jejich duet Tisíc mil. A máme na telefonu Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky přeji krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A já si říkám, že když nad tím tak přemýšlím, tak nejvíc šťastní, nebo aspoň to platí u mě, nejvíc šťastná jsem byla v dětství. Mm-hmm. Bez starostí, bez nějakých, dobře jsem se učila, takže žádný trápení velké s učením. A když přišlo takové, ne ty prázdniny, ale ještě před prázdninami bylo krásně, tak koupaliště, hurá.
0: Ano.
1: Bez starostí, voda šplouchala, voda hřála, hlaváky se do vody, to bylo to štěstí, to uspokojení a byl člověk šťastný. No a potom samozřejmě poznala jsem chlapce, vojáka, tak jsem na něho 2 roky čekala, potom jsme se tak to do sebe trochu zamilovali, trochu ne, ale dost, tak přišlo dítě, přišel chlapec, no a potom jsme postavili dům, tak jsem byla šťastná a přišla na to, než jsme postavili dům, přišla ještě dcera, no a pak šťastný den, když jsme se nastěhovali do toho našeho nového domu a byli jsme všichni pohromadě i s mojí maminkou, protože ta šla s námi, tak to bylo taky velké štěstí. No a vychovávat si děti nebyly zlobivé, tak to taky bylo.
0: Tak to šlo.
1: Tak to šlo, samozřejmě. A když dospěli a dcer, že se narodil syn, první náš vnuk, no já ju vidím ještě dneska. Chlapci bude 38 roku a já ju vidím ještě dneska, jak volá na té chodbě v nemocnici. Já mám nejkrásnější dítě. Jako stojí, co si mám mít. No a já jsem byla šťastná a měla radost z toho, že ona je šťastná.
0: Ano,
1: že,
0: rozumím.
1: Že to takhle, to bylo to naše první vnouče a byla jsem šťastná, že ona je šťastná. To je tolik, je samozřejmě v životě přijde plno strachu
0: ano.
1: A beznadějných chvílek a no, život, normální život, že jo, nějaký nesnáze, nějaký něco to a když přijdou takovýhle chvílky, tak to považuje člověk za štěstí. Pro mě už dneska je velký štěstí a radost, když můžu jít zapálit svým 3 bratrům na hrob svíčku a mamince, nebo dokonce svým 4 bratrům, ten je tam s maminkou, ten zemřel, když byl malý, bylo to moje dvojče, neříkám vnouče. Takže 4 bratrům, jinak by nás bylo 6, protože ještě jednoho mám, bratrana ještě žije. No a to byly takové chvilky štěstí, uspokojení a to. Pak když jsme si postavili dům, tak to bylo taky štěstí, že
0: nám
1: to povedlo,
0: ano.
1: Že jsme se nastěhovali do nového, nebylo nic potřeba otloukat, spravovat, udělali jsme si tohle představy naší. No a pak přišli pravnoučátka taky, vnoučata samozřejmě taky už byly, ty už byly na světě nějaké a přišli potom pravnoučata a to vám musím říct, že to bylo nejvíc, to prožívám největší štěstí, když přijedou.
0: S těma pravnoučátkama, jo?
1: Jo, když přijedou za babičkou a to jsou holčičky, mají rok, já už jsem s tím možná otravná, ale já už toho štěstí jináčího moc nemám.
0: Nebo jasně.
1: Nikam chodit nemůžu, bolí mě nohy, bolí mě záda, takže mě ty nohy neunesou na nějaký výlety a to. Takže pro mě je štěstí, když ty děti přijedou a ten malej se čtyřetej si ke mně přisune a řekne, babi, já už jsem tak šťastný, že tě vidím. Mně už bylo takový smutno.
0: To je krásný.
1: Takže to jsem jenom srdíčko zaplesá.
0: Je to
1: takové štěstí, no. A to považuji, že to budu prožívat ještě dlouho.
0: To je dobře.
1: Mě tady pambu nechá, no, dokud mi tu svíčku nezhasne, takže...
0: Ano.
1: Samozřejmě, že štěstí nechodí, nebo být šťastný, to každý den člověk být nemůže. To potom by nevěděl, kdy vlastně šťastný je a kdy není. Kdyby byl každý den a stále to štěstí. Přijdou chmury, přijdou i strachy.
0: A ty přijdou vždycky, to je pravda, protože bez toho to v životě taky nejde.
1: Bez takových záporných věcí to nikdy ten život neprobíhá.
0: Úplně to nejde, no.
1: Já nejsem takový optimista, že bych ze všeho si to štěstí vytáhla. Určitě ne. Takže nakonec se někdy divím, že ještě vnímám štěstí při mém životním, to, co se mi v životě stalo, že ještě to štěstí, že nejsem tak otupělá, že to štěstí.
0: Vnímáte,
1: ale já mám radost z toho, i když jsem pochválená za dobrý oběd a mám radost z toho. Jo,
0: z maličkostí se radovat, to je taky velká radost.
1: Jo, ano, anebo když se mi, mám nějaký cíl, určím si nějaký cíl a on se mi podaří ten den ho udělat a vypadá to, že to každý pochválí, že to teda k obrazu nějakému, tak taky užívám štěstí radost.
0: Tak to je dobře. Tak Aničko, moc vám děkuju taky. Přeju vám hlavně pevné zdraví, radujte se s dětmi a s vnoučaty a přeju krásné letní dny a hezké prázdniny s nima. A děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já vám děkuju a přeju všem taky hodně zdraví a zdravím ještě paní Věrku do Náchodu a paní Mirku do Brna, protože mám radost z toho, že jim udělám taky radost, protože říkali, že rádi poslouchají.
0: To je dobře,
1: Tak mám radost z toho taky, takže
0: tak jo.
1: Všem přeji radost, ať už je to taková nebo maková.
0: Mějte se hezky, takže děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, Být stále mlád, tolik známý to song. Doufám, že vás také potěšil. No a dovolala se Dana z Blatné a já přeju, Dano, krásnou noc.
1: Děkuju, já taky přeju krásnou noc a tobě a všem posluchačům samozřejmě. No, já tuhle písničku úplně zbožňuju. A ještě po půlnoci, jak se hrála, jak děkuje se andělům, to já děkuju fakt každé ráno, kdy vstanou, každý večer, než jdu spát.
0: Tak to je dobře.
1: Já věřím, že prostě můj život ovlivňují nějaký andělé, prostě při mě stojí, protože jsem prošla mnoha zraněními a úskalími v životě. Vzala bych to zkrátka jednoduše. Já jsem měla nádherné dětství a pak i mládí vlastně. Narodili se mi 3 zdraví děti.
0: Jo.
1: A v podstatě 2 synové a pak ta nejmladší vytoužená dcera, vymodlená. Mám z nich radost, mám jednu část, takže radosti mám dost, ale říkám, raduju se z maličkostí, jako to říkal František dneska, Židlochovic, umím se radovat z maličkostí a tím pádem jako nepotřebuju k tomu životu jako žádné zázraky, abych byla šťastná, abych jsem ráda, že prostě žijou ti všichni ve zdraví, ti moji nejbližší a jsem vděčná za každou krásnou písničku, za každý krásný den, i když teď je na mě sucho, teda se přiznám.
0: Jo.
1: Já už se tak modlím za déšť. Prý v Praze vám občas zaprší, ale...
0: No, říkám, tak já si teda nepamatuju, kdy, nebo nevím, v které části, ale já jsem si... Tak...
1: Ale říkal, že je pak ještě větší dusno.
0: Dlouho jsem teď nezažila žádný déšť, teda to je pravda, no.
1: My jsme tady 20 dny neměli fakt ani kapku a už
0: jo.
1: Je to úplně zahrávka vyprává, prostě je to šílený. Takže tak. No a jinak teda popřeju samozřejmě všem posluchačům hodně krásných okamžiků prázdninových, letních a tobě, Tulko, a mějte se nádherně a já děkuju a tomu brněnskému kolegovi, teda na Prahu, jeho kulatin, popřeju takhle.
0: Dobře.
1: To určitě neposlouchá, ale
0: kdo ví?
1: Popřeju na něj, protože já ho mám velice ráda. Borka,
0: to je dobře.
1: Prostě,
0: to je dobře.
1: Vy jste moje nejspřízněnější dušičky a pak ještě Janička Chvátková. A tak jako všechny moderátory, můžu, ale dovolila se někdy velký problém.
0: Já vím, že to
1: mi to vůbec nedařilo. Takže děkuju vám všem a jsme zdraví.
0: Dobře, tak milá Dano, já děkuju za návštěvu, za přání pro všechny, i tobě krásné letní dny, užívej si je ve zdraví a budu se těšit zase na slyšenou v Noční lince, ano?
1: Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc, krásnou noc, krásné sny.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lucie Bílá a její písnička Vokůrky. No a dovolala se Olin z Kopřivnice a já přeju Oline krásnou noc.
1: Já přeji taky krásnou noc a ona je krásná, sice zataženo, 17 stupňů, přes den pršelo krásně.
0: U vás
1: tady
0: pršelo, no vidíte to, tak no, jsou místa, kde prší.
1: Přiháňky takové krásné, no, bylo to fantastické.
0: Jo.
1: Takže, štěstí, co je to štěstí, mužka jenom zlatá?
0: No, kdy jste byli opravdu šťastní, třeba jaké období životní to bylo, nebo jaká konkrétní situace, kdy jste prostě skákal do výšky radostí. A tak.
1: Takže začal bych tím, že včera to bylo 51 roku, co jsem voják základní služby v zeleném munduru řekl na městském úřadě tady v Kopřivnici, ano, jedné paní, ze kterou bydlím do dneska.
0: Tak to máte.
1: Takže
0: To vlastně včera jste měli oslavu teda.
1: Včera jsme
0: tam trošičku. Tak přeju všechno dobré do dalších let a ano, hodně radosti nebo samozřejmě.
1: Tak. Tak s tím štěstím. Já jsem takový, jako bych řekl, spokojený člověk opravdu. Nevyhledávám, nemusím mít něco, co by mě nějak potlačoval k tomu štěstí. Já jsem spokojený ze vším. Můj koníček, to víte, to je včelaření. Mám rád, mám spoustu kamarádů, co se týká hudby, co se scházíme, hrajeme na kytarky, na banjo, foukáme harmoniky. To se scházíme opravdu minimálně tak jedenkrát za 14 dnů. Mnohdy častěji. Říkáme tomu takzvané tréninky hudební, ale je to prostě takový posezení, popovídáme si, dáme nějaký poháreček dobrého vinečka nebo něco, zaspíváme si a zahrajeme si. A vůbec nejkrásnější na tom bývá, když jsme třeba z nějaké hospůdce nebo vinárničce, což teda tak bývá dost často, když potom s námi zpívá celé osazenstvo, co tam je. Zahrajte nám to. A my máme radost z toho, že můžeme někomu dělat radost.
0: No
1: ježiš. To je taková moje filozofie. Opravdu, když mi kamarádi řeknou, představ si třeba v zimě, kluci hráli včera hokej, hráli s Ostravou a oni je klepli třeba z 5-3. Mám radost z toho, prostě se kolem sebe vytvářím takový, se snažím teda aspoň vytvářet takový pozitivní ovzduší. To je
0: ano,
1: jako včely kolem
0: ano,
1: sebe, kolem,
0: ano, rozumím.
1: Ve včelině je pozitivní taková bioenergie, kterou ten malinký tvoreček vydává sám ze sebe. A vzhledem k tomu, že těch včeliček bývá tam v tom jednom úle třeba 60-70 tisíc, máte těch úlů třeba vedle sebe 6, tak to spočítejte, kolik tam na vás působí včeliček. Třeba ty apidomky, to je taky takový, nevynález, ale prostě vytváří se to, nebo dělá se to proto, aby lidi, kteří jsou nějakým způsobem skleslí, nebo nedaří se jim, nebo něco, tak prostě přijdou do toho apidomku, tam si to s tím majitelem domluví nějakým způsobem a teď si tam lehnou a třeba si zaplatí 24 hodin, nebo si zaplatí jenom 2 hodiny, nebo si zaplatí noc tam v tom apidomku.
0: Ano,
1: a
0: spí
1: u těch včeliček a ty včeličky, aniž on si to uvědomuje,
0: jo,
1: dostává od nich takovou tu pozitivní, taky ten pozitivní náboj. To je všem, nebo všeobecně, ano, nebo všeobecně to není známé, ale když u včeliček jste vy samotní, jako, anebo když tam necháte, já nevím, láhev třeba z minerálky, nebo piva, nebo něco, tak to nějakým způsobem se to změní, to působení těch včel, té energie na tu tekutinu je dokázáno.
0: Začínám
1: mít přednášku, ale to je jako dobré vědět, že když tam dáte třeba v petce vodu,
0: ano,
1: necháte v tomto období, které je, jak se říká, energeticky nebo produčně navýší, tak stačí tam 2 hodiny, 3 hodiny, v zimě to musí být další dobu, tak ta voda se nějakým způsobem změní. Údajně se tam změní úhel mezi kyslíkem a vodíkem. A když to pijete, tu vodu, a hlavně je to důležité pro diabetiky.
0: Jo.
1: Paní doktorka Hajdušková to má potvrzené, ona sama včelařila, měla
0: tak,
1: svoji praxi.
0: Takže se to ví zkrátka.
1: Tak říkala, že to opravdu pomáhá. Takže to je takhle. Takže já s tím štěstím opravdu
0: Vy jste šťastný, já myslím, ve svém životě, já kolem včeliček, v přírodě, s pejskem na procházce, v noci ano, pěkně jako takhle pod hvězdičkama, že jo? Tak to je dobře.
1: Jsem se vrátil z procházky s pejskem, takže prostě, tak je to nádhera. Já jsem spokojený, opravdu.
0: To je dobře, to je dobře.
1: Takže dneska musím, teda jsem, já vždycky zapomenu, protože já si rozvykládám, potom jsem utnutej, chtěl pozdravit pana Roberta Volovouci, ten mě vždycky zdraví. Paní Jiřinu a Milana z Nového Jičína.
0: Dobře.
1: A zkrátka všechny ty nočníčkáře.
0: Ráda vyřizuju a moc děkuji za návštěvu.
1: Těším se na další setkání někdy. Mějte se moc krásně.
0: Budu se taky těšit. Krásné dny, Oli, mějte se nádherně.
1: Kdyby jsme se neslyšeli, tak šťastné, veselé.
0: Jo, dobře. Já bych ještě tak nespěchala, přeci jenom radši bych tu nohu na brzdě nechala. Samozřejmě. Každopádně krásné léto a děkuji za návštěvu. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně taky. Dobrou noc vám přeji.
0: Dobrou noc. No a teď už je nachystán Vladimír Mišík.
2: Noční linka.

Tak takhle krásně nám přišel zaspívat Vladimír Mišík, samozřejmě ještě i se skupinou ETC a písnička Variance na renesanční téma, tak to určitě znáte všichni a doufám, že vám udělala radost, když je řeč o tom, kdy jsme třeba opravdu šťastní. Mimochodem, já myslím, že i při poslechu různé muziky můžeme být opravdu hodně, hodně šťastní. No a protože se blížíme do finále té nedělně pondělní noční linky, tak se pojďme podívat ještě také do pošty, protože tady máme spousty dalších vašich poznámek k tomu našemu tématu. No a třeba psal pan Michal Sedlák z Myšlína, který píše, když jsem se ve stavu euforie navracel z natáčení na Barrandově jako několikanásobný vítěz soutěže, to tehdy ještě žila máma a moje zdraví bylo dobré, anebo když jsem jednou náhle pocítil, že láska tu na světě může existovat i pro mě. To byly natolik silné nápory, pocity štěstí, že se nedají vypovědět. Kéž se tyhle okamžiky dají zavřít do kouzelné klenotnice a tu pak otevřít třeba v časech nejtěžších. Tak takhle krásně, stručně a výstižně nám to popsal Michal Sedlák z Myšlína. No a já myslím, že to jsou nádherná slova na závěr celého toho našeho dnešního večerně nočního povídání. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost vám všem, za příspěvky do noční linky. Loučí se Jitka Lukešová. Pokud jdete spát, tak jako vždy vám přeju krásnou noc, krásné sny a pokud jste se rozhodli, že budete ještě bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších nočních pořadů připravených, tak doufám, že si u nás vyberete. No a jinak vám přeju krásnou noc, úspěšný pondělní den a brzy ve vysílání se zase budu těšit s vámi se všemi naslyšenou. Dobrou noc!

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě tři kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let. V níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale lét, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, tak i vzpomínka na chvíli natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Mencel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se. Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nichž některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska, krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuji, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm. Má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle zabranou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se měl Kroner nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce a Tverik mi tenkrát říká, jdu, háj člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušínským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral navzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal rik, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si, neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervoznila mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. a tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea, přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní, ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechť se změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i na dálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou ti těrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky sběračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji, varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp nebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat, sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté Stoky okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype beze mne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte, no rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, Jo, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

la la la la jemně do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá, tra la la la la la jemně do zpěvu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Salače a Josefa Kemra už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: ženou, tak to je tvůj konec!
1: No,
0: u všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
1: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
0: Čím lese čí laň?
1: V mém lese mou laň.
0: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
2: Tak ji podoj.
3: Cože?
2: Aby si ji podojil, když je tvoje.
3: Já a dojít?
2: Jestli se nechá a ona se nenechá. Od tebe ne. Ode mě jo. Protože je moje.
3: Tvoje?
0: Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
3: Cože?
2: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj.
0: Kde pak studený?
2: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš nádobu a přines vodu.
3: Přines vodu.
2: No přines vodu.
3: Já
2: no tak nelelkuj a přines vodu.
3: Přines... Víš, kdo já jsem?
2: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
3: Prve si ukazoval na druhou
2: Prve
3: stranu.
2: Prve jsem neukazoval nikam.
3: To teda ukazoval.
2: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
3: V jeho lese. V jeho lese u jeho jeskyně jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem, dvezníku, já vodu.
0: Prosím.
3: A k čertu.
2: Vodu.
3: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
0: Vodu.
3: Vodu. Laskavě.
0: Vodu.
3: Pro vodu sám.
2: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
3: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
2: Máš pěkného koně.
3: A, to je arabský hřebec.
2: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu. Co a je? Víc vykulené oči.
3: Oči,
2: ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
3: Mám vlastní stáje.
2: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
3: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
2: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
3: Tak takhle bydlíš. Máš to tu pěkné.
2: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
3: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být z toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
2: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
4: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
2: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
4: Je, já taky, já zrovna tak.
2: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
4: Já taky, já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
2: No to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
4: Jo.
2: Takže celou noc nezamhouřím oka.
4: Zrovna tak, jako já.
2: Do bílého dne.
4: Hlava taková,
2: jako snop.
4: Jako snop.
3: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
2: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
3: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjčuju k užívání.
2: Nebudu.
3: Ale je to moje laň. Počkej. A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
2: To je koní trut.
3: Koní co?
2: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
3: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
2: No, za to ne.
3: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
2: No, taky, že to je fialka. Proti...
3: Co?
2: Proti záduše.
3: Proti záduše.
2: No.
4: Na tu já asi zajdu. Jak přijde chladno, ano, že, ano, ano, já, že já nemohu popadnout dech.
5: A vydechnout?
4: No to už vůbec ne. Já vdechnu a teď nemůžu to dostat ven.
2: No na to je fialka k nepřekonání.
4: Ano.
2: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
4: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
2: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
4: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
2: Kameny.
4: Tluču hlavou do zdi.
2: Kameny.
4: To spíš snesu zacpání jater.
2: A špičaty.
4: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
2: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
4: Aha, učerta.
2: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
4: Co?
2: Hučení v uších.
4: Hučení v uších. Vidíš, mám.
2: Že jo?
4: Dnes a denně, jako bych seděl...
2: U splavu.
4: U splavu.
2: No jo, kdy to povídá.
4: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže. Že jsem snad spíš vodník. Mě to tak rozčilovalo.
2: Na to jsou zase hluchavky.
4: Ano. To se dá léčit.
2: Rozčilení? To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
4: Co já se narozčiluju a srdce...
2: Boh.
4: Ano, že? Ano. Že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
2: No jo, no. A já? A já vím proč.
4: Schválně proč.
2: Ty máš dceru.
4: Mnohem hůř. Já mám syna.
6: Za oknem hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce.

0: tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to

0: Pojď, malička, no pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak...
1: Můj syn...
0: Neboj se,
1: drahý
0: no.
1: Od...
0: Ale... No, no, co ten tvůj syn? Povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: Hodná, Beruška.
1: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: Neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese, do sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvně ta jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady bývá takovej vlk, ten snad nic jiného než nemluvňata ani nejet. Nejraději

0: srdce.
1: No jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
2: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
1: No tak.
2: Jenomže pochop, drahý otče. Já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká. Co?
1: No pokračuj, pokračuj.
2: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
1: Na to má přece lidi.
2: Lidi?
1: Ha. No proč bych obětoval sebe?
2: Přál bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
1: Osud mi dosud nepopřál.
2: No vidíš, 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vraz takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
1: Usta hromu, proč jí teda bral?
2: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Veřníku! Veřníku!
1: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
2: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
1: Dobře. Ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si, ano, nemusí brát nějakou maškaru.
2: Ale musí.
1: No.
2: A potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
1: Tak ať tu hradbu dobude.
2: Vyženit, to je lepší.
1: Chudák, takový syn.
2: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn, rozumíme si?
1: A rozumím.
2: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.